marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

ja vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.

dlouhý čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

skaczet rok za rokiem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
1: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
2: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
3: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
2: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
3: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
2: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
3: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
2: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
3: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
2: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
3: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou a těch rostlin je mnohem více.
2: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
3: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů a to je právě v případě ořešáku.
2: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví a přesto barví pěkně?
3: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
0: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Lubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listu žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
3: Tak.
0: A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až půl metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat, až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

ak nie si moja, tak potom neviem, čia si. Máš detskú tvár,

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dále je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom Příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí Toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kilo švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kilo na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty s korem vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukr, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kilo na litr alkoholu a 10 průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tedy k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit, nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zrýte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Sluneční kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoři nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa Popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu Popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

karton na burek a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kg heráku, nebo džíma.

0: Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlaková níž.
1: Pýtaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: do zámku nepasuje viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Novou silnici mezi Lešnou a Palačovem si dnes lidé projdou pěšky, na kole i na bruslích. 3 generace absolventů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se dnes vrátí do školy na výroční promoce. Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Čekáme polojasno až oblačno s teplotami ke 20 stupňům. Dobré ráno, u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje David Jabůrek. Nová silnice mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku, takzvaná Palačovská spojka, se dnes otevře veřejnosti. Silničáři zpřístupní zhruba 4-kilometrový úsek. Od 10 do 16 hodin se po něm můžou lidé projet na kole nebo na bruslích.
2: K začátku spojky se lidé dostanou mimořádnými autobusy, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
3: První autobus vyráží o 9:30 ze stanoviště městské hromadné dopravy u náměstí ve Valašském Mezříči a staví ještě u školy Masarykova a také u Teska. Další jedou zhruba každou půl hodinu, jen kolem oběda je delší pauza.
2: Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla je připravený i běžecký závod.
4: Ten startujeme ve 14:30. Závodníky čeká 5-kilometrová trasa, tedy 2,5 km tam, 2,5 zpátky po nové silnici.
2: Pro řidiče se spojka otevře 22. října. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dnes poprvé pořádá diamantovou, zlatou a stříbrnou promoci. Do auly se tak vrátí absolventi, kteří promovali před 60, 50 nebo 25 lety. Část z nich přitom studovala ještě v době, kdy zlínské fakulty patřily pod Vysoké učení technické v Brně. Připravené pro ně budou také komentované prohlídky 5 univerzitních pracovišť a výstava archivních fotografií.
5: Slavnostní promoční akt začne v 10 hodin v univerzitní aule. Absolventi znovu zažijí celý ceremoniál s rektorem a děkany fakult, taláry, žezlem i slavnostní hudbou. Každý z nich dostane také pamětní diplom. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu s účinnou látkou nerandomilast. Léčí se s ní první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zízvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouření. Účinnost nového léku je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašák, přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice.
6: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až o 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
0: V brněnské zoo dnes pokračuje třídenní festival smečky. Sobotní program je zaměřen na zvířata žijící v hejnech. Návštěvníci se zúčastní komentovaných krmení nebo setkání se zvířaty. Součástí dnešního programu je také Mezinárodní noc pro netopíry s přednáškou a ukázkou živých zvířat.
1: Počasí.
0: Mlhavé a chladné ráno zažíváme ve Zlínském kraji. Aktuálně je na teploměrech 5 až 9 stupňů. Přes den se ale oteplí a hodnoty na teploměrech dosáhnou na 17 až 20 stupňů. Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne může přijít výjimečně i břeháňka.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po dálnicích a ostatních silnicích ve Zlínském kraji se aktuálně dle dopravních serverů jede bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď už začíná ranní vysílání s Tomášem Perutkou. Hezký poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pěkné sobotní ráno, milí posluchači. Dnes máte jedinečnou příležitost vidět své oblíbené moderátory naživo přímo v akci. A to proto, že v rámci slováckých slavností vína v Uherském Hradišti jsme pro vás připravili vysílání přímo z místa z našeho mobilního studia. Živě budete moci vidět od 10. hodiny oblíbené srdcovky se Zdeňkem Junákem, anebo také od 17. hodin oblíbenou talk show Českého rozhlasu Zlín na Pohovce Jošky Kubáníka. Joška Kubáník bude naživo vysílat přímo z Uherského Hradiště. To není vše, můžete si v rámci našeho mobilního studia vyzkoušet také třeba roli moderátora, anebo si zkusit přečíst zprávy do rozhlasového vysílání. Navíc si tu nahrávku můžete nechat poslat e-mailem jako originální památku. To vše jsme pro vás připravili v rámci dnešních slováckých slavností vína v Uherském Hradišti. Co se týká zajímavých akcí v našem regionu, tak z těch dalších mě osobně třeba zaujala ještě možnost vyrazit si zcela zdarma na koncert Lucie Vondráčkové ve Vsetíně v rámci Valašského záření. Představí se tam od 19 hodin 20 minut. Další tipy na zajímavé akce pro vás budeme mít v průběhu dnešního ranního vysílání. Nejen to, chystáme aktuální informace a samozřejmě také hudbu, kterou máte rádi. Teď nás bude bavit Miroš Birka.
1: Český rozhlas Zlín.

Už bude 17:15, dobré ráno vám všem, kteří vstáváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď se pojďme podívat na významné osobnosti, které se narodily či zemřely 12. září, což je dnešní datum, a patří mezi ně také spoluzakladatel a první starosta tělovýchovné jednoty Sokol Jindřich Fígner, který se narodil 12. září v roce 1822. Před 105 lety se potom narodil rozhlasový sportovní reportér Stanislav Sigmund. V roce 1931 se ve Vsetíně narodil filmový teoretik a scénárista Antonín Navrátil. V roce 1946 se v jugoslávském Bulkesu narodila zpěvačka Marta Elefriadu. Po vítězství v soutěži Hledáme nové talenty nastartovala svoji uměleckou dráhu, vystupovala společně se svou sestrou Tenou, nejdříve v brněnské rockové skupině Vulkán, později také se sourozenci Ulichovými, no a následně se vydala na solovou dráhu. V roce 2012 zemřel den před svými 80. narozeninami jeden z nejoblíbenějších herců, Radek Brzobohatý. Dětství prožil v Jarcové na Valašsku, kde se po válce usídlila jeho rodina. Po vyloučení z gymnázia ve Valašském Meziříčí se vyučil mechanikem pletařských strojů, jeho druhou ženou byla Jiřina Bohdalová. Svazek ale po 12 letech skončil rozvodem. S Hanou Gregorovou žil od roku 1981, jeho žena přivedla do manželství svoji dceru Rolu, narodil se jim potom syn Ondřej. A na závěr ještě jedno blahopřání k narozeninám. Kulatiny, 70. narozeniny, právě dnes oslaví populární slovenská zpěvačka Marika Gombitová. Přejeme vše nejlepší. La

0: Za chvíli pro vás máme v našem ranním vysílání připraveno dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát nabídneme zajímavosti o Mrtvém moři. Za chvíli prozradí více na toto téma herec Martin Písařík. Počasí. No, v porovnání s předchozími dny se nám ochladilo a žádné teplo nečekejte venku ani dnes po ránu. Aktuální teploty ve Zlínském kraji se pohybují mezi 5 až 8 stupni. Nejnižší hodnota 5 stupňů byla naměřena před malou chvílí ve Valašské Senici. 8 stupňů potom aktuálně hlásí Holešov, Bojkovice, Strání, Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radoštěm. Dnešní maximální odpolední teploty ty by se měly pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Přes den by měla být obloha polojasná až oblačná. Teď po ránu se zejména v údolích můžou vyskytovat mlhy, to můžu potvrdit z vlastních zkušeností. Když jsem měl na ranní vysílání, tak místy opravdu nebylo vidět na krok, jak se říká. No a odpoledne nebo v podvečer se potom dnes může v našem regionu vyskytnout i nějaká přeháňka.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Bazalka, která po týdnu zvadne, přelitý rozmarín anebo máta, která naopak roste úplně všude. Jak na bylinky, aby nám opravdu prospívaly? To nám v poradně s Českým rozhlasem Zlín prozradí zahradník a rostlinolékař Daniel Borísek z Horního Němčí. 14. září probereme i to, jak bylinky doma zpracovat, abychom z nich měli co největší užitek. Na setkání s Danielem Borískem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi David Jabůrek. Dobré ráno. Počet obyvatel Zlínského kraje se za první pololetí letošního roku snížil o 1395 lidí. Na konci června tak v kraji žilo 576 120 lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Úbytek způsobilo méně narozených, než bylo zemřelých. Vliv mělo také stěhování lidí z kraje. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes ukáže lidem zákulisí své vstupní budovy Sušák. Slaví tak 20 let od její velké rekonstrukce. Průvodci návštěvníky vezmou i do provozních prostor, kam se běžně lidé nedostanou. Dvarozměrné dřevěné čluny a další menší nálezy z 9. století si lidé můžou prohlédnout v nové expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Právě tam bylo jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy. Nová expozice přibližuje hlavně to, jak se v tehdejším velkomoravském centru žilo běžným lidem. Přehlídku historické i moderní železniční techniky, zábavu i noční show nabízí o víkendu Národní den železnice v Chebu. Návštěvníci uvidí parní, motorové i elektrické lokomotivy, drezíny a připravené jsou jízdy zvláštních vlaků i komentovaná přehlídka železničních exponátů na točně. Mezi 5 a 8 stupni je aktuálně na měřících stanicích ve Zlínském kraji, odpoledne pak čekáme teploty 17 až 20 stupňů. Polojasné až oblačné počasí a odpoledne může přijít výjimečně i přeháňka.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 si dnes po celý den dávejte pozor od Hulína ve směru na Zlín na pracovníky, kteří se starají o údržbu stromů a keřů. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vše, slovo vracím Tomáši Perutkovi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A nám teď zaspívá dnešní oslavenkyně Marie Rotrová. Dnes je totiž v kalendáři napsáno jedno z nejoblíbenějších českých jmen Marie. Marie Rotrová stále pilně koncertuje. Dívám se na její webové stránky, že její koncert můžete třeba navštívit i ve Zlíně, v krajském městě, ze kterého vysíláme. Tady se představí konkrétně 31. října, podle tedy rozpisu koncertu na webových stránkách. Jinak samozřejmě všem ostatním Mariím přejeme také oslavu, vše nejlepší k vašemu svátku, milé Marie. No a vy, pokud nějakou tu Marii znáte, což je velmi pravděpodobné, tak jí také nezapomeňte popřát.

0: Po písni v podání Anika zavítáme do Rožnova pod Radoštěm, kde 3 z 5 základních škol mají nové venkovní žaluzie. Původní žaluzie po desítkách let dosloužily. Nové stínění teď nejvíce ocení třeťáci ze základní školy pod Skalkou. Přímo pod jejich okny totiž vzniká nové kulturní centrum.
1: Chceš víc tmu?
2: Nové žaluzie pomáhám zatahovat paní učitelce Šárce Urychové. Děti chce z YouTube naučit písničku, která se jim bude hodit. Třída 3B je otočená přímo ke slunci. Ještě v červnu tady měli přes 30 stupňů a na video by děti určitě neviděli. Staré žaluzie totiž po desítkách let dosloužily.
1: Tak paní učitelka teď vypíná video a otevřela ty žaluzie, které tu jsou úplně nové.
3: Ano, to je určitě velký posun dopředu. Máme tady tu svoji atmosféru, kterou potřebujeme pro výuku.
2: Nejde přitom jenom o zastínění, ale taky o teplotu ve třídě.

0: Děti si ještě z loňska pamatují, jak se tady v červnu cítili.
1: Vlastně jsme si někdy vzali sešit a takhle jsme se vějířovali sešitem.
0: Komu ještě tady loni bylo vedro a je rád, že třeba sedí jinde, než seděl?
2: Já jsem rád. Bral jsem si nějaké fotbalové dresy a bylo mi velká horko.
3: Já celý život se prostě živím čajíkem a to mi pomáhá.
0: No a teď je to úplně jinak, přestože venku je taky docela teplo. Jak se tady vycítíte jako paní učitelka?
4: Určitě příjemně. Za prvé to i vypadá hezky esteticky. Máme tady stavbu kulturního zařízení, tak dokonce jeden tatínek má, Jože, tvůj tatínek pracuje na stavbě, tak to bylo velké pozdvižení, všichni děti se chtěli dívat jako
0: na tatínka
4: a na jiné pracovníky, na jeřáb a jiné stroje. Díky těm žaluzím venkovním, když oni se stáhnou z klopí, my se tady uzavřem v tom svém prostoru a děti, řekla bych, že okamžitě se sklidní a vnímají vlastně tady, co se děje, co my máme pracovat. Zatáhnuté žaluzie nepustí dovnitř ty sluneční paprsky a vlastně neotepluje se tady prostředí, prostor.
0: Očím se střídou 3. B a vydávám se na chodbu, kde právě odchází z deváťáky na výlet učitel Miloslav Janošek. Taky on si pochvaluje, že už jsou vedra ve třídách minulostí.
5: Ty venkovní žaluzie, které nám teď v podstatě namontovali na takové ty nejkritičtější pavilony, kde ta teplota v těch třídách stoupá nejvíce, ty budou teď tyto třídy teda v tom smyslu lepší, že ta vnitřní teplota by měla být v tom pozitivním slova smyslu nižší asi o 4 stupně. A ty 4 stupně udělají docela dost.
0: Společně s dalšími dvěma školami nechala letos radnice zastínit 420 oken. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Dobré sobotní ráno přejeme, jsou 6:03. Počasí. Dnes by ve Zlínském kraji mělo být polojasno až oblačno, teď po ránu počítejte místy s mlhami, a to docela hustými, jak můžu potvrdit z vlastní zkušenosti po cestě do práce. Odpoledne a v podvečer se může ve Zlínském kraji vyskytnout nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Toto byly Bee Gees a teď má pro nás herečka Bára Štěpánová historku o začínající učitelce.
1: Začínající učitelka si chce vyzkoušet poznatky z psychologie a tak říká: děti, každý, kdo si myslí, že je hloupý, ať se postaví. Tak chvilku je ve třídě ticho, až se zvedne Pepíček. Kantorka si na něj kouká a říká: ty si, Pepíčku, myslíš, že jsi hloupý? Prosím, to zrovna ne, ale je mi takový blbý nechat vás stát samotnou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Uherském Hradišti pořádají slavnosti vína, řidiči musí počítat s komplikacemi. Frenštát pod Radhoštěm postupně obměňuje informační rozcestníky. Fotbalisté Slovácka chtějí na hřišti Bohemians Praha zlepšit produktivitu. Čekáme polojasno až oblačno s teplotami ke 20 stupňům. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší David Jabůrek. Dobré ráno. Dnes dopoledne bude v Uherském Hradišti uzavřený hlavní příjezd ve směru od Zlína. Ve městě se konají tradiční slavnosti vína a otevřených památek a ulicí Sokolovská půjde průvod s tisíci krojovanými.
2: Z tohoto důvodu řidiči neprojedou ani ulicí Všehrdova a přes Palackého náměstí. Už od pátku je až do neděle zcela uzavřené Masarykovo náměstí a přilehlé ulice Poštovní a Nádražní. Neprojezdná bude dnes také ulice Vinohradská. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Ve Frenštátě pod Radhoštěm se postupně objevují nové informační rozcestníky. Podle městských technických služeb jsou původní ve špatném technickém stavu a neodpovídají současnému značení.
3: Nové rozcestníky budou více přehledné a taky lépe čitelné. Návštěvníky města navedou například ke sportovištím, turistickým trasám nebo památkám. Z Frenštátu pod Radhoštěm Klára Křižáková, Český rozhlas.
0: Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
4: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
0: Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z Hnutí STAN navštívila Kyjev. Na svém webu o tom večer informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura z SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů.
5: Sport.
0: Další pokus připsat si premiérovou výhru v nové prvoligové sezóně dostanou fotbalisté Slovácka v 8. kole na hřišti Bohemians Praha. Utkání začne ve 3 hodiny odpoledne. Mužstvo z Uherského Hradiště dalo dosud v celé sezóně jen 5 gólů a podle útočníka Davida Puškáče je zatím produktivita největší problém týmu.
6: Nedaří se nám dát první gól, to je taky hrozně důležité a ty góly sami o sobě, takže jakoby ta nějaká výstavba hry, nějaká kontrola hry je tam prostě jako dobrá, dostáváme se i do šancí, ale bohužel zatím tam nejsme efektivní.
1: Počasí.
0: Mlhavé a chladné ráno dnes zažíváme ve Zlínském kraji. Aktuálně je na teploměrech 5 až 8 stupňů. Přes den se ale oteplí a teploty dosáhnou na 17 až 20 stupňů. Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne může přijít výjimečně přehánka.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Žádné aktuální komplikace nemáme dopravními servery ze silnic a dálnic ve Zlínském kraji hlášené. No a po zprávách pokračuje dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ale
5: Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla téměř 17 stupňů Celsia. Jaké bude září celkově, tak to zatím nevíme, ale vy se v následující půlhodině určitě dozvíte, jaký bude nadcházející víkend ve Zlínském kraji z pohledu počasí. Tak na to si určitě počkejte, teď nám zahrají a zaspívají Rangers.

0: Trable se vám, milí posluchači, doufáme dnes úspěšně vyhnou. 6 hodin 8 minut, toť aktuální čas, a to je čas podívat se na dvě významné události, které se staly v minulosti 12. září. Konkrétně v roce 1947 byla v Brně v tento den založena Janáčkova akademie muzických umění. Její založení bylo inspirováno osobností hudebního skladatele Leoše Janáčka, který se pokoušel ustavit v metropoli Moravy hudební akademii. Jeho varhanní škola se následně stala odrazovým můstkem k založení brněnské konzervatoře. A přesně před 70 lety se českoslovenští volejbalisté stali na šampionátu v Paříži poprvé mistry světa.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Pokud právě snídáte, přejeme dobrou chuť a snídat se teď bude také ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Karel Malina v pátek naposledy pracoval jako pečovatel. Po 32 letech odchází do důchodu. V Diakonii ve Valašském Meziříčí připravoval klientům snídaně, pomáhal jim s hygienou a povídal si s nimi. V profesi, kde pracují skoro samé ženy, byl ve Valašsko-Meziříčské Diakonii jediným mužem. Poslední snídaní uvařil bývalé paní učitelce a byla u toho naše reportérka.
1: Tak Karel Malina si teď bere pomůcky, které potřebuje na tu poslední směnu.
2: Do terénu, na poslední, ano.
1: Co máte s sebou?
2: Dneska jsou to většinou jenom takové pomoc při podávání jídla, nějaké hygieny na lůžku.
1: To, že muž pracuje jako pečovatel, je neobvyklé.
2: Já jsem k tomu ale měl vždy celý život blízko, dokonce už od samého dětství, kdy jsem rád naslouchal seniorům. Potom mě můj stric ovlivnil, že jsem dělal zdravotnického instruktora Československého Červeného kříže. Takže mě to potom tak nějak ovlivnilo při volbě toho povolání, když začaly krachovat podniky Tesla Rožnov po revoluci a vždycky jsem spíš tíhl k nějaké práci s lidmi.
1: Ještě předtím, než se přesuneme s Karlem Malinou na Havlíčkovou ulici, kde bydlí klientka, tak si nás fotí jedna z jeho kolegů. Protože Karel Malina dnes vyjíždí za klientkou úplně naposledy.
3: Ano, blízka.
1: Pět let pracuje s Karlem Malinou vedoucí úseku podpory domácí péče Veronika Martiňáková.
4: V tom kolektivu jako přirozeně splýval a už si zvykl a ten ženský kolektiv, myslím si, že pro něj je to docela náročné i pro muže ženský kolektiv, takže mnohdy které informace tam padnou mezi těmi ženami, já se to musel naučit poslouchat nebo neposlouchat.
1: Z Vrbenské ulice jsme se s pečovatelem přesunuli na Havlíčkovou ulici, kde jde za svojí poslední klientkou.
2: Je to paní s úžasnou životní moudrostí, paní učitelka, která si ráda povídá.
1: Já na paní Mokešovou prozradím, že má 100 let.
2: Ještě paní nemá.
1: Tak ještě nemá.
2: Asi tak, tak je to bývalá paní učitelka, která myslím, že musela být velice obdivuhodnou učitelkou. Dobrý den, paní Mokešová, pěkně zdraví. Jdeme dále.
1: Karel Malino, jdete ti připravovat snídaní a já si s dovolením přisednu ke stolu u paní Mokešové.
5: Víte, já mám pana Karla strašně ráda. No je to něco jiného, než když tady chodí sestry, ale on je velice příjemný, milý a byl jeden z prvních, kteří přišli sem, když jsem se vrátila z nemocnice.
1: Tak, snídaně je hotová.
2: Takže, paní učitelko, máte snídání tady na stole.
5: Ano, děkuji.
2: Všechno.
5: Děkuji,
2: a já se s váma pořádku. Rozloučím, ano. Přeji vám
5: děkuji
2: velice
5: vám
2: hezký
5: moc,
2: den.
5: Nejde,
2: a paní Mokešová, někdy se uvidíme, i když budu na důchodu.
5: Já bych tu stovku chtěla, to byste, stovku bychom oslavili.
2: Určitě i.
1: Tak s panem Malinou teď vycházíme ven. A tak jaké to je být poslední den v práci?
2: Tak je to jako každý jiný den, ale je to hodně zvláštní. No. Takové docela obtížné a myslím si, že to na mne dosedne, až teda se vrátím domů.
1: Říká Karel Malina, který pracoval 32 let v Diakonii Valašské Meziříčí jako pečovatel. Gabriela Hyko, Český rozhlas.
6: V sobotu od 17. vám na Pohovce Jožky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat přejídání a jak tomu velkému nutkání sníst, co vidíte, porozumět. A v neděli od 11. s terapeutkou Markétou Kořínkovou probereme, jak důležité je hrát si a na hravost nezapomínat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
7: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Jaké bude o víkendu v našem regionu počasí, tak to nám teď prozradí pan Ondřej Brambu z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: No tak tady ve Zlíně nad Zlínem, možná by se to dalo specifikovat, je pořádná mlha a mlhu jsem zažil i cestou na ranní vysílání. Jak to vypadá ve zbytku našeho regionu? Musí posluchači, kteří se třeba chystají za volant, počítat, že mlha se bude vyskytovat úplně všude v našem regionu?
1: Já bych řekl, že většina lidí ve Zlínském kraji skutečně tu mlhu zažívá, je na většině území, ale není to úplně všude, jsou lokality, i které z té mlhy vyčnívají, třeba úplný západ kraje nebo nějaké vyšší polohy, nějaké kopce. Takže ne úplně všude, ale určitě ty mlhy jsou četné. A teploty ty se pohybují v rozpětí od 8 do 4 stupňů Celsia, neprší nikde a vítr máme jenom slabý.
0: Jaký bude sobotní den z pohledu počasí ve Zlínském kraji?
1: Očekáváme, že ty mlhy by se měly rozpouštět už během pozdějšího rána nebo během dopoledne a převládne spíše slunečné počasí, většinou polojasná obloha, ale krátce může být i skoro jasno. Odpoledne bude ale oblačnosti více, takže většinou oblačno, ale večer bude pak oblačnost opět ubývat na nějaké polojasno. Pravděpodobnost srážek dneska je velmi malá, ale během odpoledne nebo v podvečer se výjimečně může nějaká drobná přeháňka vyskytnout. Dnešní teploty budou o něco vyšší než ty včerejší, zatímco včera jsme měli teploty v rozpětí od 10 do 14 stupňů Celsia, dnes bude od 17 do 20. No a vítr bude jenom slabý, většinou proměnlivý, do 15 km za hodinu.
0: A ještě nám prosím prozraďte, jaký bude také druhý víkendový den, tedy neděle.
1: V noci budeme mít většinou polojasno, k ránu bude oblačnost přibývat, i zítra se nám můžou vytvořit mlhy, ale vypadá to, že zítra by jich mělo být méně než dnes a také bude o něco teplejší noc, teploty od 11 do 8 stupňů, v údolích při bezvětří může teplota klesnout k 6 stupňům. No a přes den budeme začínat polojasnou oblohou, ale postupně pak bude oblačnost přibývat a během později odpoledne se pak úplně zatáhne a od západu se rozšíří občasný déšť nebo slabší přeháňky. Ale to by ve Zlínském kraji mělo být spíše až v těch večerních hodinách. Zítřejší maximální teploty od 18 do 21 stupňů a i zítra bude jenom slabý vítr do 15 km za hodinu.
0: A říká pan Ondřej Brambu z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den i vám, naslyšenou.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď zaspívá Tom Jones. Dobré sobotní ráno.

0: Malka. Skrásna zdravá svačina.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A ty připravil David Jabůrek. Lidé ve Zlínském kraji můžou dnes a zítra v rámci Dnů evropského dědictví navštívit 32 historických budov. V Uherském Hradišti se na víkend otevře 22 památek. Městské muzeum v Holešově chystá na dnešek kostýmované prohlídky zamku s průvodci v dobovém oblečení a vystoupení šermířů. V Koryčanech na Kroměřížsku jsou dnes komentované prohlídky běžně nepřístupné Tonetovy vily. Řidiči můžou bez omezení využívat silnici mezi Perlovem a Pozděchovem na Vsetínsku. Stavbaři tam pracovali zhruba měsíc a semafory, které provoz řídili kyvadlově, už odstranili. Oprava vyšla na 16,5 milionu korun bez daně. Technici v Brně stále nastavují jediné kamery, které ve městě hlídají průjezd aut na červenou na semaforu. Zařízení je od konce roku 2023 umístěné u staré osady v Židenicích. Technologie není v plném provozu. Magistrát avizoval, že vše stihne dokončit do konce letních prázdnin. Zatím se to ale zcela nepovedlo. Barokní zámecká zahrada ve Vyškově se dnes po 10měsíční rekonstrukci znovu otevírá lidem. Terénní úpravy, nové výsadby, závlahový systém a stavba dětských hřišť stály 50 milionů korun. Přibyly nové cesty s mlatovým povrchem a 90 laviček. Zahradníci vysadili tisíce trvalek, desítky stromů a živé ploty. V říjnu do záhonu ještě doplní víc než 18 tisíc cibulovin. A od 4 do 8 stupňů je aktuálně na měřících stanicích ve Zlínském kraji. Odpoledne čekáme teploty 17 až 20 stupňů, polojasné až oblačné počasí a odpoledne může přijít výjimečně přeháňka.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Hradčovicích na Uhersko-Hradišťsku je kvůli zásahu záchranných složek u požáru domu zavřená silnice. Místu se teď raději vyhněte. A po zprávách pro vás dál vysílá Tomáš Perutka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zelenou vlnu po ránu nabízíme každou půl hodinu, abyste byli v obraze. Mimochodem, vy, kteří jezdíte občas autem, myslíte si, že byste teď aktuálně zvládli autoškolu? Udělat zkoušky? No, pokud odpovídáte ano, tak si možná fandíte, protože podle odborníků by prý až 90% stávajících řidičů znovu autoškolu neudělalo. I proto pro vás chystáme řidičskou abecedu, to je seriál, který vysíláme na našich vlnách. Až do konce září vám každý den budeme radit, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a další díl řidičské abecedy nabídneme na našich vlnách už za malou chvíli. Ještě předtím bude zpívat například Ilona Čáková. Světlo.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít

0: mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
1: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
0: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Zítra si v našem vysílání povíme, jak se chovat při objíždění cyklisty.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré sobotní ráno, už bylo 6:45.
1: Počasí.
0: Dnes po ránu se na území Zlínského kraje můžou vyskytovat mlhy, tak s nimi počítejte za volantem opatrně a sledujte naši zelenou vlnu, abyste byli v obraze, jak to na silnicích v našem regionu vypadá. Poté, co se mlhy rozpustí, tak bude převažovat polojasná obloha. Chvíli by v průběhu dnešního dne podle meteorologů snad mohlo být i skoro jasno. Odpoledne ale bude přibývat oblačnosti, bude převládat polojasná obloha a v odpoledne a podvečerních hodinách se můžou také vyskytnout s malou pravděpodobností nějaké ty srážky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Po skupině Narvan je na řadě turistický typ Českého rozhlasu Zlín. Dnes se s Jiřím Tomášem a Pavlem Vackem můžete vydat na opravdu dlouhý výšlap či výjezd na kole, ale také na návštěvu zajímavého zámku.
1: Urazit 50 kilometrů, to už je slušný výkon. K němu nás teď přichází do vysílání Českého rozhlasu Zlín povzbudit Jiří Tomáš. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům.
1: Ale na své si přijdou i vyznavači kratších tras, ať už pěšky nebo na kole, stejně jako milovníci památek. Hned se dozvíme víc.
2: 57. ročník Holešovské padesátky rusavskými kotáry na kole i pěšky má start v sobotu 12. září od 7 do 13 hodin a cíl do 19 hodin v Holešovské Sokolovně. Pořadatelé připravili pěší trasy 10, 12, 18, 25, 35 a 50 kilometrů, jen trasa 15 kilometrů má start na Hostýně. Na cykloturisty čekají trasy 25 a 50 kilometrů. Pochod je zařazen mezi akce Dvoustovka a v cíli se účastníci mohou těšit na tradiční občerstvení, diplom a drobný suvenýr. Organizátoři z Klubu českých turistů odbor Holešov se na vás těší a já mohu jen doporučit akci, kde vládne příjemná rodinná atmosféra.
1: Děkujeme za doporučení, jistě nezůstane bez odezvy a pojďme uspokojit i milovníky památek, jak jsem sliboval v úvodu.
2: V neděli 13. září uskutečníme výlet na zámek Uhřice. A to proto, že prohlídky jsou možné jen ve speciálních termínech a ten nastane právě 13. září. Původně renesanční tvrz nepřežila 30-letou válku a tak Hofmann z Greenbrichlu na jejím místě postavil zámeček, který později přešel do rukou Michaela Chorinského nebo rodu Daunů a Friedrichstálů. Rezidence později MNV a škola po roce 89 chátrala. Až roku 2003 je v rukou Josefa Paula Jarky, který jí vrací původní eleganci. Na trasu se vydáme z obce Počenice. Podél potoka Tištinka je to k zámku Uhřice 2,6 km. Prohlídky možné od 10 do 16 hodin. Potom naše trasa povede po silnici 433 a cyklotrase 5084 ke hřbitovu, kolem Hošákova mlýna a k národní přírodní památce Křeby. Po křížové cestě dojdeme k poutní kapli, obnovené po téměř 200 letech s poutnickou tradicí. Pak se 560 metrů vrátíme a budeme pokračovat po Pačlavickém okruhu až do Prasklic, kde je místní muzeum i autobusová zastávka cíl naší trasy. Ta měří 7 km 400 metrů, stoupání 32, klesání 52 metry. Ráno odjezd z autobusového nádraží Zlín v 7.05 ze stanoviště číslo 1 přes Kroměříž do Počenice. Vedoucím budu já.
1: Dostali jsme nádherné tipy na výlety. Jeden se týkal 57. ročníku Holešovské padesátky rusavskými kotáry na kole i pěšky. Ve druhém nás Jiří Tomáš vybízel k návštěvě zámku Uhřice. Plány na víkend 12. a 13. září jsou tedy jasné. Ať se vám je zdárně podaří naplnit.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Palačovská spojka. Silniční napojení Valašské na dálnici se dnes poprvé otevře veřejnosti. Na dobrovolnictví dá letos Zlínský kraj 1 000 000 korun. Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Pozor na ranní mlhy. Přes den bude polojasno a teploty ke 20 stupňům. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín přináší David Jabůrek. Dobré ráno. Lidé se dnes poprvé můžou projít nebo projet na kolech po Palačovské spojce, silnici, která zajistí přímé napojení Valašska na dálnici. Silničáři od 10 do 16 hodin mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku otevřou zhruba 4-kilometrový úsek. Jaký bude další dnešní program a kdy se spojka otevře pro auta, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
6: Součástí celodenního programu dne otevřené silnice bude i běžecký závod, nazvaný Běh Palačovskou spojkou. Ten odstartujeme ve 14.30. Závodníky čeká 5-kilometrová trasa, tedy 2,5 km tam, 2,5 zpátky po nové silnici. Pro řidiče plánujeme novou silnici zprovoznit nejpozději 22. října.
5: Na akreditované dobrovolnictví rozdělí letos Zlínský kraj 1 000 000 korun. Podpoří 13 projektů, které budou pomáhat seniorům, nemocným, dětem a mladým lidem, lidem se zdravotním postižením nebo dospívajícím, kteří opouštějí dětské domovy. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
7: Patří mezi ně například Maltéská pomoc či ADRA, Charita Uherské Hradiště, Charita Uherský Brod nebo Charita Luhačovice. Mezi podpořenými projekty je také dobrovolnická činnost v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, mezigenerační aktivity nebo pomoc dospívajícím, kteří odcházejí z dětských domovů.
5: V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrózou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrózou. Tu popisuje pneumoložka Martina Štarclová.
8: Dochází k postupnému prostupování plicí zvami. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily v jizvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
5: Do oslav dnů evropského dědictví se i letos zapojuje Olomoucký arcibiskupský palác. Pracovníci tamního turistického centra připravili pro návštěvníky speciální prohlídkový okruh. Lidé se díky tomu můžou prohlédnout i běžně nepřístupné prostory. Podrobnosti k programu dnů evropského dědictví jsou na webu města Olomouce.
9: Sport.
5: Tenistka Kateřina Siniaková získala svůj 12. grandslamový titul v deblu a 13. celkově. Společně s Američankou Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety.
0: Počasí.
5: Ve Zlínském kraji máme při ránu chladno a mlhavo s teplotami 4 až 8 stupňů. Až se mlhy rozpustí, bude převážně polojasno, odpoledne s možností drobné přeháňky a maximálně naměříme 17 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Na silnicích ve Zlínském kraji buďte opatrní kvůli silným ranním mlhám. Platí to třeba i pro celý úsek dálnice D49 od Frištáku až k Hulínu. A na silnici 35 mezi Hustobečemi a Miloticemi nad Bečvou si dejte pozor kvůli srážce auta se zvěří. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a další hodinkou na ně navazuje ranní vysílání s Tomášem Perutkou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: V našem regionu se dnes bude konat akce, na kterou se chystají tisíce lidí. Díky tomu musíte počítat také s dopravními uzavírkami. My na toto téma budeme podrobně mluvit na našich vlnách za malou chvíli. Teď je tady Krtek a s ním Buty.
0: Český rozhlas Zlín.

0: V Uherském Hradišti tento víkend už po 23. pořádají slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Tuto akci si tradičně nenechají ujít 10 000 návštěvníků. Co by si dnes neměli nechat ujít, tak to nám právě teď přímo z místa řekne náš reportér Českého rozhlasu Zlín, Michal Sladký. Michale, dobré ráno přeju.
1: Hezké ráno. Jedním z hlavních taháků je tradičně slavnostní průvod, kterého se každoročně účastní tisíce krojovaných ze zhruba 70 obcí z celého Slovácka. Já jsem teď ve Vinohradské ulici, kde se již za chvíli začnou scházet první účastníci. Průvod vyjde v 9 hodin a přes Sokolovskou ulici půjde do centra města, kde se na Masarykově náměstí uskuteční slavnostní defilé všech účastníků. Ti se pak odpoledne rozdělí do 8 mikroregionů, které budou na různých místech města prezentovat své zvyky, folklor a tradice. Například Staroměstsko bude na nádvoří Staré radnice a zástupci Boršic tam budou nabízet nejen víno a burčák od tamních vinařů, ale také speciální slané koláče.
0: Tak díky za aktuální informace, předpokládám, ale že celý program si posluchačům ještě nepředstavil v tom úvodu našeho povídání, tak prozraď, na co dalšího by si ještě návštěvníky dnes i zítra pozval?
1: Vedle toho, že se po celém městě budou konat desítky folklorních vystoupení, tak se návštěvníci můžou těšit například na lidový jarmark na Masarykově náměstí, folklorní pořady ve skanzenu Rochus nebo oblíbené putování Vinohradskou ulicí. Tady lidé můžou nahlédnout do historických sklepů a ochutnávat vína nejen od zdejších vinařů z Mařatic, ale prakticky z celého Slovácka. K tomu jim bude hrát asi 10 cymbálových muzik, ale chybět nebude ani rocková hudba. Z nedělního programu bych zmínil komentovanou přehlídku krojů na kolejním nádvoří. Celkem je těch bodů programů zhruba 100. Jejich seznam najdou zájemci na webu slavností.
0: A připravili letos organizátoři i nějaké novinky?
1: Zmíním aspoň jednu. Mediálním partnerem slavností se stal Český rozhlas, který bude mít dnes na Mariánském náměstí svůj stan. Návštěvníci se tam můžou zaposlouchat do srdcovek Zdeňka Junáka, které osobně uvede sám moderátor. A odpoledne se ve stanu uskuteční pořad na pohovce Jošky Kubáníka. Novinkou naopak nejsou otevřené památky. Letos jich bude zdarma přístupných 22. Během slavností vína bude možné vůbec naposledy nahlédnout do areálu bývalé věznice, protože už příští rok začne její rekonstrukce. V některých památkách se také uskuteční koncerty. Na závěr ještě připomenu uzavírky. Kvůli krojovanému průvodu se dnes celé dopoledne nedostanou řidiči do Uherského Hradiště od Zlína ve směru od Bílovic. Celý víkend také bude uzavřené Masarykovo náměstí a jeho okolí.
0: Uherské Hradiště bude tento týden patřit folkloru, tradicím, vínu a burčáku na 23. ročník Slovácké slavností vína a otevřených památek nás pozval reportér Michal Sladký, kterého můžete přímo na místě také potkat. Michale, díky za aktuální informace, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den všem.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dobré sobotní ráno, pokud nás posloucháte za volantem nebo za volant často usedáte, tak máte další důvod k tomu, abyste jezdili podle předpisů. Policie totiž dokáže díky dronům monitorovat dopravní přestupky i ze vzdálenosti stovek metrů. Policista dron řídí přes ovladač a navádí hlídku v autě přímo za řidičem, který porušil silniční pravidla. Reportáž z jedné z kontrol uslyšíte na našich vlnách za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty ve Zlínském kraji se pohybují mezi 4 až 8 stupni. 4 stupně byly naměřeny před chvílí ve Valašské Senici. 8 stupňů nám teď hlásí Hošťálková, Bojkovice, Valašské Meziříčí, Vsetín a také Rožnov pod Radoštěm. Odpolední teploty tak ty budou vyšší než ty aktuální. Měly by se pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Teď po ránu počítejte s menší oblačností na řadě míst, ale budou i nadále vyskytovat mlhy, tak opatrně. Po jejich rozpuštění bude v našem regionu převážně polojasná obloha, na chvíli se úplně vyjasní, no a v odpoledních hodinách bude převažovat polojasno. Odpoledne a na večer je menší pravděpodobnost výskytu srážek či drobných přeháněk.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Burácení motorů, prach cest a odvaha jezdců, kteří se nebáli překonávat vlastní limity. Náš region hostil mezinárodní šestidenní motocyklovou soutěž poprvé v roce 1947. Parta milovníků starých motorek se po letech pokusila navázat na tradici této legendární soutěže. Jak náročná to byla cesta? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Správní policisté stále častěji odhalují přestupky díky dronům. Nejenže jim moderní technika umožní sledovat provoz nenápadně zpovzdálí, ale pořídí i videozáznam jako důkaz. Na Jižní Moravě policie v poslední době dron použila při kontrole zákazu předjíždění kamionů nebo na křižovatce u Olbramovic na Znojemsku, kde řidiči často ignorují značku stop.
1: Policista Tomáš Opálka nechává spolní cesty poblíž sledované křižovatky u Olbramovic vzlétnout do vzduchu černý dron. Ten pak na obloze prakticky zaparkuje nad křižovatkou a policista sleduje na displeji ovladače dronu dopravní situaci. Dokud...
2: Bílá dodávka.
3: Znojmo jedna, já dron, bílá dodávka, jo?
4: Znojmo jedna, rozumí, zastavuju bílou dodávku.
1: Hlídka, která dostává od policistky Zuzany Knop echo, zastavuje o desítky metrů dál řidiče, pana Jaroslava.
5: Vím, jaký jsem udělal přestupek. My totiž pospíchají, nám praskla voda v baráku a letí jedem do Pohrlic nakupovat, takže jsou takém švunku, víte? Není to omluva, ale já to vím. Ona mě to manželka pověděla, měl zastavit.
1: Hlídek v neoznačených policejních autech tady číhá několik, prozrazuje policejní mluvčí Petr Vala.
6: V případě, pokud by tam ten přestupce jel, nerespektoval to svislé dopravní značení, kolega stále je ve vzduchu a máme k dispozici další dvě vozidla policistů, kteří případně toho přestupce zastaví a zkontrolují a ten přestupek následně vyřeší.
1: Dron a video, které natočí, slouží policii jako důkaz u různých přestupků.
6: Pokud se bavíme o službě dopravní policie, v tomto případě se jedná zejména právě o ty křižovatky, kde řidiči nerespektují svislé dopravní značení, potažmo předjíždí místě, kde je to zakázáno, a to buď to vodorovným dopravním značením nebo svislým dopravním značením, a to je buď standardní silnice, nebo také silnice, jako jsou dálnice, to znamená předjíždění právě nákladních vozidel místě, kde je to zakázáno.
1: Policistu Tomáše Opálku limituje při práci s dronem hlavně počasí.
7: Nejlepší počasí pro lítání s dronem je prostě úplně čistý, bez větří, bez mraku, bez deště. Samozřejmě ten dron zvládne i jako těžší podmínky, zvládne lehčí déšť, ale nedoporučuje se to, nebo měl by se potom vyčistit, vysušit, aby prostě fungoval dál.
1: Díky videu se řidiči většinou ani nesnaží tvrdit, že přestupek nespáchali. Alena Hesová, Český rozhlas.

0: však blbec litovat.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A s nimi David Jabůrek, vítám vás u nich. Počet obyvatel Zlínského kraje se za první pololetí letošního roku snížil o 1395 lidí. Na konci června tak v kraji žilo 576 120 lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Úbytek způsobilo méně narozených, než bylo zemřelých a vliv mělo také stěhování lidí z kraje. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dnes poprvé pořádá diamantovou, zlatou a stříbrnou promoci. Do auly se tak vrátí absolventi, kteří promovali před 60, 50 nebo 25 lety. Část z nich přitom studovala ještě v době, kdy zlínské fakulty patřily pod Vysoké učení technické v Brně. Připravené pro ně budou komentované prohlídky 5 univerzitních pracovišť a také výstava archivních fotografií. V centru Znojma dnes lidé můžou navštívit hlavní část programu znojemského historického vinobraní. Tradiční průvod vedený Janem Lucemburským Znojmem projde ve 14 hodin. V centru města jsou také otevřené Maashausy, tedy dvory měšťanských domů se stánky s vínem. Hudební a kulturní program lidé uvidí na 14 scénách po celém městě. Bývalé starožitnictví na radnici Brno Střed nahradila galerie. Výstavní prostory jsou nově otevřené v místech, která sloužila i dominikánskému klášteru. Veliká je zhruba jako byt, má rozměry 65 metrů čtverečních. První expozicí je výstava děl z veřejné soutěže. Vedení radnice chce v galerii dát prostor začínajícím umělcům. Ve Zlínském kraji máme při ránu chladno a mlhavo, teploty aktuálně 4 až 8 stupňů. Až se mlhy rozpustí, bude během dne převážně polojasno, odpoledne pak také s možností drobné přeháňky a maximálně naměříme 17 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Právě na ranní mlhy se stále dávíte pozor na většině silnic ve Zlínském kraji a v Hradčovicích na Uherskohradišťsku pokračují hasební práce u požáru domu. Je tam kvůli tomu zavřená silnice, místu se raději vyhněte. No a po zprávách dál Tomáš Perutka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Já mám telefon, já telefonuju. Víte, ve kterém filmu zazněla tato kultovní hláška? Pravdu máte vy, kteří si myslíte, že to zaznělo v komedii Dědictví. Ano, tato slova pronesl Bolek Polívka, jakožto Bohumil Stejskal, když demonstrativně telefonoval ze svého nového luxusního obřího mobilního telefonu. Mluvím o tom, protože právě dnes si připomínáme to, že 12. září roku 1991 jsme si mohli poprvé oficiálně u nás v Československu zavolat z mobilního telefonu. Eurotel totiž u nás spustil analogovou mobilní síť NMT. Asi mi dáte za pravdu, že i když telefonovat mobilem je dneska běžnou záležitostí, tak sejít se s přáteli a pohovořit s nimi tváří v tvář je určitě vždycky lepší. Teď si v našem vysílání bude Pavel Bobek pochvalovat, že má pár přátel. Dobré sobotní ráno přejeme.

Doufáme, milí posluchači, že u vás dnes po ránu panuje dobrá nálada, dobře se bavit. Dnes můžete v našem regionu i na některé z kulturních akcí, které organizátoři připravili v poměrně hojném množství. Pojďme se na některé podívat, my vás na ně teď v našem vysílání totiž pozveme. Holešov se dnes připojí k celorepublikovým dnům evropského dědictví. Na zámku uvidíte kostýmované prohlídky barokních interiérů někdejšího sídla Rotalů, ale také části podzámčí zvané Holajka. Dochovaly se zde jedinečné lidové stavby. Prohlídky zámku v Holešově začínají v 9.30, v 11, ve 12.30, ve 14 a v 15.30. V Koryčanech zase můžete vyrazit na mimořádné komentované prohlídky běžně nepřístupné Tonetovy vily. Průvodkyní bude historička Petra Svobodová. Začátek prohlídky je v 10 a nebo ve 14 hodin. Hudbu, tanec, výstavy nebo filmy nabízí Valašské záření ve Vsetíně. V rámci dnešního programu se můžete těšit například na dechovou hudbu z Valašského Meziříčí, blucimbál, sportovní a taneční vystoupení nebo na večerní koncert Lucie Vondráčkové s kapelou. Program potrvá až do pozdních nočních hodin. Zítra vystoupí ve Vsetíně Filharmonie Bohuslava Martinů. V Kroměříži je dnes večer například také módní show s názvem Móda v Květné. Módní přehlídka je připravená v prostředí Květné zahrady v Kroměříži. Večerem provede a zaspívá Milan Peroutka. Začátek akce je naplánován na 18. hodinu. Ve Střílkách na Kroměřížsku se dnes můžete vrátit do dob šermířů, historických zbraní a starých řemesel. Na programu akce s názvem Středověké střílky jsou například ukázky šermu, hašení ohně postaru, středověkého lovu se psem nebo střelby z moždíře. Akce na louce u vysílače začíná dnes ve 14 hodin a vydává se tam také naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Do našeho vysílání se přihlásí ve 14:15. A vinařskou atmosféru dnes nabídne putování Vinohradskou ulicí v Uherském Hradišti. Otevřené sklepy, víno, burčák, tradiční speciality a folklor vytvoří typickou atmosféru slováckého vinařského podzimu. Putování je součástí slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, které se konají až do nedělního večera. V Uherském Hradišti se můžete potkat i s Českým rozhlasem Zlín na Mariánském náměstí. Budeme mít dnes mobilní studio, kde se můžete od 11 hodin zúčastnit živého vysílání víkendové verze Srdcovek Zdeňka Junáka. Od 12 do 16 hodin si potom ve hravé rozhlasové dílně můžete vyzkoušet práci rozhlasového moderátora nebo zprávaře a od 17 hodiny můžete navštívit talk show na Pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem. Hostem bude Kateřina Říhová, primáška cymbálové muziky Ženičky a vedoucí pěvec

0: Už bylo 7:45, to znamená, že za chvíli se v našem vysílání budeme věnovat sportovnímu tématu. Až odpoledne vyjedou vsetínští hokejisté k prvnímu domácímu utkání sezony, možná je někteří fanoušci vůbec nepoznají. Proč? Tak o tom bude řeč právě za chvíli. Počkejte si na to.
1: Počasí.
0: Ráno by mělo být v našem regionu poměrně málo oblačnosti, ale na řadě míst se můžou stále vyskytovat mlhy. Po jejich rozpuštění bude zejména polojasno, chvíli by mohlo být i skoro jasno, odpoledne potom přibude oblačnosti a v odpoledních a večerních hodinách se můžou vyskytovat drobné přehánky. Nejvyšší teploty dnes v sobotu budou stoupat ve Zlínském kraji na 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: start nové éry vsetínského hokeje. Tak mluví o této prvoligové sezóně sami zástupci Valašského klubu. Ten totiž prošel po čtvrtfinálovém konci v minulém ročníku opravdu výraznou obměnou. Jednou zásadní změnou je už to, že jako nový generální manažer tento proces řídí Daniel Vaněk.
1: Některých dlouholetých opor, jako byli třeba útočníci Vít Jonák s Lubošem Robem, nenesli dobře sami tito hráči a taky někteří fanoušci.
2: My už to prostě máme za sebou, chceme tohle zavřít, každý ať se teď už soustředíme na tu novou sezónu a na to, aby jsme v ní byli úspěšní.
1: Vzkazuje trenér Luboš Jináček. Jak zaznělo od manažera Vaňka, Vsetín letos trochu ustupuje a místo vyhlášení snahy o nejrychlejší možný postup do extraligy chce budovat tým, jehož vrchol má přijít za 3 až 5 let, kdy má být celý klub lépe připravený na posun mezi elitu. Kouč Jináček tak žádá fanoušky o trpělivost.
2: I když budeme mít nějaké hlubší období nebo nebude se tolik dařit, tak já opravdu hodně věřím tomu týmu. Tu semknutost, že to v pravou chvíli prodá a že tou semknutostí, týmovostí, že to vždycky naklopíme zase na naši stranu a znovu naskočíme do sedla.
1: Stmelování nového týmu přizpůsobili Valaši z velké části i letní přípravu.
2: Jsme měli soustředění, měli jsme meetingy, měli jsme společný chvíl opravdu hodně. Většina týmu již v létě trénovala společně a já věřím, že ten tým tímto bude o to silnější a bude držet při sobě.
1: Na první pohled viditelnější změnou než obměna jmenovek na zádech je ale podoba přední části dresů. Klubové vedení se totiž taky po víc než 30 letech rozhodlo vyměnit logo, které má nově podobu stylizovaného písmene V. Manažer Vaněk připouští, že prvotní reakce nebyly pozitivní.
3: S tím původním logem s panáčkem zažili s ním velké historické úspěchy, tak němu mají opravdu velký vztah k tomu, jak ten klub vlastně vypadal v minulosti, takže zprvu ta vlna byla lehce negativní, ale vnímáme postupně, když jsme se snažili vysvětlit, jakou cestou chceme jít, proč jsme takhle zvolili, jakou to má tématiku, vlastně to logo a všechno okolo, tak si myslím, že se to zmírňuje.
1: Pomoct může jednoduše to, když se bude Vsetínu dařit na ledě. V úvodním kole Valaši vyhráli 4-0 na hřišti Slávie Praha. Teď je čeká domácí premiéra proti Třebíči, která odstartuje v 17 hodin. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Hurá! Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Silnice mezi Prlovem a Pozděchovem na Vsetínsku je po měsíci oprav plně průjezdná. Sušák v Rožnově pod Radhoštěm slaví 20 let od rekonstrukce. Valašské muzeum v přírodě proto pustí návštěvníky i do jeho zákulisí. Dnes je světový den první pomoci a bude převážně polojasno, teploty až 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín a s nimi je tu David Jabůrek. Dobré ráno. Řidiči můžou bez omezení využívat silnici mezi Prlovem a Pozděchovem na Vsetínsku. Stavbaři tam pracovali zhruba měsíc a semafory, které provoz řídili Kyvadlově, už odstranili. Oprava vyšla na 16,5 milionů korun bez daně.
6: Silničáři z místa odstranili semafory, které tam měsíc řídili Kyvadlový provoz. Úsek je teď plně průjezdný. V příštích dnech přijdou na řadu už jen drobné dokončovací práce. Jde o vytížený tah, který vede přes Horní Lideč na Vsetínsku, dál na Slovensko. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes ukáže lidem zákulisí své vstupní budovy Sušák. Slaví tak 20 let od její velké rekonstrukce. Průvodci návštěvníky vezmou i do provozních prostor, kam se běžně nedostanou. Co všechno prohlídka nabídne, popisuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
7: Prohlídka trvá zhruba 100 minut. Naši průvodci vás vezmou do míst, kam se běžný návštěvník nedostane. Zavítáte také do propagačního oddělení, kde si vyzkoušíte výrobu linoritu. Vstup je zdarma, začátek prohlídky bude u vstupní brány k ředitelské zahradě, místo bude označené.
4: Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukla.
8: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
4: Podle Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. S tím můžou pomoct praktické kurzy. Červený kříž nově nabízí také možnost vyzkoušet si konkrétní kritické situace ve virtuální realitě. Dnes v brněnské zoo pokračuje třídenní festival smečky. Sobotní program je zaměřen na zvířata žijící v hejnech. Návštěvníci se zúčastní komentovaných krmení nebo setkání se zvířaty. Součástí dnešního programu je také Mezinárodní noc pro netopíry s přednáškou a ukázkou živých zvířat. Festival zakončí zítřejší den smečky.
5: Počasí.
4: Ve Zlínském kraji máme při ránu chladno s teplotami 4 až 8 stupňů, také mlhavo a až se mlhy rozpustí, bude převážně polojasno. Odpoledne také s možností drobné přehánky, no a maximálně naměříme 17 až 20 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na více místech ve Zlínském kraji si dnes dávejte pozor kvůli víkendovým akcím. Dopoledne je například zavřený příjezd do Uherského Hradiště od Zlína. Omezený je kvůli závodu průjezd Hošťálkovou na Vsetínsku a farmářské trhy zase můžou omezit cestu přes centrum Kroměříže. Tak opatrně na cestách a příjemný poslech Českého rozhlasu Zlín i v další hodině s Tomášem Perutkou.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: David nám ve zprávách připomněl, že dnes je Světový den první pomoci. Mi to připomnělo zkoušku na vysoké škole, jejímž obsahem byla právě první pomoc. Tam jeden spolužák v uvozovkách opravdu zaperlil, protože dostal otázku, co by udělal, kdyby se vyskytl někde u rybníka a tam by někoho vytáhli z vody a bylo by evidentní, že se nalokal, že je potřeba ho oživit. No a ten spolužák odpověděl, že když by tam ten postižený ležel na zádech, tak by mu zvedl nohy, aby z něho prý vytekla voda. No tak vy jste snad ve škole při probírání první pomoci dávali větší pozor a odpověděli byste úspěšněji. Jitka Zelenková nám teď bude zpívat další píseň, která se jmenuje Máme si co říct. Dobré sobotní ráno.

0: Pokud právě teď snídáte, přejeme dobrou chuť a snídat se teď bude také ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Karel Malina v pátek naposledy pracoval jako pečovatel, po 32 letech odchází do důchodu. V Diakonii ve Valašském Meziříčí připravoval klientům snídaně, pomáhal jim s hygienou a povídal si s nimi. V profesi, kde pracují skoro samé ženy, byl ve Valašsko-Meziříčské Diakonii jediným mužem. Poslední snídaní uvařil bývalé paní učitelce a byla u toho i naše reportérka.
1: Tak Karel Malina si teď bere pomůcky, které potřebuje na tu poslední směnu.
2: Do terénu, na poslední, ano.
1: Co máte sebou?
2: Dneska jsou to většinou jenom takové pomoc při podávání jídla, nějaké hygieny na lůžku.
1: To, že muž pracuje jako pečovatel, je neobvyklé.
2: Já jsem k tomu ale měl vždy celý život blízko, dokonce už od samého dětství, kdy jsem rád naslouchal seniorům. Potom mě můj stric ovlivnil, že jsem dělal zdravotnického instruktora Československého Červeného kříže. Takže mě to potom tak nějak ovlivnilo při volbě toho povolání, když začaly krachovat podniky Tesla Rožnov po revoluci a vždycky jsem spíš tíhl k nějaké práci s lidmi.
1: Ještě předtím, než se přesuneme s Karlem Malinou na Havlíčkovou ulici, kde bydlí klientka, tak si nás fotí jedna z jeho kolegyní, protože Karel Malina dnes vyjíždí za klientkou úplně na poslady.
3: Ano,
1: pět let pracuje s Karlem Malinou vedoucí úseku podpory domácí péče Veronika Martiňáková.
4: V tom kolektivu jako přirozeně splýval a už si zvykl a ten ženský kolektiv, myslím si, že pro něj je to docela náročné i pro muže ženských kolektiv, takže mnohdy které informace tam padnou mezi těmi ženami, a tak se to musel naučit poslouchat nebo neposlouchat.
1: Z Vrbenské ulice jsme se s pečovatelem přesunuli na Havlíčkovou ulici, kde jde za svojí poslední klientkou.
2: Je to paní s úžasnou životní moudrostí, paní učitelka, která si ráda povídá.
1: Já na paní Mokešovou prozradím, že má 100 let.
2: Ještě paní nemá. Tak ještě nemá. Asi tak je to bývalá paní učitelka, která myslím, že musela být velice obdivuhodnou učitelkou. Dobrý den, paní Mokešová, pěkně zdraví. Jdeme dále.
1: Karel Malino, jdete ti připravovat snídaní a já si s dovolením přisednu ke stolu u paní Mokešové.
5: Víte, já mám pana Karel strašně ráda. No je to něco jiného, než když tady chodí sestry, ale on je velice příjemný, milý a byl jeden z prvních, kteří přišli sem, když jsem se vrátila z nemocnice.
1: Tak, snídaně je hotová.
2: Takže, paní učitelko, máte snídání tady na stole.
5: Děkuji.
2: Všechno.
5: Děkuji.
2: A já se s váma rozloučím, přeji vám
5: děkuji
2: velice
5: vám
2: hezký
5: moc,
2: den.
5: Nejde,
2: a paní Mokešová, někdy se uvidíme, i když budu na důchodu.
5: Já bych tu stovku chtěla, to byste, stovku bychom oslavili.
2: Určitě.
1: Tak s panem Malinou teď vycházíme ven. A tak jaké to je být poslední den v práci?
2: Tak je to jako každý jiný den, ale je to hodně zvláštní, no. Takové docela obtížné a myslím si, že to nám nedosedne, až teda se vrátím domů.
1: Říká Karel Malina, který pracoval 32 let v Diakonii Valašské Meziříčí jako pečovatel. Gabriela Hyko, Český rozhlas. Neděl.

0: Dobré sobotní ráno, už bylo 8:45.
1: Počasí.
0: Když se podíváme z okna našeho vysílacího studia tady ve Zlíně, tak vidíme nad krajským městem poměrně hustou mlhu. Možná to máte u vás ve vašem městě nebo ve vaší obci podobně. No a také o mlze bude řeč teď v následujících okamžicích. Jaké bude nejen dnes v sobotu ve Zlínském kraji počasí, to nám prozradí pan Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Očekáváme, že ty mlhy by se měly rozpouštět už během pozdějšího rána nebo během dopoledne a převládne spíše slunečné počasí, většinou polojasná obloha, ale krátce může být i skoro jasno. Odpoledne bude ale oblačnosti více, takže většinou oblačno, ale večer bude pak oblačnost opět ubývat na nějaké polojasno. Pravděpodobnost srážek dneska je velmi malá, ale během odpoledne nebo v podvečer se výjimečně může nějaká drobná přeháňka vyskytnout. Dnešní teploty budou o něco vyšší než ty včerejší, zatímco včera jsme měli teploty v rozpětí od 10 do 14 stupňů Celsia, dnes bude od 17 do 20. No a vítr bude jenom slabý, většinou proměnlivý, do 15 km za hodinu.
0: A ještě nám prosím prozraďte, jaký bude také druhý víkendový den, tedy neděle.
2: V noci budeme mít většinou polojasno, k ránu bude oblačnost přibývat, i zítra se nám můžou vytvořit mlhy, ale vypadá to, že zítra by jich mělo být méně než dnes a také bude o něco teplejší noc, teploty od 11 do 8 stupňů, v údolích při bezvětří může teplota klesnout k 6 stupňům. No a přes den budeme začínat polojasnou oblohou, ale postupně pak bude oblačnost přibývat a během pozdější odpoledne se pak úplně zatáhne a od západu se rozšíří občasný déšť nebo slabší přeháňky, ale to by ve Zlínském kraji mělo být spíše až v těch večerních hodinách. Zítřejší maximální teploty od 18 do 21 stupňů a i zítra bude jenom slabý vítr do 15 km za hodinu.
0: Jaké nás v našem regionu čeká počasí, tak o tom mluvil na našich vlnách pan Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Jak udělat z jednoho večera díky hudbě večer nezapomenutelný? I to umí správný DJ. Roztančit vás, rozespívat a taky zpomalit ve správný okamžik, abyste mohli na pár minut splynout s tanečním partnerem. Hudba do kořán bude tentokrát o hudbě prožívané tady a teď. A nebojím se říct o umění a práci DJe. No a s kým jiným než s legendou a mým kolegou Petrem Uhříkem. Už v neděli 13. září po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Dozněla další melodie, kterou jsme pečlivě vybrali pro dnešní sobotní ráno. Možná si u některých písniček i zaspíváte, možná u některých i trošku zatančíte. A právě o tanci teď bude řeč také v našem vysílání.
1: Kořeny. Ovšem, co dává našemu kraji tvář.
0: Už od roku 1948 vede mladé i dospělé k jistotě v pohybu, kultivovanému vystupování a radosti z hudby. Zlínskou taneční školou AAA Mědílkovi prošly za téměř 80 let 10 000 mladých lidí. Profesionální lektoři a kurzy pro všechny generace dělají z této školy místo, kde se z kroků stává sebevědomí a z hudby zážitek. O rodinné tradici si povídala se současným majitelem školy Alešem Mědílkem moderátorka Sylvie Pospíšilová.
2: Dámy a pánové, zadejte se. Tuto větu pronesl majitel zlínské taneční školy Aleš Mědílek nesčetněkrát. Založil ji jeho otec, taneční mistr Augustin Mědílek, společně s ženou Anne-Marie už v roce 1948. Stejně jako děti herců jsou doma v divadelních šatnách, malý Aleš chodil s rodiči na hodiny tance.
3: Samozřejmě tak, abych příliš nenarušoval hodiny, sedával jsem s muzikantama. Buď hrál doprovod klavírní, potom tam byla i živá kapela, takový třeba 3-4 muzikanti, kteří byli ochotní v těch tanečních kurzech hrát. Hodně jsem seděl u pana bubeníka, kterému jsem trošku tloukl do bicích.
2: Vzpomíná s úsměvem. Jeho cesta na taneční parket nebyla přímá, jak by se mohlo zdát. Nejdříve vystudoval v gastronomii. Až později si dodělal konzervatoř a začal vyučovat. V čele rodinného podniku stojí už 3 dekády a krom klasických tanečních se svojí ženou Danou založili i dětské taneční kurzy.
3: My jsme ho vždycky měli v tom směru té zábavy, aby se děti hýbali a bavili se tím, aby z toho měli radost.
2: Velkou tradici má jejich majoretková skupina. Pokračuje Aleš Mědílek.
3: Když to maminka zakládala s panem Bílým, s dirigentem Velkého dechového orchestru, tak jsem jí s tím pomáhal. Dělali jsme společné choreografie, věnoval jsem se muzice, abych holkám chystal. No a ta tradice je velká.
2: V tanečních se často rodí první lásky. A mnohdy jsou z nich vztahy na celý život. Když se pak po letech vrátí už jako rodiče nebo dokonce prarodiče, svým bývalým tanečním mistrům se přijdou pochválit.
3: Pokud dneska máme prodlouženou a přijdou rodiče nebo dědeček zavzpomínat, že chodili třeba k rodičům tancovat nebo i už do mých kurzů a že se tam seznámili a žijí spolu takzvaně dodnes, tak jsou tyto vazby.
2: Tanec je krásný, o tom není pochyb. Dar cítit rytmus, ale nemáme všichni. Dokáží Mědílkovi naučit ladným krokům každého?
3: Ať už to byli žáci z kurzu nebo taneční kurzy pro dospělé, tak oni to vždycky nějakým způsobem zvládli. Ono není potřeba, aby to bylo úplně dokonalé, ale aby ti lidé z toho měli radost, dobrý pocit, že zvládnou nějaký krok si zatancovat a na těch akcích společenských přece jenom se určitě potom cítí daleko lépe, komfortněji.
2: Co mu přinesl tanec do života?
3: Takovou životní radost, optimismus a pohodu v tom životě.
2: Říká Aleš Mědílek. Na otázku, zda bude rodinná tradice pokračovat, s tajemným úsměvem dodává, že následovník je v záloze. Ze Zlína Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: Natálka, krásna zdravá svačina.
1: Bylo 9:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A David Jabůrek, dobré ráno. Na akreditované dobrovolnictví rozdělí letos Zlínský kraj 1 000 000 korun. Podpoří 13 projektů, které budou pomáhat seniorům, nemocným, dětem a mladým lidem, lidem se zdravotním postižením nebo dospívajícím, kteří opouštějí dětské domovy. Podpora se týká organizací napříč regionem. Lidé ve Zlínském kraji můžou dnes a zítra v rámci Dnů evropského dědictví navštívit 32 historických budov. V Uherském Hradišti se na víkend otevře 22 památek. Městské muzeum v Holešově chystá na dnešek kostýmované prohlídky zámku s průvodci v dobovém oblečení a vystoupení šermířů. V Koryčanech na Kroměřížsku jsou dnes komentované prohlídky běžně nepřístupné Tonetovy vily a ve Zlíně prohlídky v památníku Tomáše Bati. Ve Frenštátě pod Radhoštěm se postupně objevují nové informační rozcestníky. Podle městských technických služeb jsou původní ve špatném technickém stavu a neodpovídají současnému značení. Přehlídku historické i moderní železniční techniky, zábavu i noční show nabízí o víkendu Národní den železnice v Chebu. Návštěvníci uvidí pární, motorové i elektrické lokomotivy, drezíny a připravené jsou jízdy zvláštních vlaků i komentovaná přehlídka železničních exponátů na točně. A 5 až 8 stupňů. Tak nízké jsou aktuální teploty ve Zlínském kraji. Ranní mlhy se pozvolna rozpouští a zbytek dne bude převážně polojasný. Odpoledne s možností drobné přehánky. Maximálně naměříme 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Nehoda se stala na dálnici D1 na 262. kilometru ve směru na Ostravu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dál posloucháte Tomáše Berutku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pokud o víkendu ráno posloucháte naše vysílání pravidelně, tak jste asi možná zaregistrovali, že občas dávám k dobru nějaký ten zajímavý citát. Dnes jsem do našeho ranního vysílání vybral jedno pěkné přísloví, které mě zaujalo a které zní: nedělejte si hlavu z toho, co si o vás myslí ostatní. Jsou příliš zaneprázdnění tím, co si o nich myslíte vy.

0: Možná jste si už dnes po ránu také stihli zacvičit, jak píseň Michala Tučného souvisí s dnešním tématem pořadu Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem, tak o tom teď bude mluvit přímo Jožka.
1: Dnes mě zaujal příběh paní Vladany. Vlastně nemám žádné velké starosti, ale je tu jedna věc, která mě trápí. Často se přistihnu, že se přejídám. Přes den to ještě zvládám, ale večer přijde únava a já s ním skoro všechno, co doma najdu. Pak si to vyčítám a říkám si, že už to příště neudělám, ale stejně se to opakuje. Nerozumím tomu, proč to dělám a jak z toho ven. Paní Vladano, děkuju za otevřenost a za upřímnost. Přejídání je téma, o kterém se moc nemluví, ale řeší ho spousta lidí a třeba dnes s terapeutem Adamem Schmidtem na něco, co vám pomůže, přijdeme. A když jsem přemýšlel, kdo o vztahu k jídlu mluvil opravdu hodně otevřeně, vzpomněl jsem si na jeden zajímavý rozhovor. Před časem jsem ho na pohovce Jožky Kubáníka vedl s profesionálním jedlíkem Radimem Dvořáčkem. Poslechněte si kousek.
2: Vy ale, jedlíke, nesoutěžíte jenom u nás, vy jezdíte také po celém světě. Na kterou ze soutěží rád vzpomínáte?
3: No, tak já už jsem byl zhruba nějakých 17 zemí, jenom jsem byl teda v Americe před pár lety, no a tam jsem jedl třeba, já nevím, 4,5-kilový sendvič. Ono to je těžší třeba si, když to je 3-4 kila, ale je to maso než ty knedlíky, jo, kterých je třeba více, ale nesytí to takhle. Uh-huh. Já teda často, když jezdím do té ciziny, tak vyhledávám, kde teda tam jsou třeba ještě nějaké prémie, jako peněžní, no. Takže já jsem třeba vyhrál v Irsku, 5 let nabízela pizzerie vlastně kdo sní jejich vlastně pizzu, která měla nějakých 85 cm vlastně přes celý stůl, 500 euro vlastně vyplatí, kdo usní za půl hodiny, no. Tak vlastně tam to zkoušeli, co jsem se dozvěděl, lidi z celého světa, a že já teda až na druhý pokus teda se mi to povedlo, no.
1: To byl profesionální jedlík Radim Dvořáček a o přejídání si něco řekneme s terapeutem Adamem Schmidtem. Moc se na to těším.
0: Pořad Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem na téma přejídání uslyšíte dnes hned po zprávách v 17 hodin.

0: Dobré sobotní ráno, už bylo 8:45.
1: Počasí.
0: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. To říká pranostika pro dnešní den. No, já myslím, že takový lehký, neškodný deštík, tak ten by přivítali nejen rolníci, ale také vy, zejména pokud vlastníte zahradu nebo zahrádku. Jak to dnes bude vypadat podle předpovědi meteorologů? Nějakých lehkých přeháněk bychom se mohli dočkat, ale to až v odpoledních nebo podvečerních hodinách. Jinak přes den by mělo být polojasno, postupně i skoro jasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti na polojasno. Maximální odpolední teploty, tak ty by měly stoupat na 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Asi vás nepřekvapí, že i tento víkend se v našem kraji koná spousta zajímavých akcí. Co vás ale překvapit může, je to, že na jedné z těch akcí se můžete potkat dokonce i s Českým rozhlasem Zlín. Na slováckých slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti totiž dnes budeme mít naše mobilní studio, konkrétně na Mariánském náměstí, kde se můžete od 11 hodin zúčastnit živého vysílání víkendové verze srdcové Zdeňka Junáka. Od 12 do 16 hodin si potom ve hravé rozhlasové dílně můžete vyzkoušet práci rozhlasového moderátora nebo zprávaře a od 17. hodiny potom můžete navštívit talk show na Pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem a jeho hostem. No a ještě doplním, že naše regionální stopařka Petra Sedláčková, tak ta pro změnu vyráží do Střílek na Kroměřísku, kde odpoledne pořádají akci s názvem Středověké střílky. Petra se přihlásí do našeho odpoledního vysílání konkrétně ve 14:45. Už za chvíli přesně v 9 hodin se přihlásí David Jabůrek s dalšími aktuálními zprávami, hlavně z vašeho okolí. Tak si na ně počkejte. Já přeji krásný zbytek sobotního dne.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti vystoupí i hosté z Chorvatska nebo Slovenska. Na Palačovskou spojku se dnes lidé dostanou bez auta. Z Valašského Meziříčí tam jezdí mimořádné autobusy. Fotbalisté Slovácka chtějí na hřišti Bohemian z Praha zlepšit produktivitu. Dnes bude převážně polojasno, teploty až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil David Jabůrek. Dobré dopoledne. V Uherském Hradišti dnes hlavním dnem pokračují slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Akce, kterou tradičně navštěvují 10 000 lidí, během celého dne nabídne desítky folklorních vystoupení. Pokračuje ředitelka klubu kultury v Uherském Hradišti Anna Stránská.
2: Prezentace našeho regionu, našeho města bude v pořadu Ze srdce Slovácka, kde se představí folklorní uskupení Cifra, Kunovian a Míkovian. Taky bych vypíchla hosty, kteří přijedou ze zahraničí, z Chorvatska, ze 4 oblastí. Potom ze Slovenska přijede uskupení z Vernáru, ze slovenského ráje.
0: Nová silnice mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku, takzvaná Palačovská spojka, se dnes poprvé otevře veřejnosti. Podle mluvčího Valašského Meziříčí Jakuba Mikuše lidé můžou využít k cestě na spojku mimořádné autobusy.
3: První autobus vyráží o 9:30 ze stanoviště městské hromadné dopravy u náměstí ve Valašském Meziříčí a staví ještě u školy Masarykova a také u Teska. Další jedou zhruba každou půl hodinu, jen kolem oběda je delší pauza. Poslední se do města vrací ve 3:45 odpoledne.
0: Dva rozměrné dřevěné čluny a další menší nálezy z 9. století si lidé můžou prohlédnout v nové expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Právě tam bylo jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy. Nová expozice přibližuje hlavně to, jak se v tehdejším velkomoravském centru žilo běžným lidem, říká vedoucí Slovanského hradiště a archeoložka Gabriela Dresslerová.
4: Dokonce i jako rekonstruuje tu krajinu, která se během posledních tisíciletí tady výrazně proměnila, protože kdysi tady byly jednotlivé ostrovy mezi jednotlivými říčkami a těmi toky. No a tady ta expozice přiblíží tu představu o tom, jak to mohlo vypadat.
0: Na Ukrajině se může podle Asociace farmaceutických pracovníků brzy projevit nedostatek některých léků. Jak uvedla agentura Ukrinform, můžou za to ruské útoky na velkosklady zdravotnického materiálu. Zásoby některých přípravků můžou vystačit jen na 2 až 3 týdny. Sport. Další pokus připsat si premiérovou výhru v nové prvoligové sezóně dostanou fotbalisté Slovácka v 8. kole na hřišti Bohemian z Praha. Utkání začne ve 3 hodiny odpoledne. Mužstvo z Uherského Hradiště dalo dosud v celé sezóně jen 5 gólů a podle útočníka Davida Puškáče je zatím produktivita největším problémem týmu.
5: Nedaří se nám dát první gól, to je taky hrozně důležité a ty góly sami o sobě, takže jakoby ta nějaká výstavba hry, nějaká kontrola hry je tam prostě jako dobrá, dostáváme se i do šancí, ale bohužel zatím tam nejsme efektivní. Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude převážně polojasno, odpoledne s možností drobné přehánky, no a maximálně naměříme 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Varování o husté mlze stále máme z dálnic D55 i D49 a obezřetní buďte i na všech ostatních silnicích ve Zlínském kraji. A pozor také na dálnici D1 na 262. kilometru směrem na Ostravu. Stala se tam dopravní nehoda. Tolik přehled aktuálního dění Českého rozhlasu Zlín. Den plný dobrých zpráv přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
6: Domácí hospic Cesta domů oslaví své 25. narozeniny benefičním koncertem. Poprvé za téměř 700 let opustil Česko fragment Evangelia svatého Marka, který do Prahy přivezl Karel IV. Vzácný rukopis si lidé budou moct prohlédnout na mezinárodní výstavě v italské Aquileji. Velmi netradiční hřbitov s náhrobky a nápisy mají od roku 1935 na severu Rumunska. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Janu Kratochvílovou pro vás jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Svůj život si všichni chceme užít naplno a nemyslíme na jeho konec. O to větší šok často bývá, když smrt přece jen přijde. Tuto situaci se u nás už 25 let snaží lidem ulehčit nezisková organizace Cesta domů. Prostřednictvím domácího i lůžkového hospice a dalších služeb pečuje o nevyléčitelně nemocné a umírající v prostředí, kde se cítí bezpečně. Na 16. října chystá Cesta domů benefiční koncert v La Fabrice v pražských Holešovicích, kde své 25. narozeniny oslaví. Noemi Fingerlandová natáčela s PR manažerkou Cesty domů Lindou Tichotovou.
1: Vybírali jsme hudebníky, kteří jsou nám nějak blízcí. Monika Načeva s kapelou představí svůj aktuální koncertní program Jdem temným dnem. Daniel Žižka je 23-letý zpěvák a skladatel, finalista letošní Eurovize a zahraje své vlastní autorské písně v žánru indie pop. A Marie Putnerová vystoupí se svou hudbou na pomezí folku, alternativy a rocku. Kromě toho fotograf Štěpán Hon představí nové vydání svého unikátního fotokalendáře Doma, ve kterém se představí 12 osobností u sebe doma. A prodej tohoto kalendáře také podporuje Cestu domů.
2: Říká Linda Tichotová, která má v Cestě domů na starosti PR a komunikaci. Na benefičním koncertě v La Fabrice bude také první ředitelka a spoluzakladatelka Cesty domů Martina Špinková.
1: Představí svoji novou knížku nejen pro děti, Matouš v lítacím domě.
2: Na co Cesta domů použije vybrané finance?
1: Návštěvníci koncertu koupí vstupenky, podpoří přímo provoz Cesty domů, tedy služby pro lidi v závěru života a jejich blízké. Vstupenky jsou v prodeji online, a to přes web cestadomu.cz.
2: Letošní koncert bude výjimečný. Cesta domů na něm totiž oslaví už 25 let od svého založení.
1: Těch 25 let z mého pohledu přineslo hlavně velký rozvoj. Začínali jsme jako malá poradna pro rodiny pečující a umírající. Přidal se domácí hospic, další služby, pozůstalostní podpora. V minulém roce jsme otevřeli i lůžkový hospic. A kromě této přímé péče se věnujeme i osvětě v podobě vzdělávání odborníků i široké veřejnosti. Vydáváme knížky ve vlastním nakladatelství. Máme 3 dobročinné obchody v Praze, které posluchači mohou znát, takže je toho hodně.
2: Povědomí o paliativní péči se podle Lindy Tichotové i díky Cestě domů za těch 25 let v Česku výrazně zvýšilo.
1: Hlavní je vlastně, aby lidé věděli, jaké jsou možnosti pečovat o jejich blízkého, když se ocitne v závěru života, takže aby věděli, jaké jsou služby, kam se mohou obrátit, že to často jde zvládnout i doma, pokud si to tak přejí.
2: Do budoucna má Cesta domů další plány.
1: Kapacity nejsou dostatečné, snažíme se nabídnout lidem alespoň podporu prostřednictvím naší poradny, a plánujeme rozvoj formou stavby nového lůžkového hospice, kde by se tedy ty kapacity měly výrazně navýšit.
2: Co je vlastně v péči o umírající a jejich blízké nejdůležitější?
1: Mít nějaký plán, vědět, že ať se stane cokoliv, tak to nějak zvládnou s pomocí nás nebo jiné organizace. To je důležitý.
2: Být na blízku umírajícím a smrti není vždy snadné.
1: To téma je závažný, ale zároveň má velký význam, takže to člověka nějak jako těší, že dělá dobrou věc. A vím, že co říkají kolegové zdravotníci nebo i ze sociálních služeb, tak je vlastně nabíjí ta pozitivní zpětná vazba z rodin a pečujících. Takže těžký to je, ale zároveň to dává velký smysl, podporujeme se i navzájem.
2: Dodává Linda Tichotová z Cesty domů.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Důvěru veřejnosti v církev podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vážně narušila podezření na mravní a majetkové delikty, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. Ve svém prvním pastýřském listě od letošního nástupu do čela České katolické církve Přibyl zdůraznil, že kvůli těmto odsouzeníhodným případům cítí bolest, frustraci a stud ze způsobeného pohoršení. Vyzval věřící, aby se spolu s ním zúčastnili kající poutě do Hájku u Prahy, která se uskuteční 5. října. Olomoucké arcibiskupství získalo dva cenné předměty spjaté se jmény dvou významných olomouckých biskupů. Jde o vzácnou pergamenovou listinu pocházející z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi a pečeť ze španělského vosku patřící biskupovi Karlu II. Z Lichtenštejna Castelcorna, který diecézi vedl ve druhé polovině 17. století. Arcibiskupství je věnovala rodina, která ji nalezla v pozůstalosti. Cenné artefakty z jejich rukou převzal současný metropolita moravský Josef Nuzík. Oprava ochozu chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně by měla skončit do konce října, případně začátkem listopadu. Ochoz, který byl dosud přístupný jen příležitostně, se má stát zřejmě od jara příštího roku součástí prohlídkového okruhu zahrnujícího kostel a kostnici. Letošní práce uzavřou poslední etapu současného projektu obnovy chrámu za zhruba 20 milionů korun, která zahrnovala i loňské opravy pláště zvonice. Evropská dotace z integrovaného regionálního operačního programu činí 12 milionů korun. Součástí prací na vnějším ochozu je restaurování a čištění kamenných sloupů a podlahy. Projekt zahrnuje také úpravy v kryptě a interiéru chrámu. I to jste se od nás dnes dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Kapelu Činasky jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde teď navštívíme velmi netradiční hřbitov, který je od roku 1935 na severu Rumunska. Jde o takzvaný veselý hřbitov, který je vyhledáván poutníky z celého světa. Jsou na něm totiž netradiční vyobrazení i nápisy. Přestože Rumuni se hlásí především ke katolické víře, toto duchovní místo je pro něm odkazem předků. Na hřbitov se vypravil se štábem České televize i publicista Petr Voldán, který tam natáčel další z postřehů odjenut. Ty se na obrazovkách objeví už koncem roku. Kolegu Karla Sladkého zajímalo víc.
1: Na hřbitov jsme zvyklí chodit trošku nostalgičtí, trošku zadumaní. Obecně v Rumunsku to platí, ale na tom hřbitově ve městě Sapenca, no městě, ona je to spíš vesnička, tak tam od roku 1935 je hřbitov, který rozesměje snad každého. V roce 1935 tam místní řezbář, který byl i tesař a tak trošku vtipálek a měl rád legraci a byl to dobrý řemeslník, Stano Patraš umístil první náhrobek, řekněme, nebo takový, to, na co jsme zvyklí my z mramoru, tu informaci o tom, kdo je tam pochován, z dubu. A vypadalo to asi takhle, já tady mám takovou maketku. Má to střížku, je to modré, je tam vyobrazen nějaký výjev a pod tím je text. A ty texty jsou povětšině vtipné.
2: To já tedy nepřeložím, Petře.
1: Já to taky nepřeložím úplně, ale je tady něco v tom smyslu. Je tady muž, venkovan namalovaný a má v ruce lahev. Je to i v tom textu napsáno, že se dost hlavně v zimě zabýval pitím. A tím také skončil. Bývají ty epigramy takové sarkastické, někdy si je dokonce prý ti, kteří se už loučili s tím naším světem, tak si je vymýšleli sami, co jim má ten lidový umělec na ten náhrobek napsat, na ten dřevěný a jaký má být ten obrázek. Určitě z každého toho obrázku je jasné profese anebo způsob, jakým ten člověk odešel. Je tam tkadlena, nebo je tam učitel, je tam voják, horník a podobně. To je z toho naprosto jasné a pod tím jsou ty texty. A řada z nich je opravdu vtipných, i když ne úplně všechny výjimky potvrzují pravidlo. My jsme natočili zblízka i epitaf, na kterém dívka, myslím, že to byla 13-letá holčička, si stěžuje, vlastně mluví k taxíkáři, který ji porazil a zabil. Proč jsi vybral zrovna tuhle silnici a proč mě a podobně. Ale jinak jsou tam opravdu vtipné věci. Lidé tam chodí, usmívají se, fotí, je to nádherná záležitost a turistů je tam spousta. Nám se povedlo najít dokonce i pokračovatele, protože samozřejmě tenhle ten první zakladatel toho hřbitova, který to tam začal v roce 1935, už zemřel.
2: A to byl?
1: To byl ten Stano Patraš, pak po něm byl další a teď jsme našli jeho pokračovatele, mladého řezbáře, který nám i ukazoval, jak se to dělá, jak se to i maluje. Měli jsme štěstí, byli jsme v dílně. A to je vlastně stejnojmenný pokračovatel. Je ze širšího příbuzenstva opět Stano Patraš. Takže ta tradice pokračuje. On zrovna instaloval i jeden ten náhrobek. Není to dokonce levné, když tam někdo nebydlí a objedná si to, tak to stojí dost peněz, takový náhrobek. Ale pořád ta tradice se drží, tak to se nám líbilo.
2: Ještě jednou připomeňte veselý hřbitov v Rumunsku. Kde?
1: Veselý hřbitov na severu Rumunska, v podstatě poblíž hranic jak s Maďarskem, tak s Ukrajinou a městečko nebo vesnice spíš se jmenuje Sapenca.
2: Jak to vůbec Rumuni mají s vírou, s náboženstvím?
1: No, oni se hlásí ke katolickému náboženství, je tam spousta, ale pravoslavných kostelů a pravoslavných věřících. Neřekl bych, že jsou až tak příliš ortodoxně věřící, ale jsou místa, kde ty kostely jsou hodně navštěvované. Mnoho z nich je krásnými památkami, to třeba je v Bukovině a podobně. Řada z těch kostelů má své výlučnosti, jsou zajímavě namalované, nebo jsou i opevněné kostely, takže jsou třeba na seznamech UNESCO a podobně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne přejeme. Mezi sbírkové předměty našich muzeí patří běžně církevní předměty. Od velkých sakrálních obrazů až po drobné růžence. A najít se dají i zajímavé kusy. Tak jako v Městském muzeu v České Třebové, kde se po restaurování 100 let starého sbírkového předmětu zaskvěl relikviář svaté Anny s černou rukou, která patří už po staletí k jejímu kultu. Právě o něm se s ředitelkou a badatelkou muzea povídala kolegyně Víta Balcarová.
1: Byl to prostě předmět, černá pravá ruka a netušili jsme, kterého svatého by to ruka mohla být a to teprve při restaurování odhalila paní doktorka Marie Foltínová z Prahy. Takže jsme zjistili, že se jedná o relikviář s rukou svaté Anny a jsou tam i ostatky dalších svatých, dalších mučedníků.
2: Pojďme si tady povědět o životě této světice trochu víc.
1: Obecně je známo, že svatá Anna byla matkou Panny Marie. Její životní osud ovšem není popsán v kanonických textech Bible, ale až z novozákonních apokryfů. Podle nich žila Anna dlouho se svým manželem Joachimem v bezdětném manželství, což bylo tenkrát vnímáno jako trest boží a tak se dlouho za to děťátko modlili, až konečně počali dítě, narodila se dcera Marie. Ta měla prorokováno, že v dospělosti dosáhne velkých skutků a stala se v dospělosti matkou Ježíše Krista a kult svaté Anny se tím začíná potom šířit.
2: Jak se ten kult šířil dál, paní ředitelko?
1: K nám tady do našeho prostoru západního se dostává až někdy v 7. století a následně potom v době křižáckých výprav a teprve ve středověku tady víceméně zdomácněl, takže potom významné panovnické rody, ať už to byli naši Přemyslovci, Lucemburkové a následně Habsburkové, potom tento kult měli v náležité úctě.
2: Svatá Anna byla tak adorovaná, že se někdy ve světě začala i vyrábět její ruka jako ochranný před Je to tak?
1: Ano, bude to i případ toho našeho relikviáře, který tedy neobsahuje autentické ostatky svaté Anny, ale jedná se o takzvané kontaktní ostatky. Skutečný ostatek se má nacházet ve Vídni v kostele svaté Anny a dělali se právě potom z pilin, klihu, sádry, případně z vosku. Vlastně kopie, které představovaly tu drobnou pravou ruku světice a kontaktem takto vyrobeného předmětu s tím originálním ostatkem vlastně dochází k jeho posvěcení a tyto relikviáře se potom šíří.
2: Paní ředitelko, víte, kolik sakrálních sbírkových předmětů máte v Českotřebovském muzeu a dostanou se také někdy na odiv nás?
1: Přesné číslo vám neřeknu, ale jsou jich desítky. Od velkých rozměrných pláten, oltářních obrazů, až po třeba malé růžence, které sloužily k osobní zbožnosti. Čas od času je vystavujeme v rámci různých výstav, ať už jsou to výstavy výtvarného umění, anebo jsme dělali výstavu třeba k výročí založení našeho muzea, tak tam byly ty nejvýznamnější představeny. Chystáme výstavu pro farnost Česká Třebová, protože slavíme v letošním roce 225 let od dostavění svatojakubského chrámu a při té příležitosti jsme se domluvili s farností, že uděláme výstavu právě sakrálních předmětů z našich sbírek a ta se bude odehrávat přímo v kostele.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Rukopis, který do Prahy přivezl Karel IV., opustil české země téměř po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku. Natáčel Mikuláš Vochoska.
1: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec evangelia je věnovaný na nebestoupení páně.
2: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
1: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka, neseným v průvodě.
2: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě, vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
1: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku do pralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
2: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
1: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali to klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
2: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
3: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
2: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovíckého pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
4: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
2: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Pan Pinkus dostal večer telegram, že jeho tchyně zemřela. Bože, bože, vzdychal, to budu zítra rozčílenej. Tak tohle je přesně židovská anekdota z nádherné knihy Karla Poláčka, vydané poprvé už v roce 1933. Nevím, zda se židovské anekdoty vyprávějí i dnes. U nás v Tachově je vypráví pan Tomšů. Mimochodem překrásně. Dokáže nádherně měnit hlasy a to jeho Sára je nenapodobitelné. Snažil jsem se zjistit, čím je židovský humor specifický. Obrátil jsem se proto na znalce, který mě odkázal opět na Karla Poláčka. A tak si dovolím citovat z předmluvy k jeho stále živé knize Židovské anekdoty. Je to poetický výraz rasy, která prožila věky v opovržení, v ústrcích a ponížení. Židovskému lidu nebylo dopřáno, aby vybíjel svou energii v usilování po hodnostech, po světské moci a po činech válečnických. Ve dne se Žid zabýval obchodem, lichvou, lékařstvím a jiným opovrženíhodným zaměstnáním. Večer pak stáhl záclony, odloučil se od světa a usedl ke stolu, aby přemítal a mudroval nad svatým písmem a Talmudem. Místo činu miloval slovo, svoji náklonost věnoval logice, nalezl zalíbení nejen v logickém obsahu slova, ale dovedl také pochopit druhou, skrytější stránku slova, která je zjevná dětem a básníkům, ale neznámá lidem hlučným a světským. Seznal, že slovo má mocnou sílu asociativní a že dovede žít samostatně. Dialektika teologických spisů přešla židům do krve, proto židovské anekdoty vynikají svou břitkou formou a logickým obsahem. Tolik Poláček. Musím však upřímně říci, že jeho vysvětlení podstaty židovského humoru mě vůbec neuspokojuje. Je to stejné, jako bychom chtěli dětem vysvětlit, proč je jejich králíček nejpřítulnější a začali bychom nákresem trávicí soustavy. Humor je vůbec cosi tajemného. Sám jej používám dost často, mnohdy v sebeobraně před vlastní důležitostí, škrobeností, ctihodností, konvencemi nebo jakoukoliv pošmourností. Kdo ví, třeba právě někde tady je zdroj i toho židovského humoru. Napadlo mě, zda je vůbec vhodné po tragédii holokaustu vyprávět židovské vtipy. Jenže kdybychom je nevyprávěli, znamenalo by to, že zlo zvítězilo. V tomto kontextu platí víc než jinde, že humor poráží zlo. Proto se vyprávěly vtipy o Husákovi, o policajtech nebo ty židovské. Myslím, že je dobré se anekdoty učit a v kruhu přátel je vyprávět. Zlo i lidská hloupost se totiž humoru bojí. A tak bude třeba svět potom malinko bezpečnější.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Silnice mezi Perlovem a Pozděchovem na Vsetínsku je po měsíci oprav zase plně průjezdná. Ve Zlínském kraji se za letošní první pololetí snížil počet obyvatel, může za to nižší porodnost i stěhování. Do ukrajinské metropole přijela místopředsedkyně poslanecké sněmovny ze STAN, její návštěva je soukromá. Dnes bude převážně polojasno, teploty až 20 stupňů. Český rozhlas Zlín, zprávy a David Jabůrek. Dobré dopoledne. Řidiči můžou bez omezení využívat silnici mezi Perlovem a Pozděchovem na Vsetínsku. Stavbaři tam pracovali zhruba měsíc a semafory, které provoz řídili kyvadlově, už odstranili. Oprava vyšla na 16,5 milionu korun bez daně.
5: Silničáři z místa odstranili semafory, které tam měsíc řídili kyvadlový provoz. Úsek je teď plně průjezdný. V příštích dnech přijdou na řadu už jen drobné dokončovací práce. Jde o vytížený tah, který vede přes Horní Lideč na Vsetínsku, dál na Slovensko. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Počet obyvatel Zlínského kraje se za první pololetí letošního roku snížil o 1395 lidí. Na konci června tak v kraji žilo 576 120 lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Úbytek způsobilo méně narozených, než bylo zemřelých. Vliv mělo také stěhování lidí z kraje. Lidí ubylo ve všech čtyřech okresech Zlínského kraje. Největší úbytek je na Zlínsku, nejmenší pak hlásí okres Kroměříž. Počtem obyvatel je region 9. mezi kraji v České republice. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN a kandidátka v komunálních volbách v Dolních Břežanech je na soukromé návštěvě v Kyjevě. Účastní se tam mezinárodní konference Yalta European Strategy. Má také naplánovaných několik schůzek s ukrajinskými politiky. Urbanová původně žádala český sněmovní organizační výbor o schválení cesty. Tento ale zamítl.
6: Barbora Urbanová navštívila ukrajinskou vrchovnu radu, kde ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Ta poděkovala Česku za pomoc poskytovanou Ukrajině od začátku plné ruské invaze v roce 2022 a za vůdčí roli Česka v muniční iniciativě. Mluvili spolu také o navracení ukrajinských dětí zavlečených do Ruska a o podpoře česka-ukrajinského směřování do Evropské unie. Do Kyjeva se vydala místopředsedkyně poslanecké sněmovny na vlastní náklady potom, co organizační výbor dolní komory parlamentu její cestu neschválil. Ubytování na konferenci Yalta European Strategy a dopravu vlakem z Polska hradí účastníkům organizátoři konference. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu s účinnou látkou nerandomilasti. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nový lék dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice.
7: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až o 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
0: Počasí.
4: Ve Zlínském kraji dnes bude převážně polojasno, odpoledne s možností drobné přehánky a maximálně naměříme 17 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Průvod na slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti uzavřel do 11 hodin hlavní příjezdovou cestu od Zlína. Do Hradiště se teď dostanete nejlépe po silnici 55 přes Napajedla a Babice nebo po silnici 50 přes Uherský Brod. Ze zpráv vše, teď je pro vás připraven Hobby magazín.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělemi duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
3: Tamhle třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
4: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
3: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
4: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů a to je právě v případě ořešáku.
3: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví a přesto barví pěkně?
4: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Lubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listů žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že je užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou, aby si nezvyk.
3: Tak.
0: A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu, vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až 0,5 metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným, intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijde ten nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat, až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových malých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přiluského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přeplacem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura, a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přiluckého karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%.

0: hrušek potřebujete tak v průměru 33 kg na litr 100%, tak okolo 17 kg na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skoro vůbec netečou, a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
1: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
0: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
1: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
0: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
1: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
0: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
2: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklijte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 17. vám na pohovce Jožky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat přejídání a jak tomu velkému nutkání sníst, co vidíte, porozumět. A v neděli od 11. s terapeutkou Markétou Kořínkovou probereme, jak důležité je hrát si a na hravost nezapomínat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Bylo 11 hodin.
6: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Novou silnici mezi Lešnou a Palačovem si dnes lidé projdou pěšky, na kole i na bruslích. Na dobrovolnictví dá letos Zlínský kraj 1 000 000 korun. Bývalý Pavlův řidič nesouhlasí s trestem zařízení v opilosti. Dovolal se proti němu u nejvyššího soudu. Dnes bude převážně polojasno, teploty až 20 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Jabůrek. Nová silnice mezi Lešnou na Vsetínsku a Palašovem na Novojičínsku, takzvaná Palačovská spojka, se dnes otevřela veřejnosti. Silničáři zpřístupnili zhruba 4-kilometrový úsek. Od 10 do 16 hodin se po něm můžou lidé projít nebo projet na kole nebo na bruslích.
7: K začátku spojky se lidé dostanou mimořádnými autobusy, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
8: První autobus vyráží o 9:30 ze stanoviště městské hromadné dopravy u náměstí ve Valašském Meziříčí a staví ještě u školy Masarykova a také u Teska. Další jedou zhruba každou půl hodinu, jen kolem oběda je delší pauza.
7: Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla je připravený i běžecký závod.
9: Ten startujeme ve 14:30. Závodníky čeká 5-kilometrová trasa, tedy 2,5 km tam, 2,5 zpátky po nové silnici.
7: Pro řidiče se spojka otevře 22. října. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
5: Na akreditované dobrovolnictví rozdělí letos Zlínský kraj 1 000 000 korun. Podpoří 13 projektů, které budou pomáhat seniorům, nemocným, dětem a mladým lidem, lidem se zdravotním postižením nebo dospívajícím, kteří opouštějí dětské domovy. Podpora se týká organizací napříč regionem. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
10: Patří mezi ně například Maltéská pomoc či ADRA, Charita Uherské Hradiště, Charita Uherský Brod nebo Charita Luhačovice. Mezi podpořenými projekty je také dobrovolnická činnost v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, mezigenerační aktivity nebo pomoc dospívajícím, kteří odchází z dětských domovů.
5: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu, zjistil to server iRozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest, zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Připomíná, že včasná a správná reakce může někomu zachránit život. Podle Jany Diakov z České resuscitační rady jsou Češi jedni z nejochotnějších v Evropě, co se poskytování první pomoci týče.
6: Počasí.
5: Ve Zlínském kraji dnes bude převážně polojasno, odpoledne s možností drobné přeháňky a maximálně naměříme 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tolik zprávy Českého rozhlasu a teď už pořad srdcovky Zdeňka Junáka. Dnes výjimečně živě s slavností vína v Uherském Hradišti. Příjemný poslech.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Sklenka jedna vedle třetí, lidí je tu jako smetí. Dneska jeden sváteční, nezůstanem neteční. S láskou, to já dobře vím, teď popřejem Mariím. Pak vypukne soutěžení, nejen výhra se tu cení, i důvody pro zasmátí, bránit se nám jistě schvátí. Srdcovkový speciál uvítal by každý král. Nás však vítá nebeské Hradiště, a to Uherské. Ano, je právě tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
13: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Cóż, moi mili posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu, jsou to víkendové srdcovky, my jsme v Uherském Hradišti, je tady nádherně, sluníčko svítí a když jsem se podíval do kalendáře, dneska mají svátek Marie. Takže všem Mariím vinšujeme všechno nejlepší, ty už jsme oslavili v úvodní básničce. My jsme dneska zavítali do Uherského Hradiště, pokud byste nás chtěli vidět naživo, sáhnout si na mě, na Miloše, Šenkýře, tak můžete přijít mezi nás, my vás rádi uvidíme, najdete nás na Mariánském náměstí. A do Hradiště jsme vyrazili proto, protože jsou tady slovácké slavnosti vína a otevření památek. Proto jsme tady. Miloš je tady taky, Miloš, já tě zdravím.
1: Krásný den tady od nás. Musím říct, že tady takovou časomíru, jakou máme dneska, když se podívám tady na tu věž a na ty hodiny, takovou ve studiu nemáme.
0: Představ si, že tohleto před námi je Prostřední ulice. To, když jsem tady studoval gymnázium, tak když jsme to tady prošli, šli jsme tam, na konci byla taková kavárna, tam jsme si sedli, popíjeli jsme nealkoholické nápoje a probírali jsme tu naši školu, co máme za sebou, o co máme před sebou. Takže my budeme soutěžit taky samozřejmě z Uherského Hradiště. Ta soutěž probíhá tak, že Miloš vždycky vyhlásí, vás, posluchače, osloví na telefonním číslu, tedy doma, dáváme vám telefonní číslo, abyste mohli zavolat a tady z publika pak nabereme jednoho a vy dva, ten posluchač, který bude zastupovat, jak se říká, celý svět, celou naši republiku, tak se utká proti posluchači právě tady z Uherského Hradiště. Ale pozor, posluchač nemusí být z Uherského Hradiště. Stačí, že jsem zavítal ať už z Huštěnovic, z Babic nebo tamhle z Hluku, to už je jedno. Takže, Milošku, řekl jsem všechno?
1: Řekl jsi téměř všechno. Protože přece jenom ještě jedna věc je tam důležitá. Dneska bude znít hodně zajímavě i hudba.
0: Aha.
1: Protože jsme na slavnostech vína, tak jsme vybrali Marek Zlouhar, náš hudební dramaturg, vybral speciální mix hudby, která se týká vína, takže i v tom to bude zajímavé. No a důležité je, že už za chvíličku nás čeká první soutěž.
0: Ano.
1: Takže my budeme potřebovat toho člověka, který bude reprezentovat zbytek světa, aby se nám ozval, protože tady někdo z těch, kdo na nás hledí, bude reprezentovat Uherské Hradiště. A já jsem zvědav, kdo to bude, ale my potřebujeme i toho vašeho protivníka a to je ten nejvyšší čas, aby nám zavolal na známé číslo.
0: 726
1: 46
0: 52
1: 00.

0: Tak, písnička dozněla, moji milí posluchači, my jsme v Uherském Hradišti s víkendovými srdcovkami, vyrazili jsme na výlet, protože v Uherském Hradišti probíhá svátek vína a také otevření památek. No a my jsme před první soutěžním úkolem a já už na telefonu máme pana Zdeňka. Zdeňku, já vás zdravím. Halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Výborně. A poslouchá se nás od začátku?
1: Ano.
0: Bezvadný. Takže budete soutěžit a já vám teď představím vašeho soupeře tady v Uherském Hradišti. To je pan Honza.
2: Dobrý den, Honzo.
0: Takže chlapci, já vás zdravím a aby pan Zdeněk, protože je doma a my víme, co dokáže počítač a bratr Google, tak aby nemohl opisovat a pátrat, tak otázku, kterou položím, vždy... Pane Zdeňku, vám tam hraje rádio nebo něco?
1: Ne.
0: Halo?
1: Ne.
0: Výborně, protože dělá to takovou zvukovou nějakou neplechu, tak třeba máte hlasitý odposlech nebo tak, tak to ne.
1: Takže
0: první otázku, zodpovím vám, řeknu otázku a vy budete odpovídat jako první, jo?
1: Ano.
0: Rozumíme si?
1: Ano.
0: Výborně. Tak, Honzo, vám je to jasné? Takže dobře poslouchejte. První otázka zní, začneme třemi městy, Mikulovem, Uherským Hradištěm a Znojmem. Seřaďte je od nejmenšího po největší podle počtu obyvatel. Opakuji. Mikulov, Uherské Hradiště, Znojmo. Seřaďte tyto tři města od nejmenšího po největší podle počtu obyvatel. Tak. Zdeňku.
1: Nejmenší bude Mikulov.
0: Nejmenší Mikulov.
1: Potom bude Znojmo a Uherské Hradiště největší.
0: Výborně. Co říká Honza?
2: Mikulov, Uherské Hradiště, Znojmo.
0: Co říká pan profesor?
3: Znojmo je skutečně největší, takže ten bod za tuto otázku zůstává tady v Hradišti.
0: Ano, takže Zdeňku pořadí je Mikulov, má 7,5 tisíce obyvatel, Uherské Hradiště, má 25 tisíc obyvatel a největší, jak říkal Miloš, je Znojmo, 34 tisíc obyvatel. Takže první bod má Honza. Druhá otázka. Jaká je podle posledních statistik, které zveřejnil Český statistický úřad za rok 2024, roční spotřeba vína v České republice na obyvatele? Kolik je roční spotřeba vína v České republice na obyvatele? Zdeňku?
1: Tak 70 litrů na osobu.
0: Kolik říkáte? 170 nebo 70?
1: 70.
0: Co říká
2: Honza? 107.
0: Říká 107. Chlapci, teda já vám to přeju, vidím, že vyplníte plán, co se týče pití vína, ale jste vedle jak ta jedle. Pane profesore,
3: ta hodnota je, tady paní křičí ještě víc, tedy já se koukám, tady lidé drží skleničky a podobně, ale není to o tolik. Je to 19,5 litru na rok a obyvatele, tedy včetně kojenců. A jenom pro zajímavost, kdyby vás to zajímalo, typli byste si, to je mimo soutěž, kolik je to pivo? Paní tady říkala, bude to víc, kolik byste typla na pivo?
4: No, tak ještě o 20% víc. Tak si to připočítejte.
3: No, já to připočítávat nebudu, protože spotřeba piva je 130 litrů na osobu. 130, paní tam křičí, aspoň 100. 130.
0: 130,5 litru,
3: tak,
0: ano.
3: Ale teď jak jsme dopadli s těmi výsledky, Zdeňku?
0: No, takže nejblíž byl asi Honza. Když to vybrali, ten říkal 107 litrů.
3: Ano.
0: A Zdeněk říkal 117, tuším, ne?
1: Ne. 70.
0: 170.
1: 70.
0: Jo, 70, no tak nejblíž je Zdeněk. Nejblíž je Zdeněk. Takže Zdeňku získáváte bod, tramtadadá. Je to 1-1. Tak, jdeme do další otázky. Ta tři města, kde se dnes koná vinobraní, jsou významnými centry vinařských podoblastí. Znojmo, Znojemské, Mikulov, Mikulovské a Uherské Hradiště, Slovácké. Seřaďte je podle počtu vinařských obcí, které do nich spadají. Opět od nejmenší po největší.
1: Nejmenší bude asi Hradiště, potom bude Mikulov.
0: To znamená, počkejte, takže říkáte Hradišťská, to znamená Slovácká.
1: Ano, Slovácko.
0: Na druhým jste říkal?
1: Mikulovsko.
0: To znamená Mikulovská. A největší. Znojemská je největší. No, Zdeňku, je to těsně vedle. Pane, jo, pardon, promiňte. Honza, no.
2: Nejmenší bude Mikulov.
0: Výborně.
2: Hradiště a Znojmo.
0: Pane profesore.
3: Ani jeden správně.
0: Ani jeden jste neuhodl.
3: Ani jeden správně. Nejmenší je správně Mikulovská, ta má 30 obcí. Druhá je Znojemská z 90. A Slovácká, která zahrnuje nejen Hradiště, ale jde do Kyjova a do dalších míst, ta má 118 obcí. Takže tentokrát nedáme ani jeden bod.
0: Je to stále 1-1. Další otázka. Který ze svatých, označovaných římskokatolickou církví za patrona vína a vinařů, podle legendy vypil pohár otráveného vína, ale jed ve víně na něj vůbec neúčinkoval? Který svatý to dokázal? Patron vína a vinařů?
1: Svatý Vavřinec.
0: Svatý Vavřinec. Co říká Honza?
2: Svatý Urban.
0: Svatý Urban. Co říká pan profesor?
3: Tady se zaznívá to ne, tak pojďte paní říct, kdo myslíte, že to... Tak ani jedno není pravdivé, i když jsou oba patroni vinařů, ale je tam ještě další patron vinařů a to je svatý Jan Evangelista. Takže ten
0: toho
3: vypil otrávené víno a přežil to. A proto bývá zobrazován s pohárem v ruce. Takže zůstáváme 1-1.
0: 1-1. Jdeme do poslední otázky, tato, tedy první soutěže, tato rozhodne. Vraťme se do trojice měst Mikulov, Uherské Hradiště, Znojmo. Dnešek je tady v Hradišti i dnem památek. Které z těch měst má nejvíce a které nejméně nositelů titulu Národní kulturní památka? Které z měst Mikulov, Uherské Hradiště a Znojmo má nejvíce a které nejméně nositelů titulu Národní kulturní památka? Co myslíte, Zdeňku?
1: Těžká otázka, takže zkusíme Mikulov, Znojmo a Uherské Hradiště.
0: Výborný pokus. Co říká Honza?
3: Já se ještě zeptám, jestli mínil, že první je nejvíce nebo nejméně. A to upřesníme.
1: Nejvíce.
0: Takže moment, nejvíce má, jste říká Znojmo?
1: Mikulov.
0: Pak je Mikulov.
1: Znojmo.
0: A pak...
1: Znojmo.
0: Počkejte. Nejvíce má kdo?
1: Mikulov.
0: Ne, pardon. Nejvíce má Mikulov.
1: Ano, Mikulov.
0: Pak
1: Znojmo.
0: Je. A nejméně má?
1: Hradiště.
0: Hradiště.
2: Mikulov, Hradiště, Znojmo?
1: Ano.
3: Ne, to už tady byla...
0: To už říkal Honza tady.
3: Jo. Vy tomu Hradišti všichni věříte. Jsme sice v nádherném městě, je tady spousta nádherných památek, ale oni ty nejdůležitější, co jsou národní kulturní památky, jsou za jeho hranicemi. Takže Hradiště nemá ani jednu národní kulturní památku.
0: Jsme chudí.
3: Mikulov má jednu, což je křížová cesta s kaplí. A Znojmo má tři. Loutský klášter, rotundu svaté Kateřiny a tamní radnici. Takže to zůstává 1-1.
0: 1-1. Krásný výsledek. Jak rozhodneš, Miloši?
3: Necháme vyhrát oba. Budeme. Když jsou dneska ty slavnosti, tak
0: správně.
3: Nějakou výhru dáme oběma.
0: Takže s Honzou si to vyřídíme tady, toho oceníme na místě a Zdeňku, vy vydržte na telefonu, řeknete naší Elišce ve studiu, jak si cenu předáme. Mějte se moc hezky a děkujeme, že jste se zúčastnil soutěže. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou a příjemný, proslouněný, vinný den.
0: Děkujeme.
2: A nashledanou.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Tak, písnička dozněla a my vysíláme z Uherského Hradiště. Já vás všechny srdečně zdravím. Je tady nádherně, pokud chcete si na nás sáhnout nebo podívat se, jak to vypadá v zákulisí srdcovek, přijďte se na nás podívat. Budeme tady do 12 hodin, to znamená ještě nádherných 30 minut. Takže máme před sebou druhý úkol, Miloši.
1: Máme před sebou druhý úkol, pro ten úkol zatím mám soutěžící tady u nás paní Marii. Ona se tváří tak smutně. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Odkud jste přijela?
2: Z Mařadic.
1: Takže za rohem vlastně.
0: Za rohem. Paní Marii, máte dneska svátek. Všechno nejlepší vám přejeme. Pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: No a druhý soutěžící se nám ozve poté, co řekneme to zadání, protože uvidíme, jak mu to půjde. A to zadání bude celkem jednoduché.
0: Ano.
1: I když bude stát za to mít po ruce papír a tušku a značit si to.
0: Takže pokud soutěžící nám zatím nevolal, ale pokud zavolá, tak si taky připravte tušku. Vy, paní Marie, už tady má.
1: A to zadání bude takové, že dáme recept na speciální kivé, jak se říká, takové té směsi vín, což tady všichni vědí, protože všichni jsou vinaři, anebo aspoň konzumenti vína, bych se vsadil. Takže dáme recept na následující kivé.
0: Ano. Řeknu vám jednotlivé díly vín, které budete dávat dohromady a vy pak řeknete, co vám z toho vyjde. Dáváme víno dohromady. Doufám, že vám nevyjde slivovice. Maruško. Takže dobře poslouchejte. 6 dílů frankovky, 5 dílů hibernalu, 1 díl Miller Turgau, 4 díly Pálavy, 4 díly Rulandského šedého a 4 díly Silvánského zeleného. Já vám to zopakuji. 6 dílů frankovky, 5 dílů hibernalu, 1 díl Miller Turgau, 4 díly Pálavy, 4 díly Rulandského šedého a 4 díly Silvánského zeleného. Tak. A teď...
1: Teď to důležité.
0: To důležité, povídej.
1: Teď ten postup, co s tím budeme dělat, Zdenku?
0: Teď mi řekněte...
1: Jo. Začněte vínem.
0: Ano.
1: Ano, Zdenku, jedeš?
0: Začněte vínem... Teď tomu nerozumím, povídejte.
1: Začněte vínem, jež má v názvu svého šlechtitele. Přidejte jediné červené ve výběru, pak z těch zbývajících 4 vín to, kterého máte odměřený největší objem, pak vzpomeňte na Pavlovské vrchy, dodejte jednu z kdysi nejrozšířenějších odrůd ve střední Evropě a šeť nechte úplně na konec. A z toho všeho by vám měl být 6-místný název toho kivé, které vytvoříme. Takže ještě jednou zopakujeme to pořadí, v jakém ty díly ano. dáme dohromady.
0: Takže
1: Zdenku.
0: Začněte vínem, jež má v názvu svého šlechtitele. Přidejte jediné červené ve výběru. Pak to ze zbývajících 4 vín, kterého máte odměřený největší objem. Pak vzpomeňte na Pavlovské vrchy, dodejte jednu z kdysi nejrozšířenějších odrůd ve střední Evropě a šeť nechte úplně nakonec.
1: A teď je důležité říci, jaký 6-místný název může takto vzniklé víno mít a proč? Podotýkám, nejsme ve vinařském sklepě. Jsme v soutěži, kde platí logika. Takže to je hodně důležité, že máme logický úkol.
0: De facto je to takový kvíz, bych řekl. Takže budeme se těšit.
1: Aby nám ten, kdo bude reprezentovat zbytek světa tady proti paní Marii, která opravdu už zuřivě počítá, tak aby nám za ten zbytek světa zavolali na známé číslo.
0: Telefonní číslo 726
1: 46
0: 52
1: 00.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta, i její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

dětství a skrývá se mý svědectví, ty mladší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Tak to byl Petr Spálený a já vás všichni zdravím.
2: Tak teď tak, tedy dokázal Zdeněk něco, ano. On tady začal povídat krásně přítomným.
3: A neměl jsem mikrofon, to jsou ty výdobytky moderní techniky. To jsem si myslel, že mě slyší všichni, že mám nosný hlas. Takže ještě jednou všechny vás srdečně zdravím, nejen tady v Uherském Hradišti na náměstí.
2: Teda ty máš teďka na slavnostech vína.
3: Na náměstí Mariánském, a že bys mě napověděl? No
2: dobře, ty seš tady domácí.
3: Ty seš můj šéf, takže přátelé z Mariánského náměstí, z Uherského Hradiště vás srdečně zdravím. Jsou tady víkendové srdcovky, vyrazili jsme na cesty, protože v Uherském Hradišti je úžasná akce, je to slavnost vína a také otevření kulturních památek. My jsme si zadali takový nádherný úkol sestavit jednu značku vína, já jsem řekl jednotlivé ingredience a my už teď máme na telefonu pana Jirku. Jirko, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jirko, máte rád víno?
4: Určitě.
3: Tak jo. Takže poslouchal jste nás, když jsem říkal ty ingredience, nebo vám to mám zopakovat?
4: Poslouchal.
3: Takže jste si je seřadil?
4: Napsal jsem si to, ano, na papír.
3: Ano, a vyšel vám nějaký šestimístný název značky vína?

0: Jihlava, Rulanské šedé a Silvánské zelené.
1: Ano.
0: A potom podle těch požadavků na prvním místě jsem dal Miller, na druhé místo Frankovka, bylo to červené víno.
1: Ano.
0: Na třetí Hibernau, protože tam bylo z těch zbylých nejvíce, teď nevím, jestli pět dílů, nebo tak nějak to bylo pět dílů.
1: Pět dílů,
0: na čtvrtém byla Pálava, na pátém byl Silván, a poslední byla Šek, to znamená Rulanské šedé.
1: Ano. Takže vlastně,
0: no
1: když...
0: Na první...
1: Říkejte.
0: První místo Miller, druhá Frankovka, třikrát Hibernau, čtyři Pálava, pět Silvánské zelené a šesté místo Rulanské šedé.
1: A takže u vlastně
0: jednotlivých... No?
1: Ne, říkejte.
0: U těch jednotlivých jsem s ní vyznačil písmeno podle zadání těch dílů, třeba u Frankovky bylo 6, takže tam je O. A podle jsem to pořadí udělal tu Moravu.
1: Takže jeden díl byl Miller-Thurgau, takže na prvním místě M.
0: Ano, ano.
1: Ve Frankovce je to šesté místo, takže to je O.
0: Ano, O.
1: V Hibernalu je to pa. V Hibernalu je to pát. Ano.
0: V Pálavě.
1: Ano, ano, ano.
0: V Pálavě A.
1: Ano. V Silvánském zeleném.
0: Silván je reč V a poslední A.
1: Ano, a dostal jste Moravu.
2: Tak, paní Marie, bylo to jednoduché?
3: No, teď už jo.
2: Tak už to v našich soutěžích bývá, ale nebojte, my vás za tu snahu oceníme, protože tady předtím... No tady je už snad stovka lidí, nebo ještě možná víc, kteří na nás hledí. To, no tak já nevidím do těch zadních řad, tak tady z toho sedícího. Tak to byla odvaha si sem sednout a soutěžit. Takže výhru máte taky.
1: A taky máte svátek. Zasloužíte si to. Takže Jirko, vy nám vydržte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. A Marušku tady máme, takže to je v pořádku. Takže si pustíme písničku.

0: Tak, písnička dozněla a my máme před sebou třetí úkol. Já je teď jenom budeme potřebovat někoho, kdo nám zavolá, kdo by se chtěl zúčastnit naší soutěže. Takže já opakuji telefonní číslo 726-4652-00. A můžu něco prozradit?
1: Prozraď.
0: Takže, abyste věděl vy, co nám budete volat a chcete soutěžit, takže začneme jedním slováckým příslovím. To přísloví zní: sklenka vína ti neuškodí a plnou bečku nevypiješ. To je náznak toho, co vás, náš drahý nebo moje drahá soutěžící, čeká. Takže čekám na telefon, máme nějaký telefon, volám do studia, Eliško, Eliško, volá někdo na telefonní číslo 726
1: 46
0: 52
1: 0
0: 0. Jen připomínám, moji milí posluchači, že vysíláme z Uherského Hradiště, je tady nádherně a pokud byste chtěli se přijet podívat, jak vypadáme s Milošem, jak nám to nesluší, nebo sluší, můžete přijet, máte na to ještě 10 minut. Takže
1: na telefonu už máme pana Boba.
0: Výborně. Jestli to není Bob ze Znojma.
2: Bob Znojmo. Tak,
0: no je to jasný. Bobe, já vás srdečně zdravím.
2: Já jsem řekl, že vás... taky, dlouho jsem vás neslyšel.
0: Já jsem řekl, že vás znám a jak to vyhrajete, tak všichni řeknou, že jsem to prodal. Ne, ne, ne, přátelé, opravdu Bob o tom neví. Takže Bobe, slyšel jste zadání?
2: Neslyšel. Tak napůl, já nevím vůbec o sobě, ale soutěžit budu.
0: Tak já vám to zopakuji. Začneme takovým slováckým příslovím. Sklenka vína ti neuškodí a plnou bečku nevypiješ. Tak to je přísloví a já vám teď, Bobe, budu říkat jednotlivé indicie a vy byste měl dospět... Miloš, něco řekl?
1: No, Miloš ještě chce říct, že potřebujeme soutěžícího tady.
0: No, jeden to tak...
1: My jsme ještě nevybrali, protože na tebe tady stojí taková obrovská fronta na podpisy. Takže dobrovolník, který bude soutěžit s věcmi, které zaručeně zná. Tak tady se pán hlásí, pojďte, dobrý den.
3: Dobrý den. Jméno? Karel Křen.
0: Karel. Tak.
4: Z Luhačovice.
1: Z Luhačovic, tak se posaďte. Nebojte se, nebude to tak složité. Protože ten úkol bude úplně jednoduchý. Zdeněk bude číst indicie a vy, protože nemáte tu výhodu, že sedíte u počítače a podobně, máte před sebou tušku a papír. A jak budete vědět, ke kterému dílu, neříkám, jestli je filmové, literární či jiné, směřují ty indicie, tak to napíšete. A pan Bob bude mít šanci po každé indicii to říci. Výborně. Tak Zdenku, vrhneme se na indicie.
0: Bobe, slyšel jste to?
2: Jsem tady, jsem tady.
0: Je vám to jasné?
2: Jo.
0: Takže, první indicie zní: spravedlnost bývá někde mezi nebem a zemí. Karle, co vám to říká?
3: No, co, že je slepá, ne?
0: Že je slepá.
1: To není žádné literární či jiné dílo.
0: Bobe, vám to něco říká?
2: Spravedlnost je slepá.
0: Slepá. Tak to jste vedle zatím jako jedl, ale nebojte se, těch indicí bude víc. Ale stejně, jako Karel by to měl asi jenom napsat, neměl by
1: ano,
0: to říkat,
1: by to
0: že? Aby Bob neopisoval.
1: No, ano. Přesně tak.
0: Takže jdeme do druhé indicie. Člověk by si index tělesné hmotnosti měl držet v rozumném rozsahu. Člověk by si index tělesné hmotnosti měl držet v rozumném rozsahu. Karel kroutí hlavou, zatím nic nepíše.
2: Mě to připomíná zdravíčko.
0: Zdravíčko, dobře, no.
1: Ale pořád, já připomenu, pořád hledáme buď nějaké literární nebo filmové dílo, já už jsem to trošku zúžil, ale pořád ještě ty nápovědy budou pokračovat.
0: Další indicie. Postel je správné mít u stěny správnou stranou. Postel je správně mít u stěny správnou stranou.
1: Pan Karel nepíše.
0: Bob se potí.
2: Tak aby nevrazil do toho, do stěny.
0: Aby nevrazil do stěny. Tak jo, ale jak říká Miloš, my hledáme nějaké literární dílo.
1: A literární dílo spojené svou klíčovou zápletkou s vínem. S vinařstvím. Pan Karel říká, že je úplně pryč, tak jdeme na další indici.
0: Ševče, drž se svého kopita, či aspoň krumpáče. Ševče, drž se svého kopita, či aspoň krumpáče. Nic vám to neříká?
2: Ten film Princezna se zlatou hvězdou, tam je ševče.
0: No, ale Bobe, jdete na to dobře.
1: A film není špatná nápověda.
0: Film není špatná nápověda, ale ten...
1: Prozradíme, že hledáme film, ale jiný.
0: Ten film to není.
1: Tak pan Karel taky přemýšlí.
0: Či aspoň krumpáče. Krumpáče.
1: Zdenku, jdeme na poslední
0: nápovědu.
1: Napovídám
0: teda moc. A máme tady poslední, chlapci. Přemíra pití sklátí i nesmrtelného. Přemíra pití sklátí i nesmrtelného.
2: To je silný, to je těžký.
3: Je to hodně těžké otázky.
0: Ten Milošenkýř.
1: Tak vážení, jestli vy dva nebudete vědět, tady paní vzadu za zády mi křičí, já to vím. Víte to? Myslí, že ano. Tak dáme posledních 10 sekund.
0: Dáme posledních 10 sekund. Tak Bobe, jak si stojíte? Nebo sedíte?
2: To je těžké.
0: To
2: může být cokoliv, že žádné filmy nenapadá.
1: Pan Karel tady napsal bobule, což není dobře. Tak já se jdu přesunout tady.
0: Takže počkej, aby to bylo spravedlivé, takže toto ukončujeme, pane profesor, a dopadlo to 0-0.
1: Dopadlo to 0-0.
0: Bobe, vydržte na telefonu.
1: Zkusíme přítomné. Tak, dobrý den.
4: Dobrý den. Myslím, že to bude Dařbuján a Pandrhola.
0: Dařbuján a Pandrhola. Správně.
1: A zasloužíte potlesk.
0: Bobe, jak jsem vám říkal, vy jste byl na tom dobře, jenomže vy jste se nechal zavést tím ševcem. A já jsem říkal, či aspoň krumpáč. A havíři používali v té době krumpáč, aby dobili to uhlí, že jo. Tak byl jste na dobré cestě. Pan Karel taky tady byl na dobré cestě. To víno, ten chlastíček ho trošku zavedl.
2: Nemusí se vyhrát, stačí se zúčastnit. Všecky zdravím.
0: Správně, Bobe. Takže vydržte mi na telefonu, pak jako si řekneme, jak si cenu předáme, protože si ji taky zasloužíte, jo?
2: Děkuji vám.
0: Mějte se hezky, Bobe. Naschle. Tak. A jdeme...
1: A my si pouštíme písničku. Takže.
5: Na dva zámky zamykám.

0: Tak, písnička dozněla, moji milí posluchači, a my jsme na konci. Dnešní srdcovky opravdu končí, vysíláme z Uherského Hradiště, kde jsou slavnosti nádherné, vinařské, a také otevření kulturních památek. Přišlo spousta lidí a máme radost, protože to je úžasné, Hradiště zalité slunce, musím se přiznat, když já jsem vyrážel z Brna, měli jsme pod mrakem 8 stupňů Celsia, dokonce jsem si vzal bundu. Takže Miloši, jak to dopadlo dneska?
1: Dopadlo to tak, že vyhrálo víno.
0: Vyhrálo víno.
1: A tady křičí Burčák ještě, tak dobře, tak Burčák přidáme k tomu.
0: A prosím, já tebe se zeptám, máš rád víno?
1: Máme rádi víno, to se zpívá, ale zpívat už nebudeme.
0: Ano, budeme se loučit.
1: Vrhneme se do ulic.
0: Moji milí, mějte se moc a moc hezky a v pondělí po 9. hodině se opět na vás budu těšit. Naschledanou.
1: Krásný den.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem, kupšunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka, krásná zdravá svačina.
5: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Ve Zlínském kraji se dnes a zítra mimořádně otevřou desítky historických památek. Na slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti vystoupí i z hosté z Chorvatska nebo ze Slovenska. Fotbalisté Slovácka chtějí na hřišti Bohemians Praha zlepšit produktivitu. Dnes bude oblačno z maximy až 20 stupňů. U poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Markéta Janíková mladší. Lidé ve Zlínském kraji můžou dnes a zítra v rámci Dnů evropského dědictví navštívit 32 historických budov. V Uherském Hradišti se na víkend otevře 22 památek. Městské muzeum v Holešově chystá na dnešek kostýmové prohlídky zámku s průvodci v dobovém oblečení a vystoupení šermířů. V Koryčanech na Kroměřížsku jsou dnes komentované prohlídky běžně nepřístupné Tonerovy vily a ve Zlíně prohlídky v památníku Tomáše Bati ve Zlíně. V Uherském Hradišti dnes hlavním dnem pokračují slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Akce, kterou tradičně navštěvují 10 000 lidí během celého dne, nabídne desítky folklorních vystoupení. Pokračuje ředitelka klubu kultury v Uherském Hradišti Anna Stránská.
6: Prezentace našeho regionu, našeho města bude v pořadu Ze srdce Slovácka, kde se představí folklorní uskupení Cifra, Kunovian a Míkovian. Taky bych vypíchla hosty, kteří přijedou ze zahraničí, z Chorvatska, ze 4 oblastí. Potom ze Slovenska přijede uskupení z Vernáru, ze slovenského ráje.
5: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu s účinnou látkou nerandomilast. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků.
7: Sport.
5: Další pokus Slovácka připsat si premiérovou výhru v nové privilegové sezóně dostanou fotbalisté Slovácka v 8. kole na hřišti Bohemians Praha. Utkání začne ve 3 hodiny odpoledne. Mužstvo z Uherského Hradiště dalo dosud v celé sezóně jen 5 gólů a podle útočníka Davida Puškáče je zatím produktivita největší problémem týmu.
8: Nedaří se nám dát první gól, to je taky hrozně důležité a ty góly sami o sobě, takže jakoby ta nějaká výstavba hry, nějaká kontrola hry je tam prostě jako dobrá, dostáváme se i do šancí, ale bohužel zatím tam nejsme efektivní.
0: Počasí.
5: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, k večeru polojasno. Přeháňky spíš výjimečně místy, a to spíš odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Ve Starém Městě na Uhersko-Hradišťsku došlo u kruhového objezdu u ulice Východní k nehodě dvou aut. No a tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už následuje oblíbený pořad Blahopřání s písničkou. Příjemný poslech.
0: V Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

0: Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Antonína Perničky Vinobraní. Tak já věřím, že jste si tuto polku užili a tím pádem nás přivítala do dnešní první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Marie a Mia. Na Slovensku slaví jmeniny Mária a také Mia. Takže přejeme vše nejlepší, hlavně hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. A ještě chci poprosit o trpělivost, protože těch přání je dneska opravdu tak velké množství, že budeme to muset rozdělit tato hodina, večerní hodina a určitě i zítra. Takže prosím, obrňte se trpělivostí. Pojďme na telefon, který tady přijmu teď. Takže pojďme na to. Halo, halo, prosím, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, já jenom vypnu rádio. Dobrý den, tady je paní Šidlíková, Lechotice.
0: Vítejte, paní Šidlíková, prosím, můžete přát?
1: Ano, tak já zdravím všechny posluchače i vás, paní Květuško. Dnes slaví svátek moje kamarádky Marušky. Maruška Marušáková, Hochmanová, Maňásková, Čajková, to jsou Marušky z Lechotic, Žákovská a Mlčáková, Marušky z Prusenovic, Maruška Šestáková ze Sazovic, Maruška Jančová Horního Němčí a Maruška Cholastová ze Zahnašovic. Tak já všem přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody a to jim přeje kamarádka Lidka z Lechotic a 15. v úterý bude mít narozený můj švagr, pan Alois Barotek z Prusenovic. Tak já taky mu přeju hlavně zdraví a rodinnou pohodu. Děkuji moc krát a nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a pojďme tady na vaše e-maily, vaše dopisy. Mám tady první přání a je to prosím o písničku pro naši švagrovou. Jmenuje se paní Marie Sobková z Březůvek. Přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a přeje to rodina Sehnálková z Bystřice pod Hostýnem. Tak, to jsme předali toto přání, pojďme na další. Mám tady srdečně vás všechny zdravím v Českém rozhlase. Prosila bych o písničku pro mou sestru Marii Maňasovou z Újezdu u Valašských Klobouk. Hodně štěstí, pevné zdraví, mnoho spokojenosti, lásky a velkou radost dětí, vnoučat a pravnoučat. To z celého srdce takto přeje Jarka s rodinou a sourozenci. No a já pokračuji. Pěkný den všem v rozhlase, prosím o písničku k dnešním jmeninám pro paní Marii Hochmanovou z Hodonína. Milá maminko, babičko, nestává se každý den, aby zrovna svátek měla a proto ti přejeme srdečně, ať se máš stále báječně. K svátku ti přejeme, jak to zvykem bývá, aby se ti splnilo vše, co tvé srdce skrývá. Hlavně zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu ti z celého srdce přeje manžel Jan a synové se svými rodinami. K přání se připojují i manželé Majka a Vlaďa Hujňákovi. Děkuje pan Jan Hochman. A já ještě pokračuji. Mám tady přání pro prababičku, paní Marii Stejskalovou ze Slavičína, která dnes slaví svůj svátek. Naše drahá prababičko, líbáme tě s láskou na líčko. Svátek dnes v kalendáři máš, tak doufáme, že si ho užíváš. Přejeme ti štěstí, zdraví, měj se krásně každou chvíli. To ti z celého srdce přejí Maty, Elenka a Samík. Máme tě moc rádi. A děkujeme. A pojďme dál. Dobrý den, prosím o zahrání písničky k svátku pro naši babičku Marii z Hostěráte Kršova, vaši věrnou posluchačku. Milá babičko Mařenko, k tvému dnešnímu svátku ti posíláme to nejsrdečnější blahopřání. Přejeme ti pevné zdraví, které je ze všeho nejdůležitější, neutuchající životní elán, úsměv na tváři a tě každý den potěší nějaká drobnost a dny ti plynou v naprosté pohodě a klidu. To ti přeje vnučka Barborka, vnuk Dominik, dcera Zdeňka a sestra Jiřinka. A ještě jedno připojím už poslední, dnes slaví svátek paní Marie Kadlčíková z Hluku. Chtěli bychom jí popřát za celou rodinu hodně zdraví, štěstí a boží požehnání a tak to přeje Petra s rodinou. Předali jsme a hrajeme písničku Bohumír Kameník neboli Manželé Kameníkovi a Žádný nemá frajárenku a Kameníkovi muzikanti.

0: Písnička dozněla, pojďme přivítat paní Koštuříkovou z Petrova. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju vám všem. Mezi Marušky, které dneska slaví svátek, patří i paní Marie Pavková z Petrova, které rádi necháváme u vás zahrát. A věříme, že ji písnička potěší. Maruško, ať tě zdravíčko začne poslouchat, raduj se vnoučat, poslouchej svůj nejoblíbenější pořad plný písniček. Všechno dobré přeji Koštuříkovi. Děkuji.
0: Ano, také, ať se vám daří, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No přátelé, a budeme pokračovat v přáních tady, která mám. Dobré odpoledne, milé Rádio Brno, ráda bych touto cestou vlastně jako každý rok nechala zahrát písničku naší babičce do Buchlovic s přáním od pravnučky Rozárky. Babičko Májo, ať máš den plný sluníčka a úsměvů, buď zdravá a víš co? Mám tě ráda. K přání se připojuje celá rodina. Takže to bylo jedno přání, pojďme na další. Všem ve studiu přeji příjemný den. Dnes posíláme pěknou písničku a přání k svátku pro paní Marii Kutálkovou z Domanína. K tvému svátku ti přejeme, ať se tvé oči semějí, hodně zdraví, radosti, ať tě netrápí starosti. Všem, o čem tvé srdce sní, ať se ti vždy vyplní. Hodně spokojenosti, pohody přejí manžel, děti Ilona, Alois, Pavla se svými rodinami a pravnoučata Rozálie, Nela a Vašík posílají pusinky. A pojďme dále k významnému životnímu jubileu 85 roků přejeme panu Václavu Mikuláškovi z Petrůvky. Především pevné zdraví, mnoho radosti, pohody a stále dobrou náladu. Ať tě nohy ještě dlouho spolehlivě nesou po turistických stezkách, přibývají další nechozené kilometry a vínečko, ať ti chutná. Máš kolem sebe vždy dobré přátelé a milující rodinu a pamatuj, nejsi starý, jsi jen dlouhodobě mladý. Vše nejlepší přeje celá široká rodina. A pokračuji, prosím o písničku k dnešnímu svátku pro paní Marii Gabrhelíkovou, Marii Korvasovou, Marii Šimčákovou, Marii Novotnou a pro všechny Marušky, co poslouchají. Hodně štěstí, hlavně zdraví a boží požehnání přejí Marie a Pavel Remešovi. Tak a ještě jedno, dobrý den, prosím o písničku pro moji sestru Marii Břicháčkovou z Brna k jejímu dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody přeje sestra Věra s rodinou. Tak předali jsme a pojďme na další písničku z Vacenovských vinohradů. Zdeněk Baťka napsal a Vacenovďáci.
2: Český rozhlas z

0: vítám paní Novákovou z Bánova. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, já vás taky ještě jedenkrát zdravím. Já bych chtěla popřát Mariám hlavně zdraví, štěstí, nebudu to zdržovat. Zevnorov přeju paní Marii Gazárkovej, Sobkovej, Motičkovej, Pilnajovej, Břečkovej, z Bánova, paní Mahdalovej, Volnej, Škárpiškovej, Pavlíčkovej, z Bystřice paní Vítkovej, z Loře paní Zajdovej a svoji sestře paní Marii Salvetovej. Všem přeju hodně zdraví, štěstí a spokojenost. Děkuji vám za prostor, nebudu zdržovat.
0: Děkujeme za pochopení a přejeme moc pěkný den. Naschledanou.
1: Já vám taky přeju. Naschledanou.
0: Tak a teď pojďme na přání. Psaná. Dobrý den. Požádal mě můj 93 let strýc, abych zjistila přání pro Marie. Tak, gratulace je následující. K dnešním jmeninám všem 16 Mariím z penzionu ve Valašských Kloboukách a ve skupině Kampak chceme popřát pevné zdraví, štěstí, zkrátka všecičko. Ať nám ještě dlouhá léta svítí sluníčko, trochu vínka, upíjejte při tom oblíbenou písničku Moje Valašsko si kamarádky, zaspívejte. A ještě malý přídavek z penzijní tvorby, Valašský lek Slivovica, to je pane Síla a kdo ju také umí pít, ten bude dlouho žít. Naše rodné Valašsko zem je krásná, při toulání se krajinou srdce jásá. Ustaň brachu v pití nadměrném, raději si zpívej píseň třeba o Jalovci Vysokém. Za mužskou část spolubydlících zdraví Jindra Kolařík. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Srdečně vás zdravím. V Českém rozhlase prosila bych o pěknou písničku k dnešnímu svátku pro mou sestru Marii Maňasovou z Újezdu u Valašských Klobouk. Hodně štěstí, pevné zdraví, mnoho spokojenosti, lásky a velkou radost dětí, vnoučat a pravnoučat. To ti z celého srdce přejí sestra Jarka s rodinou a sourozenci. Moc děkuji. Tak, to byla paní Jarmila Vrzalová, která poslala tento e-mail. Pojďme dále. Hudební dárek, ať potěší naši milovanou kamarádku paní Marušku Odstrčilovou z Čekyně. Milá Maruško, máme tě moc rádi. Přejeme ti k svátku hodně zdraví, lásky, štěstí, božího požehnání a hodně radostných setkání s vnukem Marečkem. To ti přejí kamarádi Lída a Luděk, Jana a Martinka s rodinou. A dále pěkná písnička, ať zaletí do Lažan, potěší naší milovanou paní Marii Hruškovou. Milá Maruško, máme tě moc rádi a přejeme ti hodně zdraví, lásky, štěstí a boží požehnání. A to ti přejí manžel František, dcera Helena s rodinou a rodina Navrátilova. Pravnuci Sebastiánek a Štěpánek posílají prababičce velkou pusu. No ale pojďme ještě dál. Dobrý den. Zahrajte prosím pěknou písničku pro Marušku Koktavou z Nivnice, která právě dnes slaví svůj svátek a také pro jejího manžela Mirka. Jen tak pro radost. Marušce přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Oba jsou vašimi věrnými posluchači a jistě je písnička potěší. Moc zdraví Popelkovi z Bánova. Tak pojďme na tu písničku. Lidová z Kyjovska, Mamičko, ožením se, zpívají Jan Beran, Zdena Hovorková a Bron.

0: Tak, to nám dospíval Jan Peran, Zdena Hovorková, přidal se ještě ženský sbor, Bronz zahrál Mamičko, ožením se a pojďme přivítat paní Lídu z Lipníka. Dobrý den.
1: Dobrý den všem přeju posluchačům, vám i posluchačům vašeho rádia. Chtěla bych vaším, já taky přeju dobrou chuť k obědu. Chtěla bych vaším prostřednictvím popřát k narozeninám a nechat zahrát do Vémyslic svému řeťákovi Miloši Šejnerovi, taky jeho taťkovi Miloši a mamce Marii k narozeninám a bábi taky ke svátku, které slaví v těchto dnech. Přeji jim hodně zdraví, štěstí, ale nejvíc božího požehnání. To vše přeje bábi Lida z Lipníka. A vám děkuji za zahrání písničky a někdy naslyšenou.
0: Budu se těšit naslyšenou. A já připojím psaná přání, pojďme na ně. Prosíme o písničku pro naši vnučku paní Veroniku Sedlákovou z Popůvek. K dnešním narozeninám vše nejlepší, mnoho zdraví a štěstí přejí manžel David, děti Tereska a Kristýnka, připojují se děda a babička z Popůvek a celá rodina děkuje. Tak pojďme dál. Dobrý den přeji všem v Rádiu Brno i posluchačům a prosím o hudební blahopřání k dnešním jmeninám milým Marušce Bízové z náměště nad Oslavou, Marušce Macháčkové a Ovězákové z Rohatce, Marušce Hůňákové a Stehlíkové z Hodonína, Sovové z Hovoran, Marii Panáčkové z Čejče a Marušce Daňkové z Prušánek. Tak to bylo další přání. No a pojďme ještě na další. Dobrý den, chtěla bych vás požádat o písničku všem Mariím, hlavně naší mamince, babičce a prababičce Marii Benové z Pitína. A přeji hezký den a přeji tulipánci, Barunka s rodinou a Patka s rodinou a předem moc krát děkuje Romča. Tak další přání tady mám. 13. září slaví své úžasné 87. narozeniny naše milovaná maminka, babička a prababička paní Naděžda Kozumplíková ze Smolína. Milá babičko, přejeme ti pevné zdraví, radost každého dne a spoustu důvodů k úsměvu. Máme tě moc rádi a děkujeme, že tě máme. Vše nejlepší přejí dcery. Naděžda a Marta, vnuci Petr a Martin a pravnoučata Jiřík, Eliška, Lukášek a Kuba. A ještě jedno přání tady připojím k dnešnímu svátku naší mamince Marii Hladišové z Prakšic. Přeje celá rodina ze srdce jen to nejlepší. Tak předali jsme a písnička Pálavské vršky, Josef Konečný a Moravská osma.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a vítám ve vysílání pana Bobrovského z hostě Rádek Rešova. Vítejte.
3: Dobrý den, paní Kečuško, my vás taky pozdravíme, hostě Rádka Rešova. A my máme tady, prosím vás, kamarádku Marušku Hajkovou, naši kamarádku, tak ji přejeme. Maruško, všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdravíčka. A ještě máme jednu Marušku, sousedku, Marušku Paličkovou, a Maruško, tobě taky všechno nejlepší. Já vám moc děkuji a mějte si a užívejte si.
2: Ano, tak mějte se také pěkně a také užívejte. Naschledanou. Ano, naschledanou.
3: Naschledanou, děkuji.
2: Tak a pojďme na e-maily. Vše nejlepších svátku přejem Marii Strboušan Kosmas z Brna. Zahrajte jí prosím písničku. A kdybych já byl kovářem, tak to bude asi v jiném pořadu, ale samozřejmě zahrajem jinou písničku. Takže to bylo jedno přání. Pojďme na další. Dnes slaví jmeniny paní Marie z Brna Řečkovic. Vše nejlepší, pevné zdraví a spoustu radosti. S láskou přeje dcera Martinka s přítelem. Já pokračuji. Dnes slaví jmeniny paní Marie Pecková z Moravských Prus. Vše nejlepší, pevné zdraví, spoustu radosti a jí s láskou přeje sestra s rodinou z Vyškova. Tak a dále máme tady dobrý den, chtěl bych nechat zahrát pěknou písničku paní Marii Stodolákové ze Starého Města u Uherského Hradiště. Přejeme jí hlavně hodně zdraví a radosti v kruhu lidí, které má ráda, a to jí přejí Zábojníkovi z Bílovic. Tak a ještě tady mám přání. Krásný sobotní den. Rádi bychom popřáli Marii Sobotkové z Březníka k svátku. Přejme jí vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky. Ať se jí vyplní vše, co si od srdíčka přeje, a ať je i nadále tak usmívavým a srdečným člověkem jako doposud. Máme jí všichni moc rádi. Děkujeme za to, jaká je skvělá maminka a babička. Přejí syn Martin, snacha Peťa a vnučka Sofinka Sobotkovi. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Tak a bude to Když jsem šel z večera, Ladislav Kubeš a Kubešovka.

0: Vítám ve vysílání paní Zdenu Stišnova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško. Zdravím vás a všechny posluchače Českého rozhlasu. A chtěla bych poprosit o pěknou písničku Maruška. Je to moje sestra Maruška Hajková z Černvíra. Je to moje sestra, maminka dvou dětí, čtyřech vnoučat a šesti pravnoučat. A potom druhé babičce z Perštejna, Marušce Honkové. Takže teda děvčata, hlavně hodně zdraví, štěstí k tomu a trochu štěstíčka vám přeje Zdeníčka.
0: Výborně. Tak, paní Zdeníčko, pěkný den přejeme a děkujeme. Naschledanou.
1: A tu členka klubu.
0: Ano, jo, no tak to jsme.
1: Jste součástky mého života.
0: Ano.
1: Protože díky vám já funguju.
0: No, to je úžasné.
1: Pořady dejchavičný a to.
0: Ano, takže, ano.
1: Jo.
0: Tak se mějte moc hezky.
1: To si řekneme, až se potkáme v Českém rozhlasu.
0: Určitě, budu se těšit. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak pojďme na e-maily. Dobrý den, chtěla bych tímto popřát vše nejlepší Maruškám. A protože jich máme v rodině 6, tak bych chtěla popřát mým kmotřenkám, sestřenicím Maruškám, sestře Marušce Neteřince, Marušce švagrovi Ondrovi Sládkovi. Přeji k jeho jubileu 40. narozeninám hlavně zdraví, štěstí, lásku, spoustu přátel kolem sebe a pevné nervy v životě.

Marie Remešová a Marie Gabrhelíková, kamarádky Marie Hejdová, Marie Šenková, Marie Kutálková, Marie Koudelková, Marie Jurčíková, Marie Luňáková, zpěvačka z dechové hudby Boršičanka a pro Marie, kterým nikdo nezahraje ve vašem krásném pořadu. Všem moře zdraví, štěstí, pohody, radosti, lásky a boží požehnání přejí Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. A děkujeme. Ano, tak to bylo další přání. Pojďme tady na další. Přání a pozdrav s pěknou písničkou posíláme k dnešnímu svátku Maruškám do Orlovic. Paní Marii Charouzové, Marii Hladké a do Křižanovic u Vyškova Marii Kudličkové. Milé naše oslavenkyně, vaše krásné jméno znamená milovaná Bohem nebo kapka moře. A právě vy jste pro nás hlubokým mořem lásky a jistoty. Děkujeme vám za vaši neuvěřitelnou obětavost a pracovitost, se kterou se o nás celý život staráte. Rodina je pro vás vždy na prvním místě a my jsme šťastní, že vás máme. Přejeme vám pevné zdraví, božský klid v duši a hojné boží požehnání pro každý váš den. Srdečně přejí děti s rodinami. Ale já pokračuji. Srdečné přání putuje do Orlovic pro naši milou a pracovitou laskavou Marušku Zaoralovou k jejímu dnešnímu svátku. Přejeme jí pevné zdraví, neutuchající štěstí a život naplněný láskou. Ať jí děti a manžel dělají dál jen samou radost a rodinná firma i nadále vzkvétá, přináší skvělé výsledky, kterým korunuje vaše dobrá slivovička dělající lidem radost. Přejí manžel a děti s rodinami, rodina Podolanova, Charouzova a Hladká. A ještě jednu tady přání připojím před písničkou. Prosím o písničku k svátku pro paní Marii Hrušákovou a Marii Zapletalovou z Počenic. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a vinšuje Zdeněk s rodinou. A já posílám písničku Miloslav Richard Procházka, Zdeněk Baťka mladší, Zařechtali vrané koně, Barbora Jankových otextovala a mistříňanka Antonína Pavluše.

0: písnička dozněla, pojďme přivítat paní Alenu z Lubomněře. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško, zdravím všechny posluchače. Dneska má svátek paní Maruška Nádeníčková z Křižanovic u Slavkova u Brna. Tak bychom jí chtěli popřát za celou rodinu všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a hlavně to zdraví, ať jí slouží. Má dvě dcery, Ivanku a Renatku, které se o ní vzorně starají. Tak ji popřejeme za celou rodinu Lebánkovou, za vnoučátka a za čtyři pravnoučátka, jenom to dobré. A pravnoučátka posílají pusinky. A hlavně Maruško, buď v pohodě.
0: Tak, výborně. Děkuji. Nashledanou, paní Aleno, pěkný den.
1: Taky.
0: Tak a já připojím zase e-maily. Mám tady přání pro paní Marušku Holbovou dnešnímu svátku v tomto znění. Milá babičko, přejeme ti k dnešnímu svátku hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, úsměvu a radosti. To vše ti z celého srdce přejí dcery Renata a Iveta s rodinami a sestra Jarmilka a Bolečkovi. Tak, předali jsme, pojďme dále. Je tady přání pro paní Marii Polcarovou z Předmostí u Přerova k jejímu dnešnímu svátku. Milá maminko, vše nejlepší, hodně zdraví, úsměvů a jen dobré dny naplněné pohodou ti přejí tvé děti Vlaďka, Zbyněk, Radek s rodinami. A já pokračuji dalším přáním. K dnešnímu svátku vinšujeme mamince paní Marii Hladišové z Prakšic a vše jen to dobré přeje celá rodina ze srdce. Tak, předali jsme a jdeme dál, pokračujeme. Dobrý den, prosím o písničku pro paní Danu Brunclíkovou z Šlapanic, která má dnes narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, ochranu Panny Marie, radost a pokoj do srdce, ať se mají doma rádi a také úsměv na líci přejí a vyprošují lulečtí farníci. Tak, to bylo další a teď už tady mám před písničkou poslední. Pojďme prosím o písničku pro paní Marii Salvetovou k svátku. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí manžel a děti Martin, Michal a Maruška s rodinami. Ještě připojuji to též přání sestře Marii Koudelkové ze Záhrovic. Přeje Karel a písnička Lidová okolo Hradišťa a Moravanka. Český rozhlas.

písnička nám dohrála, pojďme. Máme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych ráda popřála k jmeninám těmto dámám. Marie Páralová z Brna, Marie Švábová z Brna, Marie Floriánová z Brna. No a já pokračuji dále, takže je to paní Marie Šildová z Tetčic, dále paní Marie Brejchová z Brna, paní Marie Šindelářová z Brna, paní Marie Říhová Brněnec, dále paní Marie Hudcová z Brna, Marie Dumplíková z Mokré, dále Marie Antušová z Rohatce, dále paní Marie z Brna, paní Marie Winklerová, předtím to byla paní Marie Antušová a paní Marie Dumpíková. Tak pojďme dále, paní bakalářka Maria Láníčková z Brna, dále Marie Hlaváčová, Grohova, Brno, dále Marie Kučerová, Brno, dále Marie Žemlová, Zastávka u Brna, dále Marie Ševčíková, Klobouky u Brna, dále Marie Dubšová, Pasohlávky, dále Marie Jakubcová, Prosiměřice, dále Marie Navrátilová, Cholina, Marie Šťahelová, a je to Blatnice pod svatým Antonínkem, Marie Šedová z Brna, dále Marie Kopuletá, Brno Kohoutovice, dále Marie Hlásenská, Brno, dále Marie Kaplánková, Pustiměř, dále Marie Šedá, Pomezí, Marie Gošová z Jevíčka a Marie Harčková z Brna a Marie Kafrdová, Ořechov, Marie Králíková, Jemnice, Marie Odehnalová, Újezd u Boskovic, Marie Dvořáková, Brno Lesná, dále Marie Pazderková, Bořetice, Marie Novotná z Brna, Marie Ostříšková Čebín, Marie Šlahunková z Újezdu u Brna, Marie Kytlová, Blatnice pod svatým Antonínkem, Marie Řídká z Brna, Marie Tomčalová, Blatnice pod svatým Antonínkem, Marie Šenková z Přerova, Marie Dufková Radiměř, Marie Zemková z Vlčnova. No a to jsme tady skončili jeden, jak se říká, jeden list, a pojďme ještě tady na jeden, který tady mám, a je to prosím paní Mária Beňová z Pitína, Marie Bilíková Nedakonice, Marie Cholasová Zahnašovice, Marie Kročilová Březová, Marie Křapová Vlčnov, Marie Matušincová Horní Lideč, Marie Nezdařilová Buchlovice, dále Marie Pavlíčková Jarošov, Marie Penzešová Babice, Marie Salvetová Pitín, Marie Soukupová Štítná nad Vláří Popov, Marie Šmídová Vlčnov, Marie Šrámková Fryšták, dále Marie Talašová, Stlumačová. No a to jsme taky vyčerpali celý papír. Takže vám, milé dámy, přeji vše, jen to nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti. Jsme rádi, že jste v té naší velké rozhlasové rodině. Moc vám děkujeme. No a živio a na zdraví a písnička. Jdeme na to.

0: Vážení a milí, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová. Budete poslouchat orchestrální skladbu Antonína Kůra Maruška, kterou pro vás zahraje Moravěnka. Jinak před chvilkou nám zazněl Richard Plachý, Až ti zahradí, a Zdounečanka nám hrála. No a já se s vámi loučím a těším se na podvečerní hodinu. Tam samozřejmě budeme vysílat další vaše přání, která přišla. Ano, takže budeme pokračovat a já vám přeji krásné a pohodové odpoledne.
1: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT 2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 13 hodin.
5: Český rozhlas. Zprávy.
4: Na Palačovskou spojku se dnes lidé dostanou bez auta. Z Valašského Meziříčí tam jezdí mimořádné autobusy. Hlavní část programu znojemského historického vinobraní dnes nabídne průvod i ohňostroj. Fotbalisty Zbrojovky a Artisu čeká premiérové brněnské derby v nejvyšší soutěži. Dnes bude převážně oblačno s maximy až 22 stupňů. Odpolední zprávy vám přináší Markéta Janíková. Nová silnice mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku, takzvaná Palačovská spojka, se dnes poprvé otevřela veřejnosti. Podle mluvčího Valašského Meziříčí Jakuba Mikuše lidé můžou využít k cestě na spojku mimořádné autobusy.
6: První autobus vyráží o 9:30 ze stanoviště městské hromadné dopravy u náměstí ve Valašském Meziříčí a staví ještě u školy Masarykova a také u Teska. Další jedou zhruba každou půl hodinu, jen kolem oběda je delší pauza. Poslední se do města vrací ve 3:45 odpoledne.
4: V centru Znojma dnes lidé můžou navštívit hlavní část programu znojemského historického vinobraní. Tradiční průvod vedený Janem Lucemburským Znojmem projde ve 14 hodin. V centru města jsou taky otevřené Maashausy, tedy dvory měšťanských domů se stánky s vínem. Hudební a kulturní program lidé uvidí na 14 scénách po celém městě, říká za organizátory ředitel znojemské besedy Jaroslav Chaloupecký.
7: Po městě najdete spoustu stánků, samozřejmě s vínem, s burčákem. Kromě již zmíněného průvodu se můžete těšit na rytířské souboje na koních, jezdecké show, ulička chudiny středověka, která je velmi oblíbená, neboť v ní můžete okusit historický život.
4: Sobotní program zakončí ve 22 hodin ohňostroj. Sledovat ho lidé můžou nejlépe z Masarykova náměstí. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Připomíná, že včasná a správná reakce může někomu zachránit život. Podle Jany Diakov z České resuscitační rady jsou Češi jedni z nejochotnějších v Evropě, co se poskytování první pomoci týče. Sport. V 15 hodin začne ve fotbalové lize zápas Slovácka na hřišti pražských Bohemians a taky brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. V nejvyšší soutěži se kluby střetnou premiérově. Domácím mužstvem bude oficiálně Zbrojovka na stadionu v Srbské ulici, ale hrává taky duely s Artis. Trenér Zbrojovky Martin Švedík mluví o tom, že se prostor promítá do vztahů mezi týmy.
8: Respektujeme tu situaci, jaká je, a my se hlavně zabýváme vlastně sami sebou, tak aby jsme my to měli vlastně jasně nalejnovaný, jasně udělaný a musíme respektovat, že tady ten druhý tým je, prostě, že musíme třeba vyklidit kabinu, když oni tady hrajou, takže nemyslím si, že v tomhle tom by byl nějaký problém. Počasí.
4: Dnes bude na jižní a východní Moravě převážně oblačno, večer polojasno a srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, vítr slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: V okrese Brno venkov v Tišnově v Dlouhé ulici je hlášen požár domu a v Tasově na Hodonínsku došlo k nehodě cyklisty. Tolik zprávy Českého rozhlasu a teď už následují sobotní výlety s Pavlem Kudrnou. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Přeji vám moc pěkné odpoledne, od mikrofonu vás všechny zdraví. Jsou tady výlety, ano, výlety, které posloucháte pravidelně ze studia,
3: ale tu a tam se vydáváme na cestu. No a když se vydáme na cestu, tak to musí být už na...
2: Zajímavé místo. Máme pro vás pořádný důvod k tomu, abychom se vypravili právě na toto místo. Trošku, teď jsme možná zápasili s mikrofonem, doufám, že jste slyšeli všechno. Já to vemu pěkně od začátku, kdyby se točilo, řeknu mažeme a jedeme znovu. Takže vítejte, výlety se vydali na cestu, od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. No a vydali jsme se na oblíbený podzimní veletrh Zahrada Čech, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech. Vstoupil totiž do svého 50. ročníku. A tak si tady přijdou na své zahrádkáři, chalupáři, kutilové, zahradnici a milovníci přírody. Obecně. Výstava včera slavnostně začala a potrvá do středy. A věřte, že naše dnešní výletní pozvánka, která, trufnu si říct, neslavně začala, technicky, že dobře skončí. Srdečně vás vítáme, zdravíme, no a doufám, že se dovíte řadu zajímavých věcí. Výlety začínají.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Začaly živě vysílané výlety, jak se říká, z terénu. Ano, vydali jsme se na sever Čech, jsme na veletrhu Zahrada Čech, slaví 50. výročí. No a samozřejmě živé vysílání, které se vždycky, jak se říká, připraví tak trochu na půl, polovinu taky sázíme jaksi na improvizaci, tak jsem sám zvědav, jak to všechno dopadne. Musím říct, pozvali jsme si řadu hostů, dokonce jeden host je teď na pódiu, zpívá a myslím, že není žádným tajemstvím, že bude slavit stejné narozeniny jako zdejší výstava, tedy Zahrada Čech. Jestli zatím tápete, nevím, jestli slyšíte něco v pozadí, tak klidně přemýšlejte. Já mezi tím přivítám hosta, kterým je paní Michaela Mokrá, ředitelka kulturních zařízení města Litoměřice a také ředitelka zdejšího výstaviště. Paní ředitelko, po roce, dobrý den.
1: Krásné odpoledne všem.
0: No, vy jste si říkáte krásné, nemohla ideálnější počasí přát. Ani vedro, ani zima. No, ale musím vám říct, tady hlava na hlavě a dokonce myslím, že bych zaparkoval mnohem snadněji na Václavském náměstí, než tady v Litoměřicích.
1: Máte pravdu, dneska je to opravdu velmi povedený den. My jsme za to z pohledu organizátora nesmírně vděční, protože to je vlastně to, co splňuje to naše očekávání a děkujeme každému návštěvníkovi, který dneska dorazil a měl teda trpělivost dorazit na výstaviště.
0: Já myslím, že se to vyplatí. My jsme to tady prošli s našimi kolegy a musím říct, kdo chtěl koupit něco na zahradu, tak rozhodně uspěl. No, máme tady kolem nás spoustu lidí, možná i některé vyspovídáme, ale paní ředitelko, výstaviště, 50. Zahrady Čech, je to totéž historie výstaviště a výstavy?
1: Ne, určitě ne. Ptáte se velmi správně, protože jakoby výstavnictví v Litoměřicích se píše už od roku 1946. Nejdřív se ta výstava jmenovala Oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele. Různě putovala po oblastech Litoměřicka, až v roce 68 zasídlila tady v tomhletom prostoru. Ale to ještě vlastně ani nebylo výstaviště. To se začalo tvořit právě od roku 68 do roku 71 a až v roce 72 Zahrada Čech nesla punc celonárodní výstavy.
0: Jak to tady vypadalo na začátku?
1: No, bylo to tak, že třeba z pavilonu K byl Kravín, z pavilonu T tělocvična.
0: Počkejte, pavilon z Kravína nebo z pavilonu Kravín?
1: Pavilon z Kravína.
0: Pavilon z Kravína. Vy jste říkala, ano, že z pavilonu byl Kravín, obráceně.
1: Ne, je to tak, že to, co je teďka pavilon K, byl Kravín. Dříve Kravín.
0: Tak jsem to
1: pochopil.
0: To, co
1: je teďka pavilon T, byla tělocvična.
0: Aha.
1: A to, co vidíte za mnou, ten prostor, tak to bylo fotbalové hřiště.
0: Ten areál jak je veliký?
1: 6,5 hektaru má.
0: A on se samozřejmě s průběhem času, s průběhem let měnil. Co tady bylo takovou největší, nejvýznamnější změnou?
1: Tak určitě výstavba nových pavilonů, nebo nových. Teď už tomu nemůžeme říkat nových, ale v tu dobu výstavba nových pavilonů. V tuhle chvíli sedíme u pavilonu A, to je jeden z nich. V zadním traktu je pavilon H, tam máme třeba tu centrální expozici s názvem Pohádka zahrady Čech a jak to všechno začalo. No a pak postupná transformace do parkového stylu.
0: Těch míst, kam lze se podívat, je samozřejmě hodně, ale dá se říct, že ještě máte vůbec místo, prostor pro vybudování něčeho? Budete tady ještě něco stavět?
1: Tak mně by se to samozřejmě strašně moc líbilo, abych ocenila nějaký multifunkční pavilon, který by splnil moderní trendy dnešní doby a určitě by se prostor tady našel, buď by to bylo tím, že by se musela likvidovat nějaká část výstaviště, která třeba teďka už stojí, ale není třeba tak funkčně využívána pro to výstavnictví, anebo zdemolovat některý pavilon a na tom místě vystavit nový multifunkční.
0: Včera to tady začalo, do středy to tady bude žít samozřejmě. A co se tady děje v průběhu roku? Tady je pusto, prázdno, nebo se tady konají nějaké akce?
1: Ne. My tu máme za rok několik desítek akcí. Vlastně ten areál funguje jako téměř celoroční. Nemůžu říct jako zimní, protože samozřejmě na zimu je potřeba ten areál zazimovat, ale od toho března zhruba do polovičky listopadu jedeme v plné tenzi a organizuje se tu řada různých akcí.
0: Tím, že to je 50. ročník, tak vy jste nachystali opravdu bohatý program. My se mu budeme věnovat za chvíli. Já ještě mezi tím připomenu milnou soutěžní otázku a jenom k té nové, já ji hned tak neprozradím, ale řeknu, jestli jste už teď poslouchali a budete poslouchat i nadále, tak tu odpověď máte, jak se říká, v kapse a cena, kterou vám nabídneme, stojí opravdu za to. Živě vysílané výlety dnes z terénu z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích, tak jsme rádi, že nás posloucháte.

Výlety vysílané živě, tentokrát vám nabízíme návštěvu Zahrady Čech 50. ročníku tohoto významného veletrhu. My jsme vlastně minule začali po prázdninové přestávce vysílat klasické výlety, o prázdninách jsme navštěvovali naše zámecké objekty, no a zadali jsme konečně také novou soutěžní otázku. My jsme se pro ně vydali díky reportáži do Karlových Varů, my jsme vám představili jednu velmi zajímavou podzemní lanovku, nejstrmější lanovku, která vlastně je i na našem území, vede z divadelního náměstí do hotelu Imperial. A ona má takovou zvláštní historii, protože si ji vlastně objednal, zadal majitel, aby mohl z toho náměstí, z toho spodku vozit do hotelu hosty, a nechtělo se mu platit na povrchu ty pozemky vykupovat, tak ji prostě dali něco jako metro pod zem. A tu jsme vám představili. No a ve Varech najdete ještě jednu lanovku, a to se právě týkala ta soutěžní otázka. Její spodní hranice je v uličce Mariánská, tam je ta zastávka, ta stanice. Ptali jsme se, kam vás tato klasická kolejová lanovka vyveze. Za A na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko je správně. Já myslím, že tam nebyla špatná odpověď. Takže jinak mimochodem i ten výtah, který je z hotelu Thermal do těch bazénů, je zajímavý, protože vy tam nastoupíte a ten výtah jede šikmo až k těm bazénům. Takže i to je taková zajímavost. Takže kdo napsal do textovky Ačko, udělal dobře, byl ve slosování, hráli jsme o rychle schnoucí ručníky na cestu a vyhráli paní Miroslava Žižková Jeseník, paní Ludmila Hlebová Most, pan Jan Štefan Deštná, paní Markéta Tobiášová Borovnice a paní Lidia Vítková Domažlice. Všem samozřejmě gratulujeme. No a kdybyste teď přeslechli jenom své jméno nebo špatně slyšeli, tak zítra ve výletech pěkně ze studia všechno znovu zopakuji. Jinak hrajeme také o hlavní cenu za září, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Nová soutěžní otázka, kdy budeme hrát o powerbanky, teprve padne, ale jestli jste dobře poslouchali, tak odpověď už padla, ale popřemýšlejte, protože tu otázku budu teprve zadávat po třetím zastavení tady na výstavišti Zahrada Čech. Výlety vysíláme živě.

0: tady kolem nás krouží nebo putují doslova stovky návštěvníků. Jsme tady tak trochu jako v akváriu, ten náš zelený stan Českého rozhlasu tady je krásně v cestě, takže nás nelze minout, ale vždycky zkouším chytit, jak se říká, nějakého návštěvníka, pozeptat se. A to, když někoho zastavíte, to já ne, to táta, to já mluvit nebudu, nebo utíkají, ale podařilo se mi tady zastavit návštěvnici. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste přijela, jak se jmenujete?
1: Já se jmenuji Marta a přijela jsem z Mělníka.
0: No, vy tady máte v taškách nějaké rostliny, tak co to bylo na zahrádku?
1: No tak určitě sazeničky. Sazeničky, já miluju zahrádku a musela jsem samozřejmě teď nakoupit nové sazenice na příští rok. Mám samý rostlinný materiál.
0: Teď tady zpívá Monika Absalonová, jdete se podívat?
1: No samozřejmě, od toho jsem taky tady.
0: Už vás nebudu zdržovat, je na pódiu a vy za kolinku mezi diváky. Děkuju, že jste se zastavila u nás. Naschledanou. No a já poprosím opět paní ředitelku výstaviště Michaelu Mokrou. Paní ředitelko, ten letošní jubilejní 50. ročník, no vy jste ho určitě vyšperkovali. Je tady k vidění řada věcí v areálu, ale vlastně i mimo areál.
2: Přesně tak, my jsme se rozhodli letos zahradu Čech roztáhnout za hranice výstaviště a domluvili jsme se s litoměřickou diecézí, která nám propůjčila kostely a my je jako zahrada Čech nazdobili. Děláme tomu komentované prohlídky, které jsou pro návštěvníky zcela zdarma a pan arcibiskup byl natolik vřelý, že nám vlastně půjčil i rezidenci.
0: No, tady mezi hlavní taháky, tady na výstavišti, tady čtu pohádka Zahrady Čech, aneb jak to všechno začalo. Co to je?
2: To je vlastně příběh, který by měl vyprávět to, jaká Zahrada Čech bývávala dřív, jaká je vlastně teď a jaké jsou naše vize do budoucna té Zahrady Čech, co se všechno jako bude v rámci toho výstavnictví měnit.
0: Kdo všechno se vůbec zapojil do toho letošního ročníku? Já tady vidím i studenti, že nějak přispěli.
2: Přesně tak. My jsme se tentokrát domluvili s různými zahradnickými školami na tom, aby nám pomohli vytvořit samotnou expozici, aby nám vlastně pomohli uklidit areál, aby si vlastně vyzkoušeli ty zahradnické obory, to, co to tady vlastně všechno jako obnáší.
0: No a pódium je také v permanenci. Jaké hvězdy jste letos pozvali?
2: Tak včera tu zazářil Michal David, dneska září Monika Absalonová, kterou tady za chvilku budete mít a já to pádem propálila teďka.
0: Ne, to v pohodě, ale já doufám, že to stihne, protože to je skutečně na minuty, na vteřiny.
2: Na knop, uvidíme, ona bude dobíhat, když tak máme to zajištěné s ochrankou. Zítra vystoupí pan Jiří Korn, bude tu Heidi Janku, bude tu Iveta Blanarovičová a na závěr tu máme Kolárovce.
0: No máte toho hodně, takže já držím palce, aby počasí tak, jako je dneska, aby vydrželo návštěvníky, posluchače Českého rozhlasu zvu, přijďte, protože je to tady opravdu, myslím, velmi zajímavé. No a když nebudete chtít nic kupovat, tak ten program na pódiu tak rozhodně stojí za to. Paní ředitelko, děkuju, mějte se krásně.
2: Taky se mějte, moc krát děkuju, naschledanou.
0: A gratuluju k té 50.
2: Děkujeme.
0: Naschledanou. No za chvíli pokračujeme.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Petr Spálený také přispěl do dnešních živě vysílaných výletů z veletrhu Zahradaček v Litoměřicích. My jsme před prázdninami vysílali z Krokodýlí zoo z Protivína, pak jsme byli také v Papouští zoo v Bošovicích a musím říct, to byl takový balzám na nervy. Tam jenom občas papoušci trošku se probudili po té polední pauze. Tady je to opravdu, jak se říká, hlava na hlavě. Já mám obavu, že nám občas pohltí i trochu signálu, protože tady ty davy, které jsou, tak dovedou ten rozhlasový signál pohltit, ale doufám, že slyšíte dobře. Když sem přijedete, tak nemusíte jenom na výstaviště, protože oslavy se rozšířily také do města, do Litoměřic. Ve spolupráci s litoměřickým arcibiskupstvím vznikl projekt Rozkvetlé dědictví zahrady Čech, no a přináší květinové instalace do historických objektů i veřejného prostoru. No a designérem, floristou je náš další návštěvník, pan Zdeněk Kupilík, který je pod ním podepsán. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co všechno můžeme mimo areál tady vidět?
1: Tak mimo areál výstaviště jsme vlastně zdobili kostel svatého Vojtěcha, kostel všech svatých, svatého Jakuba, biskupskou rezidenci a hrad Litoměřice.
0: Říkáte zdobili, jak a čím? A máte nějaký námět nebo jen tak, jak vás napadlo?
1: Určitě. Tak my vlastně s kolegou Matějem Tesárkem, ze kterým jsme vlastně celý projekt připravovali, jsme si ty památky jednotlivě prošli, aby jsme načerpali vlastně tu inspiraci v místě jako takovém, protože ne vždycky z fotografií člověk jako vycítí takového toho genia loci a vždycky je to lepší i pro takové to prostorové zvýraznění a nějakou představivost. A většinou jsme se snažili odrazit od nějakého vlastně svědce, kterým je vlastně ten kostel zasvěcen, a prozkoumat de facto jeho historii, jeho život a následně vlastně i tu památku jako takovou.
0: Vy jste třeba s biskupstvím museli nějak konzultovat, co chcete instalovat, schvalovali vám, nebo to bylo plně na vás?
1: My jsme vlastně, co se týče biskupství, udělali jakoby hrubý návrh, ale vlastně místní biskupství a celkově vlastně všichni, co ty kostely starají, jsou absolutně jako nastandardně jako přízniví tím dekoracím a de facto bylo na nás, co my tam vytvoříme.
0: Když se vůbec zaměříme na květiny, podléhá aranžování květin nějaké modě?
1: Určitě, co se týče zvláště právě jako sakrálních památek, tak si musíme dávat opravdu velký pozor na to, jaké květiny používáme. Jsou určené květiny, které by se používat neměly, dávat si pozor i třeba na velké množství jakoby umělých květin, které by se v kostelech používat neměly vůbec. A určitě vždycky dávat pozor na to, o jakou akci nebo o jakou událost vlastně jedná, a na to právě potom navazovat jednotlivé dekorace.
0: Jaká květina letos, jak se říká, frčí?
1: Letos také už dlouhodobým trendem jsou pivoňky a pivoňkové růže, které vlastně jsou takový ten prim v dnešní floristice. Používají se vlastně ve floristice jak svatební, tak i dárkové, a to nepřeberné množství, které teď momentálně na trhu díky novým šlechtěním, je opravdu krásné a ty zákazníci opravdu jako po nich baží.
0: Máte vůbec možnost získat jako třeba moda, tak řekněme, módní návrháři jezdí do Paříže pro inspiraci, kam jezdíte vy?
1: My tak jezdíme do celého světa, protože ta floristika je de facto jakoby celosvětový fenomén a díky vlastně dnešním sociálním sítím vidíme, co dělají kolegové v Americe, co dělají kolegové v Jižní Africe, a myslím, že se každý inspirujeme od každého a většinou se snažíme navazovat vlastně na tu zemi, ze které pocházíme, a používat prioritně rostliny, vlastně, které jsou tady domácí.
0: No a vůbec, co nového třeba, dá se říct, se používá do květinových vazeb dneska?
1: Tak trendem vlastně letošního roku jsou látky. Takové poměrně jako opomíné téma, a opravdu letos na každé akci, ať je to ples, svatba, by mělo být zastoupené větší množství vlastně jakoby sitých látek s pevnější strukturou, který vlastně jako doplňují dekorace květinové a tvoří vlastně celkový ten vizuál teda na akce.
0: Vaše největší práce, řekněme největší aranž květin?
1: Tím, že já se vlastně specializuji na výstavnictví a dělám vlastně výstavy jak tady pro Litoměřice, tak i pro Floru Olomouc, tak to jsou vlastně takové ty naše stěžení akce, ale potom se specializuji na velkokapacitní svatby, takže jsme dělali i svatby v řádech jako milionů pouze za květiny.
0: Tak já vám poděkuju, ať se všechny ty vaše aranže líbí, ať se návštěvníci přijdou na své. Připomínám, nejenom tady v areálu 50. ročníku máte možnost vidět práce našeho hosta Zdeňka Kuplíka, ale i mimo něj. Děkuji za návštěvu a
1: děkuji a krásný den.
0: No a já jsem slíbil po třetím vstupu, nebo bývá to alespoň pravidlem, že po třetím vstupu následuje soutěžní otázka. Ta odpověď je dnes tak jednoduchá, že se vsadím, nebude špatné odpovědi v textových zprávách. Já nejprve řeknu, jak se píší. Výlety, mezera A nebo B, pak opět mezera, přidáte jméno, příjmení a adresu a to pošlete do nedělní půlnoci, tedy do zítřka na telefon 90 011 04. Zpráva stojí 4 koruny, poskytuje ji ATS Praha. No a pozor, otázka. Oblíbený podzimní veletrh zahrada Čech v Litoměřicích, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech, vstoupil do svého jubilejního ročníku. Kolikáté slaví výročí? Za A 50. nebo za B 60. Tak to je dnešní otázka. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. No a za chvíli už přivítáme dalšího vzácného hosta. Posloucháte Výlety, živě vysílaný, jak se říká, z terénu.

0: No, možná teď, pokud tady návštěvníci nejsou úplně, jak se říká v obraze, myslím tady na veletrhu Zahrada Čech, tak mohli mít představu, že přijel prezident, protože ochranka davy lidí. A ona je to nikoliv prezidentka, ale řekněme naše slavice. A jenom já, abych udělal trochu tajemno, tak přesně v době, kdy tady byl ten první ročník, tak ji mohli vést kolem z porodnice. Monika Absalonová, dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem teda, se přiznám, byla taky překvapená tím davem a i tou ochrankou, ale asi to tady organizátoři takhle připravili.
0: Výborně to připravili, protože jinak byste se sem nedostala. Teď tady kolem jsou davy návštěvníků, kteří si vás fotografují. Doufám, že to odstřihnou, protože já bych vám to poměrně kazil.
1: Určitě ne.
0: Kor ze strany, při té nadváze, pochopitelně. No ale musím se zeptat, vy jste dospívala, tak teď vezmete nákupní tašky a půjdete do areálu a nakoupíte, co půjde na zahradu.
1: Nepůjdu, protože zaprvé nejdřív mám rozhovor s vámi a pak jsem součást nějakého podcastu na jevišti, takže já ještě se vrátím zase zpátky, odkud jsem přišla. A za třetí, já ještě nemám zahradu, já mám chalupu a zahrada je poslední věc, která mě jako čeká, takže já ještě nemám co kam kupovat a určitě bych něco koupila špatně. Já nejsem úplně jako dobrý zahrádkář. Paradoxně mě doma třeba květiny jako rostou krásně, ale není to přepéčí. Je to naopak, že na ně trošku kašlu a oni asi přežívají díky tomu.
0: Já si myslím, že to říkáte naprosto přesně, protože já to vždycky uzalévám, přehnojím to a když se na to pak, jak se říká, vykašlu, tak je to v pohodě. No já musím říct, Monika Absalonová mě docela pobavila, protože my jsme tady koupili lilie, nádherně kvetou a na otázku, a jak dlouho kvetou, já jsem řekl 14 dní, tak na to bych se mohla teď vykašlat, jste řekl trošku.
1: Trošku ostřejš, no, protože tak jako kvůli 14 dnům takového prdění okolo, to mi teda přijde jako strašně náročné. Takže já určitě, až teď budu dělat tu zahradu, nebo mi budou pomáhat i úžasní zahradníci, tak bych chtěla něco samoobslužného, vím, že to u přírody úplně nejde, ale chtěla bych vlastně, aby to byla vesnická jako zahrada a aby to byly nějaké věci, které jako vydrží kvést dlouho.
0: A jste kutil třeba i? Dokážete si třeba, já nevím, přibít hřebík nebo...
1: No tak přibít hřebík umím, protože můj děda byl velký kutil a spoustu toho i postavil, i vyrobil a já mu vždycky pomáhala a dokonce mám na chalupě i pong, což je neuvěřitelný. Mám pong, spoustu náčiní.
0: Máte pong, máte náčiní, ale jestli na něj máte i ty ruce?
1: No ne, ještě jsem na něm nic nedělala, zatím jsou na něm sklenici s okurkama a je tam med a tak, to je takový úložiště od kladiště, ale očekávám, že do budoucnosti, já jsem si teď třeba v létě koupila pilu. Já jsem jako nečekala, mně to přišlo strašně zábavný, jsem přišla do toho obchodu a řekla jsem, že bych potřebovala kamarádovi koupit řetěz na jeho pilu, protože jsme to zničili, když jsme řezali dříví a že bych se teda ráda koupila pilu a on, jakou chcete, já říkám, no já bych chtěla vědět, jakou vy si myslíte, že bych měla mít. Tak pán byl trošku překvapen. Pilu mi doporučil, mám velkou pilu. Je mi teda k prdu, protože ji neumím ovládat, ale když mi někdo bude chtít pomoct, tak pilu mám.
0: Jste podobně na tom jako já. Jedna značka tady v České republice má velmi levné ceny, ano. Tak já tohle koupím, kdybych to někdy potřeboval.
1: Jo, jo.
0: A mám to pak v dílně, kdyby náhodou.
1: Ano, to říká náš děda. Děda mi taky říkal, že on má pilu, proč jsem ji kupovala, ale já chci mít vlastní.

0: vlastní pilu, mít vlastní.
1: Monika Absalonová má pilu, má i řadu představení. Kdy nejbližší, co vás čeká teď?
0: Zítra zrovna jedu do divadla Studio 2, který je taková domovská scéna, hrát představení Lovci bobrů, pak tam hraju ještě představení Judy, který mám moc ráda, který je takový dramatický, naopak Lovci jsou zase krásná komedie Patrika Hartla, takže to je takový vyvážený. No a teď mě čeká můj velký koncert k tomu jubileu, který má stejně jako takhle Zahrada Čechy, stejně jako já stará.
1: Takže
0: perfektní
1: mladé.
0: Ročník. A takže k tomu chystám takový koncert a ušila jsem si na sebe bič, protože on nikdo neřekl, jak ten koncert má vypadat, ale já jsem si řekla, že bych tam chtěla dělat nějaký jiný věci, než jsem dělala doteď, a zatím z toho mám jenom stres a spoustu práce, tak doufám, že ten výsledek se nějak jako dostaví.
1: Podívejte, tento rozhovor jsme taky nepřipravovali, dopadl dobře, stejně dobře dopadne i ta vaše oslava. Monika Absalonová, moc vám děkuju, že jste si udělala čas.
0: Já moc děkuju a jsem moc ráda, že jsem tady mohla být, protože mě to jako těší a vlastně je mi ctí, že při 50. ročníku může být 50-letá zpěvačka. Děkuju moc.
1: Tak aktivujeme ochranku, doprovoďte jí zdárně zase na pódiu. Monika Absalonová, ještě jednou moc
0: krásný
1: moc
0: den všem posluchačům, nashledanou.
1: No a ještě nás čeká za chvíli jeden vzácný host, rovněž vzácný. Posloucháte živě vysílané Výlety ze Zahrady Čech.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: tak je David Dale, vysíláme živě, vysíláme ze Zahradiček v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. No a jak se říká, to nejlepší nakonec, teď to řeknu, protože Monika už odešla, tak to klidně s hledem k našemu dalšímu hostu, poslednímu hostu mohu říct, pan Jiří Pačinek z Pačinek Glas, slavná světově, nejenom v České republice, ale světově uznávaná sklárna. Dobrý den přeji.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: No vaše plastiky jsou v Hollywoodu, jsou ve Vatikánu, prý si dokonce zahráli ve filmu, v jakém filmu?
1: Je to pravda, naše plastiky si zahráli vlastně ve filmu Glass Onion, Na nože, sága, kde hrál Daniel Craig a bylo to, už v roce 2021 se to točilo. No, bylo to tajný, tak 2 roky jsme museli vydržet do roku 2023, když se to, vlastně vyšlo na povrch.
0: A co jste tam vystavoval, nebo jak bych to řekl, co tam hrálo od vás? A
1: nám tam hrálo vlastně naše křišťálové plastiky skulpturního charakteru, kdy si vlastně oni sami, ty umělci a z toho filmu vymysleli nebo navrhli různé tvary žen a různých figurativních věcí a vlastně jsme to z křišťálového skla stvárnili a bylo jich dohromady 65 kusů. A posledně je rozmasakrovali, všechny to zmlátili.
0: Kdo?
1: No v tom filmu to bylo takový děj, že jo? Takže nakonec to prostě mělo jako se rozbít.
0: Všechno. A jako doopravdy se rozbili?
1: Jako doopravdy, ano.
0: Já myslím, že si neskončili třeba u Krejka na zahradě.
1: No, tak ono jich asi půlka jako opravdu se zničila a nějakou půlku pro něco rozkradli a něco a údajně, a to nikomu nemůžu dokázat, ale vím to z tajných zdrojů, mýho kamaráda, který tam vlastně sama byl.
0: Hollywood,
1: takže vidíte. To nějak si rozbrali herci, ale bohužel to nemůžu potvrdit.
0: Tak já věřím, že vaše dílo tady na zahradě všech neskončí podobně. Co tady vystavujete?
1: No, to je právě nádherný, že my to máme v pavilonu H, kde máme krásnou spolupráci vlastně našeho skla a vůbec jako propojení úžasné výtvarnice a kurátorky Kláry Vavříčkové, kde vlastně jsme se strojili, společně jsme vytvořili krásnou instalaci z jak ovoce a zeleniny a z tomu naše sklo. Takže máme tady plastiky, máme tady vázy, tam jsou nějaký vlastně tři daný místečka, jako je historie, jako minulost, současnost a budoucnost. Takže máme tam nějaký ambrové, jantarové vázy, ohromné jsem dělal přímo pro tuto akci. Pak jsou tam takové barevné, ohromné vázy z takových střípečků barevných, které zase holky naaranžovaly krásně a to poslední místo, to je ta budoucnost, tam máme uranové sklo, naše oblíbené, kde vlastně i ze stropu visí a přesto jde voda, nasvícené, je to nádherný a jak dneska jsem registroval, jak lidi to vidí, tak jsou z toho nadšený, což mě baví a těší, protože opravdu to splnilo ten nějaký náš jako plán, jo, takže je to fajn.
0: No a nějaký film bude opět?
1: Film se nějaký teďko na nás neblíží, ale můžu už prostě, teď už to není tajný, teď běží nebo poběží, už brzy bude v televizi nebo v kinech určitě seriál Táta. A tam máme naši jednu plastiku, která v Novém Boru, on to točil v Novém Boru totiž část a v Novém Boru, bylo to v zimě, vlastně jsme zapůjčili naši jednu krásnou plastiku, kterou oni zapasovali do jednoho dílu ze seriálu.
0: Jinak dílnu pana Jiřího Pačinka, dnešního hosta, najdete v Kunraticích u Cvikova, kdybyste se chtěli přesvědčit na vlastní oči, tak se zastavte. Pan Jiří Pačinek, naším posledním hostem, děkuju a hezký den.
1: Já děkuju za pozvání a jako Litoměřičák se to moc vážím.
0: Si vážíme, že jste přišel. No a samozřejmě zvu vás na Zahradu Čech. Ještě musím připomenout soutěžní otázku, to už spíše dárek než otázka. Kolikátý ročník se tady letos slaví? Za A 50., za B 60. Pošlete textovou zprávu, jak se píše, najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna děkuje za pozornost, za celý tým výletů, za přenosy. No, musím říct, někdy je to dobrodružství. Prostě, jak říká náš jeden technický kolega, lidi nám žerou signál. Prostě. Někdy prostě přes návštěvníky nebo řekněme ten DAF neprojde. Tak se mějte pěkně a těším se zítra po 13. hodině u dalšího vysílání výletů už ze studia. Hezký den.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sušák v Rožnově pod Radhoštěm slaví 20 let od rekonstrukce. Valašské muzeum v přírodě proto pustí návštěvníky i do jeho zákulisí. Kvůli vyměně kolejí bude o víkendu omezený provoz MHD v Rooseveltově ulici v Brně. V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Dnes bude oblačno s maximy až 22 stupňů. Zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré odpoledne. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes ukáže lidem v zákulisí své vstupní budovy Sušák. Slaví tak 20 let od její velké rekonstrukce. Průvodci návštěvníky vezmou i do provozních prostor, kam se běžně nedostanou. Co všechno prohlídka nabídne, popisuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
2: Prohlídka trvá zhruba 100 minut, naši průvodci vás vezmou do míst, kam se běžný návštěvník nedostane. Zavítáte také do propagačního oddělení, kde si vyzkoušíte výrobu linoritu. Vstup je zdarma, začátek prohlídky bude u vstupní brány k ředitelské zahradě, místo bude označené.
0: Kvůli výměně kolejí je o víkendu omezený provoz tramvají a autobusů v Rooseveltově ulici v Brně. Tramvajové linky 1 a 10 jezdí mezi Moravským náměstím a hlavním nádražím odklonem přes Masarykovou ulici. Autobusové linky 67 a noční N90, N91, N92 a N93 pojedou přes Jezuitskou ulici.
3: Tramvajové linky 1 a 10 kvůli výluce neobslouží Malinovského náměstí. Linka 1 zastaví na hlavním nádraží v Masarykově ulici, linka 10 před nádražní budovou. Autobusy obslouží Malinovského náměstí před Mahenovým divadlem. Omezení trvá od dnešního rána do zítřejší 16. hodiny pro tramvaje a 20. hodiny pro autobusy. Krištof Podaný, Český rozhlas.
0: V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Informovali o tom tamní úřady, podle kterých nejsou hlášené žádné oběti. Sklad v provincii Gabrovo patří zbrojařské společnosti Emco. V uplynulých 10 letech zasáhlo areály a sklady této firmy několik výbuchů, naposledy v srpnu. Některé z nich bulharské úřady vyšetřovaly jako sabotáž. Firma patří obchodníkovi se zbraněmi Emilianu Gebrevovi. Uskladněné měl zbraně i ve Vrběticích na Zlínsku. V roce 2014 muniční sklad postihla ničivá exploze. Česko z ní podezřívá příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU.
1: Sport.
0: Další pokus připsat si premiérovou výhru v nové prvoligové sezóně dostanou fotbalisté Slovácka v osmém kole na hřišti Bohemians Praha. Mužstvo z Uherského Hradiště dalo dosud v celé sezóně jen 5 gólů a podle útočníka Davida Puškáče je zatím produktivita největší problém týmu.
4: Nedaří se nám dát první gól, to je taky hrozně důležité a ty góly sami o sobě, takže jakoby ta nějaká výstavba hry, nějaká kontrola hry je tam prostě jako dobrá, dostáváme se i do šancí, ale bohužel zatím tam nejsme efektivní.
0: Utkání Bohemians Slovácko začne ve 3 hodiny odpoledne a ve stejném čase bude mít výkop i brněnské derby mezi fotbalisty Zbrojovky a Artisu.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní a východní Moravě převážně oblačno, večer polojasno a srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na D2 je na 12. kilometru ve směru Brno hlášen odstavený karavan a v Tasově na Hodonínsku došlo k nehodě cyklisty. Tolik zprávy, mějte i nadále dobré odpoledne s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
2: Český rozhlas Zlín vám přeje hezké sobotní odpoledne s datem 12. září. V Japonsku právě dnes slaví Den úcty ke starým lidem. No a možná není náhoda, že dnešní vysílání začneme příběhem člověka, který dlouhých 32 let pomáhal těm, kteří se bez pomoci neobejdou. Pečovatel Karel Malina z Diakonie ve Valašském Meziříčí měl v pátek poslední směnu. Více už po písničce Uragán, se kterou vtrhne téměř jako onen uragán Valdemar Matuška. No a potom se společně vydáme o několik staletí zpátky do středověkých Střílek na Kroměřížsku. Sobotním odpolednem vás provází Pepa Koller.
0: Český rozhlas Zlín.
3: Plání letním žárem spálenou, smutnější než peří černých vren,

0: Karel Malina v pátek naposledy pracoval jako pečovatel. Po 32 letech odchází do důchodu. V diakonii ve Valašském Meziříčí připravoval klientům snídaně, pomáhal jim s hygienou a povídal si s nimi. V profesi, kde pracují skoro samé ženy, byl ve Valašsko-Meziříčské diakonii jediným mužem. Poslední snídaní uvařil bývalé paní učitelce a byla u toho i naše reportérka.
1: Tak Karel Malina si teď bere pomůcky, které potřebuje na tu poslední směnu.
2: Do terénu, na poslední, ano.
1: Co máte sebou?
2: Dneska jsou to většinou jenom takové pomoc při podávání jídla, nějaké hygieny na lůžku.
1: To, že muž pracuje jako pečovatel, je neobvyklé.
2: Já jsem k tomu ale měl vždy celý život blízko, dokonce už od samého dětství, kdy jsem rád naslouchal seniorům. Potom mě můj stres ovlivnil, že jsem dělal zdravotnického instruktora Československého Červeného kříže. Takže mě to potom tak nějak ovlivnilo při volbě toho povolání, když začaly krachovat podniky Tesla Rožnov po revoluci a vždycky jsem spíš tíhl k nějaké práci s lidmi.
1: Ještě předtím, než se přesuneme s Karlem Malinou na Havlíčkovou ulici, kde bydlí klientka, tak si nás fotí jedna z jeho kolegyní, protože Karel Malina dnes vyjíždí za klientkou úplně naposledy.
3: Ano, blízka.
1: 5 let pracuje s Karlem Malinou vedoucí úseku podpory domácí péče Veronika Martináková.
4: V tom kolektivu jako přirozeně splýval a už si zvykl a ten ženský kolektiv, myslím si, že pro něj je to docela náročné i pro muže ženský kolektiv, takže mnohdy které informace tam padnou mezi těmi ženami, tak se to musel naučit poslouchat nebo neposlouchat.
1: Z Vrbenské ulice jsme se s pečovatelem přesunuli na Havlíčkovou ulici, kde jde za svojí poslední klientkou.
2: Je to paní s úžasnou životní moudrostí, paní učitelka, která si ráda povídá.
1: Já na paní Mokešovou prozradím, že má 100 let.
2: Ještě paní, nemá.
1: Tak ještě nemá.
2: Asi tak. Tak je to bývalá paní učitelka, která myslím, že musela být velice obdivuhodnou učitelkou. Dobrý den, paní Mokešová, pěkně zdraví. Jdeme dále.
1: Karel Malina, jdete ti připravovat snídaní a já si s dovolením přisednu ke stolu u paní Mokešové.
5: Víte, já mám pana Karla strašně ráda. No je to něco jiného, než když tady chodí sestry, ale on je velice příjemný, milý a byl jeden z prvních, kteří přišli sem, když jsem se vrátila z nemocnice.
1: Tak snídaně je hotová.
2: Takže paní učitelko, máte snídaní tady na
5: ano,
2: stole.
5: Děkuji.
2: Všechno.
5: Děkuji,
2: a já se s váma rozloučím, přeji vám velice hezký den a paní Mokešová, někdy se uvidíme, i když budu na důchodu.
5: Já bych tu stovku chtěla, stovku bychom oslavili.
2: Určitě.
1: Tak s panem Malinou teď vycházíme ven a tak jaké to je být poslední den v práci?
2: Tak je to jako každý jiný den, ale je to hodně zvláštní. No. Takové docela obtížné a myslím si, že to nám nedosedne až teda se vrátím domů.
1: Říká Karel Malina, který pracoval 32 let v diakonii Valašské Meziříčí jako pečovatel. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: ve Střílkách.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ve Střílkách na Kroměřížsku dnes patří Den historii. Na programu jsou ukázky šermu, historické vojenské techniky, hašení ohně postaru nebo středověkého lovu se psem. Nechybí ani hudební doprovod. Na akci s názvem Středověké střílky je i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne z Louky pod vysílačem ve Střílkách, kde dnes nechybí lidé v historických kostýmech, zbraně ani ukázky toho, jak se některé věci dělaly kdysi dávno, konkrétně v dobách středověku. Co všechno si pro návštěvníky připravili a hlavně proč se obec rozhodla takovou akci pořádat, o tom si dnes povídám s jedním z organizátorů, Tomášem Vlachem. Přeji vám krásné odpoledne.
3: Já vás zdravím.
2: Pane Vlachu, pojďme začít tím, co všechno jste dnes pro návštěvníky středověkých střílek připravili.
3: Tak, my jsme si připravili pro naše návštěvníky hned několik atrakcí. Máme tady středověkou skupinu Rotenburg, máme tady dál von Mazenau, to je zase švédská armáda, máme tady i co se týče našich místních spolků, máme tady modeláře, máme tady hašení postarů, které si připravili naši místní hasiči, a ještě tady máme v programu středověký lov, vlastně jakby imitaci středověkého lovu s naším psem.
2: To bude rozhodně zajímavé. Středověký lov tady na louce, který je vlastně obklopená lesy, a by mohl být docela zajímavým zpestřením dnešního odpoledne. Když se tedy podíváme na celý program, na kterém je šerm, historické zbraně, ukázky starého hašení nebo třeba právě ten středověký lov, proč jste se rozhodli právě takový druh akce uspořádat?
3: Tak ona, tahle akce původně vznikla na úrovni naší školy, kterou vlastně jeden z učitelů měl takový nápad udělat tady ten středověký způsob, a tak se to chytlo, tak se to těm lidem líbilo, že jsme se rozhodli, nebo vlastně náš pan starosta se rozhodl, že tuhle akci uděláme ve větším a uděláme prostě z toho obecní akci pro větší množství lidí, aby se tady víc lidí mohlo zapojit a prostě celkově, aby i ti naše mladší generace se vlastně v tom probudil ten zájem u té naší mladší generace, tak ano, ano.
2: A já vidím, že se to daří. Od 14. hodiny sem proudí davy lidí, místních, snad i přespolních. Takže věřím, že program, až vypukne, se opravdu bude líbit a všechny zaujme. V každém případě je ještě důležité zmínit, proč je podle vás toto období, tedy středověku, důležité připomínat ve Střílkách. Má k obci nebo k jeho okolí nějaký speciální vztah?
3: Tak ono, celkově ta doba středověku se nám tady prolíná už z dob, kdy nám tady vlastně vzniknul hrad. Dneska už je to bohužel jenom zřícenina, je tam jedna věž, ale obec se to snaží restaurovat, jo, nějak zachovat ten zbytek, a uvidíme, jak to. Dále tady máme třeba barokní hřbitov ve Střílkách, barokní kostel, je tady i zámek, takže ta historie je tady v tou obci provázána. Jo, co se týče našeho hradu, tak vlastně to jedna součást tady z těch hřibů, kdy tady máme za kopcem vlastně Cimburg, na druhé straně máme Buchlov, a vlastně tady ty tři památky dneska už tvořily vlastně takové kdyby společenství, kdy mezi sebou komunikovali, a od té doby už to tady vlastně začalo.
2: Takže středověké střílky se převedly do novodobé moderní formy a vy vzpomínáte na to, čím jste byli významní v té době, kdy tady ten hrad stával. Pane Vlachu, pan Merta je další. Já vám moc děkuji za přiblížení tady těch informací, co se týká akce Středověké střílky. A teď už se konečně přesouvám k účastníkovi dnešního programu. Je jim Karel Merta, tady ze Střílek, kterého taky zdraví. A rovnou se ho ptám, co ho láká nejvíc na dnešní akci. Jsou to šermíři, historické zbraně nebo třeba střelba z moždíře?
4: Dobré odpoledne, tak mě každopádně zajímá ta střelba z moždíře. Je to palná zbraň a to mě zajímalo nejvíc. Ptal jsem se na to ty lidi, kteří to obsluhují, a říkali, že je to velmi účinná zbraň, která má dostřel až 800 metrů, a kdyby chtěli, tak na vedlejší silnici mezinárodní E50 by dokázali trefit projíždějící kamion.
2: Já se zrovna na jedno auto, které míří tady po té silnici na hru, dívám, tak snad to neschytá a budeme mířit na druhou stranu. A co se týká ale té doby, toho středověku, která je velmi lákavá a je velmi zajímavá, řekla bych nejenom pro mě, ale třeba pro vás, pro obyvatele, nejenom Střílek. Kdybyste se do té doby mohl přesunout a proměnit se v něco, co byste si chtěl vyzkoušet na vlastní kůži v rámci toho středověku?
4: tak asi hradního pána nebo aspoň nějakého spolumajitele a zkusit si v té době chvilku žít. Sice to nebylo určitě jednoduché, ale bylo by to zajímavé.
2: Takže až se jednou vydám na zříceninu hradu Střílky, je dost možné, že vás tam potkám, jak si tam třeba něco zařizujete?
4: Určitě, protože jako děcka jsme tam prožili mládí, lozili jsme tam pozdích, jo, a užívali jsme si to a do Včilku tam chodíme. Jo, chodil jsem tam s dětmi, chodím tam s vnukama a určitě tam budou chodit další pokolení.
2: Taky vám moc děkuji, přeji, ať si dnešní akci opravdu užijete. To jsou dnešní středověké Střílky, kde se návštěvníci mohou podívat na historii zase trochu jinak. Nejen v knihách, ale také prostřednictvím šermu, historické techniky nebo ukázek tehdejšího života. A samozřejmě můžou výlet naši posluchači na středověké Střílky spojit třeba s procházkou právě na zmíněnou zříceninu hradu. Akce končí dnes v 18 hodin večerní zábavou s country kapelou. Takže máte ještě spoustu času dorazit.
0: Petro, děkujeme a přejeme všem účastníkům středověkých střílek krásný zážitek. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková, se také dnes vydala na zajímavou akci, kterou můžete ve Zlínském kraji navštívit, ale může přijet i k vám. Své tipy posílejte na e-mail stopař.zlín@rozhlas.cz.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
5: Bazalka, která po týdnu zvadne, přelitý rozmarín anebo máta, která naopak roste úplně všude. Jak na bylinky, aby nám opravdu prospívaly? To nám v poradně s Českým rozhlasem Zlín prozradí zahradník a rostlinolékař Daniel Borísek z Horního Němčí. 14. září probereme i to, jak bylinky doma zpracovat, abychom z nich měli co největší užitek. Na setkání s Danielem Borískem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou. To bylo.

0: vydržela. Ale pan praskla, z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že i dva jsou příliš mnoho, tam je místo pro jednoho. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu berou přední směje. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu berou přední směje. Čemuž se ještě často pěje.
1: Všechny, kteří se právě chystají ven a chtějí si užít hezké odpoledne mariánského léta, ale i všem ostatním posluchačům, které zajímá, jak bude v našem kraji, jsou určeny následující minuty.
2: Počasí.
1: Znělka prozradila, o čem bude právě teď ve 14 hodin a 26 minut na vlnách Českého rozhlasu Zlín řeč. Já už jsem se dovolal do brněnského Českého hydrometeorologického ústavu, odkud se nám dnes hlásí meteoroložka Barbora Kučerová, kterou vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne přeji.
3: Pěkné odpoledne.
1: Paní Kučerová, popište prosím nejprve současné počasí ve Zlínském kraji.
3: Tak den je to zatím slunečný, byť na obloze se nějaká oblaka vyskytují, pokud tam jsou, tak dělají polojasno, skoro jasno a teploty se teď pohybují nejčastěji mezi zhruba 16 a 19 stupni Celsia.
1: No a navažme i popisem večera a noci.
3: Ta oblačnost se ještě může trošku možná zvětšovat, ale večer by zase mělo být tady to menší množství oblačnosti a také se s malou pravděpodobností mohou objevit nějaké přehánky a potom noc bude většinou polojasná, kránu oblačnosti bude přibývat a v údolích se znovu, tak jako dnes, mohou vyskytnout mlhy. Zítřejší ranní teploty čekáme mezi 11 a 8 stupni Celsia a v údolích při bezvětří a zmenšené oblačnosti až k 6 stupňům Celsia.
1: To jsme se dostali teprve do poloviny víkendu, tak ta druhá polovina bude jaká?
3: A zítřek začne tím polojasnem, mlhy se postupně rozpustí, ale potom během dne bude oblačnost postupně přibývat a během odpoledne se postupně úplně zatáhne a od západu se později odpoledne a večer a potom hlavně v noci na pondělí rozšíří občasný déšť nebo slabší přehánky. I tak ale ty zítřejší teploty vyšplhají mezi 18 až 21 stupňů.
1: A doplníte i předpokládanou biozátěž na zítřejší den, tedy na neděli?
3: Ta bude na stupni číslo 1, tedy zátěž mírná.
1: No a poté nám začíná nový týden, jak jej vidíte vy?
3: A začne zataženým a deštivým a to pásmo, které na naše území postoupí už v neděli v těch pozdních hodinách, potom během pondělka postoupí dále na východ nebo případně pokud nebude postupovat, tak ty srážky postupně ustanou a budou ty srážky ustávat během odpoledne, potom co ustanou, tak se protrhá oblačnost a potom večer a v noci bude postupně polojasno až skoro jasno, pondělní maximální teploty zatím očekáváme mezi 17 a 21 stupni Celsia.
1: Naše meteoroložka Barbora Kučerová vám nabídla odborný a přesný pohled na počasí ve Zlínském kraji, za což jí patří dík a rozloučení do Brna. Tak naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Doufám, že očekávané počasí, ale hlavně následující písnička opěvující naše Valašsko vám zvedne náladu.
2: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: Píseň skupiny Flared byla úplnou pozvánkou do našeho kraje, ale to bude i dnešní tip na výlet z dílny Arnošta Lukeše, která bude vonět vínem, ale nabídne i něco pro milovníky historie. Do turistického kontextu nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín podrobněji uvede kolega Pavel Vacek.
1: Přání pěkného dne teď ode mě letí do dálek za všemi posluchači Českého rozhlasu Zlín, ale také malinký kousek jen k protějšímu mikrofonu, kde zachytí adresáta Arnošta Lukeše. Buďte vítán.
2: Hezký den vám i posluchačům.
1: A tento hlas nás teď také pozve k dalšímu pěknému výletu. Kam to bude tentokrát, pane Lukeši?
2: Dnes bych chtěl posluchače pozvat do Mařatic. Jsou od roku 1950 součástí Uherského Hradiště. Ve svazích Mařatic se nachází množství vinohradů a pod nimi především v ulici Vinohradská také vinné sklepy. Při hřbitovním kostele na nebezetí Panny Marie se rozkládá Uherskohradičský městský hřbitov. Na návrší Černá hora nad Mařatickými vinohrady se také nachází poutní místo kaple svatého Rocha, která už náleží do katastru Jarošov u Uherského Hradiště. Naučený okruh parkem Rochus pomocí jednotlivých zastavení představí přírodovědné i historické zajímavosti, ukázky udržitelného hospodaření a typické části krajiny tohoto území. Trasa vede z velké části evropsky významnou lokalitou Rochus, která je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Délka okruhu je 2,3 km a nachází se na něm celkem 9 zastavení.
1: U nich na nás čeká spousta zajímavostí, posluchači by ale jistě uvítali, kdybyste nám pár informací k této lokalitě poskytl už teď, pane Lukeši.
2: S radostí. Lokalita Rochus je bývalým vojenským cvičištěm. Dnes představuje přírodně zachovalý ostrov tvořený mozaikou křovin a lučních porostů uprostřed intenzivně zemědělsky obhospodařované a urbanizované krajiny. Barokní kaple svatého Rocha dominuje areálu. Je významným poutním místem. Kaple byla vystavěna jako připomínka morové rány, která v roce 1680 postihla Uherské Hradiště. V roce 2009 byla obnovena do podoby původního poutního kostelíka. Trasa se může absolvovat pěšky i s malými dětmi. Začneme na počátku ulice Vinohradská, kde tato ústí do ulice Sokolovská. Půjdeme k ulici pod Rochusem, podél přírodní památky Rochus až na vrchol Černé hory. Převýšení bude asi 100 metrů. Stočíme se k jihu a dojdeme k rozcestí a po pár metrech k poutní kapli. Zdejší archeoskanzen o víkendech pořádá různé kulturní a společenské akce, o kterých informuje na svých stránkách. Pokračujeme k jihu západu až k muzeu v přírodě s expozicí lidové architektury. Ta už je na ulici Vinohradská, po které se můžeme vrátit. Půjdeme okolo mnoha zajímavých vinných sklípků. V dolní části je možnost občerstvení ve vinných sklípcích a restauracích. Atraktivita procházky se zvýší v době burčáku. Pokud budeme mít potřebu se ještě dále projít, můžeme ze spodní části Vinohradské pokračovat po ulici Družstevní, Školní a Polní, kde narazíme na zelenou značku, která je součástí Cyrilometodějské stezky. Ta vede pod významným velkomoravským archeologickým areálem Sady a kolem bývalého židovského hřbitova až na třídu maršála Malinovského, na které jsou zastávky autobusu. Tím si prodloužíme trasu asi o 3 kilometry.
1: Ať už budete chtít ochutnat něco z vinné produkce, nebo vás spíše zláká historie, okolí Mařatic nabídne něco pro každého. Tak si udělejte výlet podle doporučení Arnošta Lukeše. Rozhodně nebudete litovat.
0: I Vinohradská ulice, i lokalita Rochus v Uherském Hradišti budou tento víkend samozřejmě žít slováckými slavnostmi vína a otevřených památek. Pokud se chcete dozvědět více o programu, podívejte se na naše webové stránky.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Rod Stewart nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín posunul k dalšímu tématu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Tak osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v

0: otázkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Jak udělat z jednoho večera díky hudbě večer nezapomenutelný? I to umí správný DJ. Roztančit vás, rozespívat a taky zpomalit ve správný okamžik, abyste mohli na pár minut splynout s tanečním partnerem. Hudba do kořán bude tentokrát o hudbě prožívané tady a teď. A nebojím se říct o umění a práci DJe. No a s kým jiným než s legendou a mým kolegou Petrem Uhříkem. Už v neděli 13. září po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

Je 14.46 a před námi je v Českém rozhlase Zlín sport. Až odpoledne vyjedou vsetínští hokejisté k prvnímu domácímu utkání sezony, možná je někteří fanoušci nepoznají. Valašský klub prošel v letní pauze mnoha změnami a my vám o nich povíme už po písničce.

0: Start nové éry vsetinského hokeje. Tak mluví o této prvoligové sezóně sami zástupci Valašského klubu. Ten totiž prošel po čtvrtfinálovém konci v minulém ročníku opravdu výraznou obměnou. Jednou zásadní změnou je už to, že jako nový generální manažer tento proces řídí Daniel Vaněk.
1: Chtěli jsme se přizpůsobit nějakým způsobem toho stylu hokeje Maxaligy, takže s novým týmem přicházíme do nové sezóny s cílem být do čtvrtého místa.
2: Přibližuje generální manažer hokejového Vsetína Daniel Vaněk poté, co po minulé sezóně opustilo kádr 11 hráčů a 8 nových přišlo. Odchody některých dlouholetých opor, jako byli třeba útočníci Vít Jonák s Lubošem Robem, nenesli dobře sami tito hráči a taky někteří fanoušci.
3: My už to prostě máme za sebou, chceme tohle zavřít, každý jeď se. Teď už soustředíme na tu novou sezónu a na to, aby jsme v ní byli úspěšní.
2: Vzkazuje trenér Luboš Jináček. Jak zaznělo od manažera Vaňka, Vsetín letos trochu ustupuje a místo vyhlášení snahy o nejrychlejší možný postup do extraligy chce budovat tým, jehož vrchol má přijít za 3 až 5 let, kdy má být celý klub lépe připravený na posun mezi elitu. Kouč Jináček tak žádá fanoušky o trpělivost.
3: I když budeme mít nějaké hluší období nebo nebude se tolik dařit, tak já opravdu hodně věřím tomu týmu. Tu semknutost, že to v pravou chvíli prodá a že tou semknutostí, týmovostí, že to vždycky naklopíme zase na naši stranu a znovu naskočíme do sedla.
2: Stmelování nového týmu přizpůsobili Valaši z velké části i letní přípravu.
3: Jsme měli soustředění, měli jsme meetingy, měli jsme společný chvíl opravdu hodně. Většina týmu již v létě trénovala společně a já věřím, že ten tým tímto bude o to silnější a bude držet při sobě.
2: Na první pohled viditelnější změnou než obměna jmenovek na zádech je ale podoba přední části dresů. Klubové vedení se totiž taky po víc než 30 letech rozhodlo vyměnit logo, které má nově podobu stylizovaného písmene V. Manažer Vaněk připouští, že prvotní reakce nebyly pozitivní.
1: S tím původním logem s panáčkem zažili s ním velké historické úspěchy, tak němu mají opravdu velký vztah k tomu, jak ten klub vlastně vypadal v minulosti, takže zprvu ta vlna byla lehce negativní, ale vnímáme postupně, když jsme se snažili vysvětlit, jakou cestou chceme jít, proč jsme takhle zvolili, jakou to má tematiku, vlastně to logo a všechno okolo, tak si myslím, že se to zmírňuje.
2: Pomoct může jednoduše to, když se bude Vsetínu dařit na ledě. V úvodním kole Valaši vyhráli 4-0 na hřišti Slávie Praha. Teď je čeká domácí premiéra proti Třebíči, která odstartuje v 17 hodin. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Slovenské hradiště v Mikulčicích otevřelo novou expozici s dochovanými dřevěnými loděmi. Ve Zlínském kraji se za letošní první pololetí snížil počet obyvatel. Může za to nižší porodnost i stěhování. Technici v Brně stále dokončují nastavení jediných kamer, které hlídají průjezd aut na červenou. Dnes bude oblačno s maximy až 22 stupňů. Odpolední zprávy pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dva rozměrné dřevěné čluny a další menší nálezy z 9. století si lidé můžou prohlédnout v nové expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Právě tam bylo jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy. Nová expozice přibližuje hlavně to, jak se v tehdejším velkomoravském centru žilo běžným lidem, říká vedoucí Slovanského hradiště a archeoložka Gabriela Dresslerová.
3: Dokonce i jako rekonstruuje tu krajinu, která se během posledních tisíciletí tady výrazně proměnila, protože kdysi tady byly jednotlivé ostrovy mezi jednotlivými říčkami a těmi toky. No a tady ta expozice přiblíží tu představu o tom, jak to mohlo vypadat.
2: Počet obyvatel Zlínského kraje se za první pololetí letošního roku snížil o 1395 lidí. Na konci června tak v kraji žilo 576 120 lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Úbytek způsobilo méně narozených, než bylo zemřelých. Vliv mělo také stěhování lidí z kraje. Lidí ubylo ve všech 4 okresech. Největší úbytek je na Zlínsku, nejmenší pak hlásí okres Kroměříž. Počet obyvatel je Zlínský kraj 9. mezi kraji v České republice. Technici v Brně stále nastavují jediné kamery, které ve městě hlídají průjezd aut na červenou na semaforu. Zařízení je od konce roku 2023 umístěné u staré osady v Židenicích. Technologie není v plném provozu. Magistrát avizoval, že vše stihne dokončit do konce letních prázdnin. Zatím se to zcela nepovedlo, dodává mluvčí města Filip Poňuchálek.
4: Podstatné v této věci je, že v současné době už má dodavatel potřebné informace k dispozici a podle toho aktuálního stavu je reálné, že se celé propojení dokončí v řádu několika dní.
2: V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrózou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrózou, kterou popisuje pneumoložka Martina Štercová.
5: Dochází k postupnému prostupování plicí zvamy. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily v jizvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
0: Počasí.
2: Dnes bude na jižní a východní Moravě převážně oblačno, večer polojasno a srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a vítr slabý, proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Ve Znojmě na náměstí Svobody došlo ke srážce auta a chodce. V Nivnici na Uherskohradišťsku v Sadové ulici došlo také ke srážce auta a chodce a v Mikulově na Břeclavsku je v ulici 28. října hlášena překážka na vozovce. Zprávy Českého rozhlasu prozatím končí. Uživejte si dál dobré odpoledne ve společnosti našeho vysílání.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pohodovou sobotu s datem 12. září. Dnes, jen tak mimochodem, slaví svůj den čokoláda. Takže pokud máte pocit, že je potřeba si sobotu trochu osladit, nějakou tu dobrou čokoládku máte po ruce, určitě si ji můžete otevřít. My vám k tomu naservírujeme první reportáž této hodinky, která nás zavede na novou rychlostní silnici mezi Lešnou u Valašského Mezříčí a Palačovem, kterou si dnes lidé mohli projít pěšky, projet na kole nebo na bruslích. A to ještě dřív, než na ní vjedou auta. Byli jsme u toho a vy reportáž uslyšíte za chvíli. Z Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Pepa Koller.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Na novou téměř 5 kilometrů dlouhou silnici mezi Lešnou u Valašského Meziříčí a Palačovem dnes dřív než auta vyrazili lidé. Palačovskou spojku, která koncem října napojí Valašsko na dálniční síť, si projeli cyklisté, bruslaři i rodiny z kočárky.
1: Taková příležitost projet si silnici, už jste to nikdy zažili?
2: Ne, to je premiéra.
1: Vy jste tady místní kousiček ze Zašové z Veselé. Máte tady taky miminko, které má helmu. Jste na to připraveni celá rodina. Žaneto, co všechno máte?
2: Brusle, kolečkové koloběžku, kočárek, asi všechno.
1: No a jak vám konkrétně jako rodině pomůže ta palačovská spojka?
3: Bude to super, do Ostravy na Olomouc tady. Odezy, takže parada.
1: Říká Roman, který s Žanetou teď pokračují v jízdě na kolečkových bruslích, mají taky kočárek a zdalují se mi už v dálce. Já potkávám další rodinu. Sundáváte kola nebo dáváte kola zpátky?
4: Sundáváme kola.
1: Co toho čeká tatínek, který teď to kolo oddělává?
4: že se projedem na kolech a třeba dojedeme nakonec.
1: Ta trasa je 2,5 kilometru směrem na Palačov, 2,5 kilometru zpátky.
5: No mně se to moc líbilo, já bych bral takovéhle jako cyklostezky. Máte prostě prostor jenom pro sebe a tady, když si člověk může vyzkoušet tu šíři ty cesty, tak to je úplně super.
1: Nadšení jsou nejen účastníci, ale taky mluvčí ŘSD Jan Riedl, protože zatímco včera, když chystal akci, tak tady silně pršelo, tak dnes je slunné počasí.
6: Teď je tady nádherný počasí a jdou sem lidi, ale po desítkách, po stovkách. A je to naše příležitost těm obcím, tomu regionu strašně poděkovat, protože ono 2 roky snést takovouhle těžkou stavbu, kde vám kolem domů jezdí prostě těžká technika, jsou neustále zablácené silnice, práší se tady, je tady kravál opravdu, i když všechno dodržujeme, tak je to prostě zátěž.
1: Kdy to vůbec uvidíme, ten dopad na ty obce, na Lešnou, Hranicko, okolí Valašsko-Mezříčská?
6: Tam, kde dosud se protahovala ta doprava, která mířila právě na D48 a mezi Valmezem a tou Severní Moravou a různě si tady hledala ty cesty, tak ta samozřejmě se natáhne sem jednoznačně. To znamená, že okamžitě potom 21. 22. říjnu, až se nám tady podaří zprovoznit tu komunikaci a my zprovozníme všechno najednou, protože jenom tak to má ten dopravní efekt a smysl, tak okamžitě uvidíte propad, ale to bude z hodiny na hodinu, ten propad toho dopravního zatížení právě v těch obcích, kde se dřív jezdilo.
1: Přestože jde o krátký úsek v délce 3 kilometry, je podle ředitele zlínské ŘSD Karla Chudárka důležitý pro všechny tři kraje.
7: Pro Zlínský, že ho připne konečně celé Valašsko na dálnici. Pro Moravskoslezský, že vlastně se může vynechat silnice 1/57, která vede z Nového Jičína do Valašského Meziříčí, tak by neměla být tak frekventovaná. Je to průjezd celým Novým Jičínem a v Hranicích na Moravě, potažmo v Teplicích nad Bečvou, se jim odlehčí, ta kamionová doprava by tam vůbec neměla být a Teplice měly být konečně tím lázeňským městem, tak jak si všichni představujeme.
1: Řidičům se silnice otevře 22. října. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: 16. minuta po 15. hodině je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vyhrazena pozvánkám na události, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Jako první vás pozvu do Vsetína, kde festival Valašské záření nabízí hudbu, tanec, výstavy nebo filmy. V rámci dnešního programu se můžete těšit třeba na dechovou hudbu z Valašského Meziříčí, blues cymbal, sportovní a taneční vystoupení nebo na večerní koncert Lucie Vondráčkové s kapelou. Program dnes potrvá až do pozdních nočních hodin a zítra vystoupí ve Vsetíně Filharmonie Bohuslava Martinů. V Kroměříži je dnes večer módní show s názvem Móda v Květné. Módní přehlídka je připravená v prostředí Květné zahrady v Kroměříži. Večerem provede a zaspívá Milan Peroutka. Začátek akce je naplánovaný na 18 hodin. Z našeho dnešního vysílání už víte, že ve Střílkách na Kroměřížsku se dnes můžete vrátit do dob šermířů, historických zbraní a starých řemesel. Na programu akce s názvem Středověké střílky jsou například ukázky šermu, hašení ohně postaru, středověkého lovu se psem nebo střelby z hmoždíře. Akce na louce u vysílače začala ve 14 hodin a potrvá do podvečera. Vinařskou atmosféru dnes nabídne putování Vinohradskou ulicí v Uherském Hradišti. Otevřené sklepy, víno, burčák, tradiční speciality a folklor vytvoří typickou atmosféru slováckého vinařského podzimu. Putování je součástí slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, které se konají až do nedělního večera. V Uherském Hradišti se můžete potkat i s Českým rozhlasem Zlín. Na Mariánském náměstí si do 16 hodin ve hravé rozhlasové dílně vyzkoušíte práci rozhlasového moderátora nebo zprávaře a od 17 hodin můžete navštívit talk show na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Joškou Kubáníkem. Jeho hostem bude Kateřina Říhová, primáška cymbálové muziky Ženičky a vedoucí pěveckého sboru Klebetnice. Tak ani zdaleka jsem nevyčerpal všechny události, které se pro vás chystají. Načerpat inspiraci můžete i na našich webových stránkách.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
2: Burácení motorů, prach cest a odvaha jezdců, kteří se nebáli překonávat vlastní limity. Náš region hostil mezinárodní šestidenní motocyklovou soutěž poprvé v roce 1947. Parta milovníků starých motorek se po letech pokusila navázat na tradici této legendární soutěže. Jak náročná to byla cesta? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás, i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
4: Ale Jenehuse.
5: Řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku zatékalo. Některé trámy uhnily a střecha potřebovala opravu. V těchto dnech se do ní pustili tesaři. Proč se práce, na které se téměř polovinu peněz podařilo vybrat ve sbírce, museli o více než 2 měsíce odložit, i to vám řekneme už za chvíli.

0: Kostel svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uhersko-Hradišťsku je nepřehlédnutelnou dominantou viditelnou ze širokého okolí. Teď jeho střechu pokrývají modré plachty. Zatékající voda totiž poškodila konstrukci střechy a do její opravy se pustili tesaři.
1: Tady tento krov, na kterém byl vikýř, tam roky zatěkalo, takže ve stavu je v takovém, jakém to vidíte. To znamená, že po něm tak ho musíme vyměnit.
2: Ukazuje mi jeden z tesařů, Tomáš Gabriel, uhnilý krov.
1: Tak ten bude nový. Potom bude tento nový štítový.
2: Podle majitele stavební firmy Štěpána Gabriela je střecha v poměrně dobrém stavu.
3: Kostel je z roku 1908 a krov je původní. Ve většině případů je v pořádku, jsou jenom lokální prvky k výměně v místech, kde zatékalo.
2: Jak moc náročné je opravovat ty kostely? Často jsou ty střechy takové strmější.
3: Tak patří to k těm náročnějším stavbám, protože má to svoji výšku a jsou to výměny na historických krovech, které už dneska umí dělat jenom pár lidí.
2: Opravu střechy pozorně sledují obyvatelé okolních domů, například 75-letý Bohumil Ferda.
4: Bylo to špatné, zatěkalo tam.
2: Takže jste rádi, že se to opravuje?
4: To samozřejmě. Hlavně moja, ta vždycky říká, tak krásný kostel, zatěká tam.
5: Já jsem naprosto nadšená.
2: Přidává se Irena Kunertová.
5: I finančně jsme přispěli na obnovu toho kostela, protože je to prostě taková dominanta tady toho místa Stříbrnic.
2: Přestože kostel není památkově chráněný, je vyhledávaným cílem, potvrzuje nezávislý starosta obce Hradím Krsička.
6: Je raritní svou barvou, řekněme šmoulovskou modrou, na Moravě jiný takový modrý není a víceméně raritní i tím, jak je postavený, protože on je vlastně vidět ze širokého okolí, ať už od Boršic, od Vážan nebo při příjezdu do Světiman.
2: Tím, že to není památkové, tak to bylo složitější sehnat ty finance na to?
6: Je to tak, no. No, ty dotační tituly na takové stavby prakticky nejsou, ale tady vlastně stojí za to prostě poděkovat všem, protože ve sbírce se vybralo 850 tisíc, to jsme vůbec nečekali. Do toho vlastně nám přispěli ostatní obce v rámci mikroregionu s 100 tisícama a nejdůležitější byl samozřejmě Zlínský kraj, který prostě přidal ten důležitý milion na to, aby prostě se to dokázalo zrealizovat.
2: Střecha se měla opravovat už od června, práce ale zdržela nečekaná komplikace, připomíná starosta.
6: Sotva jsme zahájili stavbu, tak byli nalezeni ve střeše netopíři, ti jsou dle zákona do konce srpna hájení, takže jsme si dali letní pauzu, tak aby během léta mladí netopíři mohli v klidu vyletět.
2: V příštím roce by obec chtěla provést obnovu fasády kostela. Obyvatelé obce i další zájemci proto můžou nadále přispívat do sbírky. Ze Stříbrnic Michal Sladký, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je 5:30 po půl čtvrté a i v tuto chvíli se o vaši sobotní odpolední pohodu stará Český rozhlas Zlín, který vám pravidelně přináší spoustu zajímavostí. Ani nejbližší reportáž nebude jiná. Obří bunda, papírový tank nebo betlém vyřezaný ve skořápce lískového ořechu. Až doposud si se za takovými kuriozatymi jezdilo do Pelhřimova. Brzy ale čeká expozici z historické věže stěhování. Nové prostory najde Muzeum rekordů v Jindřichově Hradci. Více uslyšíte hned po písničce skupiny Činasky.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Hřimovské muzeum rekordů a kuriozit čeká velké stěhování. Část expozic najde nové působiště v Jindřichově Hradci. K dispozici tam muzeum bude mít zhruba třikrát větší plochu než doposud. Útočiště najde v historické budově masných krámů přímo na náměstí.
1: No a nahoře byl nábytek a i nějaký průmyslový zboží.
2: S panem Milanem se dávám do řeči na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Stojíme před masnými krámy, rozlehlým měšťanským domem, jehož původ sahá až do 14. století. V jeho přízemí bývala a teď už i opět je prodejna potravin. No a otázkou je, co bude v prvním patře?
1: Nevím teďkom po té doby, co to uzavřeli jako kop.
2: By se tam mělo totiž z Pelřimova stěhovat část toho muzea rekordů.
1: O tom já nevím nic.
2: Slyšíte to poprvé?
1: No.
2: Ale přesto je to tak. Pojďme se tedy teď přesunout o zhruba 40 kilometrů odsud do Pelřimova, do Muzea rekordů a kuriozit za Lubošem Rafajem, který nám toho jistě řekne víc.
3: No já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. Jo, vlastně představme si to tak, že se postavíme na dvě nohy. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně nový. To znamená samozřejmě, že z věže tam přestěhujeme nějaký exponáty, ale jinak...
2: Ale věž zůstane jako taková?
3: Věž zůstane, ale my už ní nebudeme. Jo, to znamená vlastně, my odstěhujeme exponáty z věže a nastěhujeme je do Jindřichovýho Hradce, ale přibyli tam spousta nových věcí.
2: Takže není to tak, že byste opouštěli Pelřimov a udělali jste město rekordu z Jindřichova Hradce?
3: Ale to vůbec nemáme v úmyslu. Jo? Město rekordu je jenom jedno. Takhle, já jsem dneska prováděl v malé expozici. Přišlo sem asi 6 návštěvníků, jako 6 skupin nějakých návštěvnických za to dopoledne. A z toho 3 skupiny do té věže nešly. Protože jeden pán měl špatné nohy a prostě ty schody mu vadí. Druhý pán měl nějaký problém se zrakem a tohle se nám stává čím dál tím častěji, že přijede autobus zejména seniorů a prostě polovina, možná i víc jich tam nejde, protože je prostě špatně přístupná.
2: Jste zmínil, že ta expozice v tom Jindřichově Hradci nebude jen to, co je v té věži, že se rozšíří.
3: Jednal jsem o skleněných exponátech, to znamená v České republice existuje jenom jedna lebka křišťálová. Když uděláme oddělení hudba, tak vlastně tam můžeme umístit školní lavici a do ní můžeme posadit Bedřicha Smetanu, který v tom patře, v tom místě prostě studoval.
2: Jindřichohradecká expozice by mohla otevřít už příští rok na jaře. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: V sobotu od 17. vám na pohovce Jošky Kubáníka, terapeut Adam

0: úst Karla Gotta teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vystřídá další hit, tentokrát z rozhlasové cukrárny. Ovšem dnešní díl nebude jen pohledem do hudební historie, ale částečně i historie technologické. Poslechněme si to společně právě teď.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Z Libérie do Hamburku a o něco později do evropských hitparád. Tak by se dala v jedné větě popsat léta 1965 až 70 u skupiny Soulful Dynamics. Já si ty černé chlapce pamatuju jako dítě ještě z černobílého vysílání jednoho z prvních dílů zábavné východoněmecké show Ein Kessel Buntes. Vybavují se mi útržky roku 74, když s několika letým zpožděním dorazili do Friedrichstadt Palast, aby tady předvedli svůj největší hit Mademoiselle Ninette. A protože byly tehdy modernější televizory už vybavené konektorem pro nahrávání, co se udělalo s předstihem, než začal samotný pořad, který sledovalo 90% lidí? No, vytáhla se ze šuplíku šňůra s tesláckým tříkolíkem na bouku na obou koncích, no a už se nahrávalo na magnetofon B4. I takto se v té době zaznamenávaly zahraniční hity. Myslím, že bych ten pásek ještě po delším hledání někde doma našel. Ale my si pustíme už digitálně vyčištěnou, i když původní verzi. Písnička Mademoiselle Ninette dosáhla v Německu na krátkou chvíli první pozice, v Rakousku byla druhá. Kdo neslyšel můj úvod, poslechneme si dnes už zapomenutou kapelu Soulful Dynamics.

Naše společné sobotní odpoledne se pomalu chýlí ke konci. No ale protože příběhů, zajímavostí a zábavy není nikdy dost, Český rozhlas Zlín pokračuje samozřejmě dál. Po 16. hodině přijdou Hvězdné návraty. Tentokrát nahlédneme do světa konkurzů, tedy chvíle, kdy musíte někoho přesvědčit, že právě vy jste ten správný člověk a že opravdu něco umíte. A po 17. hodině usedne na pohovku Českého rozhlasu Zlín s Joškou Kubáníkem psycholog a terapeut Adam Schmidt. Řeč bude o přejídání a hlavně o tom, co všechno za ním může skrývat. No a tak to může být docela výživné téma, co myslíte? Tak si užijte zbytek soboty a zítra zase naslyšenou ve stejnou dobu. Loučí se Pepa Koller, který vám z celého srdce přeje, mějte se a smějte se.

0: Mosko, roznesl spořádně, že mi bíňa, že umírám?
1: Vytroubil jsem to z plných plic.
0: Pak tedy brzy přitáhnou.
1: A, už jsou tady.
0: Oh, teď si lehnu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
2: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
3: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: Silnice mezi Perlovem a Pozděchovem na Vsetínsku je po měsíci oprav zase plně průjezdná. Ve Vyškově se dnes po rozsáhlé rekonstrukci otevřela zámecká zahrada. Fotbalisté Zbrojovky v brněnském derby vedou po prvním poločase nad Artisem 2-0. V noci čekejte polojasno s minimy až 6 stupňů. Zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré odpoledne. Řidiči můžou bez omezení využívat silnici mezi Prlovem a Pozděchovem na Vsetínsku. Stavbaři tam pracovali zhruba měsíc a semafory, které provoz řídili kyvadlově, už odstranili. Oprava vyšla na 16,5 milionu korun bez daně.
5: Silničáři z místa odstranili semafory, které tam měsíc řídili kyvadlový provoz. Úsek je teď plně průjezdný. V příštích dnech přijdou na řadu už jen drobné dokončovací práce. Jde o vytížený tah, který vede přes Horní Lideč na Vsetínsku, dál na Slovensko. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Barokní zámecká zahrada ve Vyškově se dnes po 10měsíční rekonstrukci znovu otevřela lidem. Terénní úpravy, nové výsadby, závlahový systém a stavba dětských hřišť stály 50 milionů korun. Přibyly nové cesty s mlatovým povrchem a 90 laviček. Zahradníci vysadili tisíce trvalek, desítky stromů a živé ploty. V říjnu do záhonu ještě doplní více než 18 tisíc cibulovin. Součástí slavnostního otevření je komentovat prohlídka zahrady vedená architektem Přemyslem Krejčíkem, který projekt obnovy zpracoval.
6: Z historických prvků jsou zachované hlavně osové průhledy napříč zahradou. Lidé si tam můžou lehnout na trávník nebo posedět ve stínu stromů. Uprostřed vzniklo vodní hřiště. Aby voda z jednotlivých prvků začala stříkat, musí lidé zapojit vlastní sílu. Současně se zahradou se otvírá taky opravený domek s veřejnými toaletami a kavárnou. Jeho obnova stála víc než 20 milionů korun. Další miliony stál kamerový systém a oprava ohradní zdi a 7 arkádové lodžie. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
4: Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci. Vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukla.
7: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
4: Podle Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. S tím můžou pomoct praktické kurzy. Červený kříž nově nabízí taky možnost vyzkoušet si konkrétní kritické situace ve virtuální realitě.
3: Sport.
4: V osmém kole fotbalové ligy se hraje brněnské derby a po prvním poločase vede Zbrojovka nad Artisem 2-0. O góly se postarali Vaníček a Penksa. První půli má za sebou i Slovácko, které prohrává 0-1 na hřišti pražských Bohemians. Slovácko hraje od 12. minuty bez vyloučeného hráče.
3: Počasí.
4: Nocičkejte na jižní a východní Moravě polojasno, kránu přibývání oblačnosti, v údolích lokálně i mlhy. Nejnižší teploty 11 až 8 stupňů, v údolích až 6 stupňů. A vítr slabý, proměnlivý nebo bezvětří.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Mezi Slavkovem u Brna a Křenovicemi došlo k nehodě auta s motorkou. Ve Vilémovicích na Blanensku je hlášen pohyb obcí i na vozovce. A ve Znojmě na náměstí Svobody došlo k nehodě auta a chodce. Tolik zprávy a teď už začínají hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
3: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějí. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
2: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
3: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný. Já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
2: To nebylo tak špatný. Já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Myslím, že nevím, co s tím udělá.
3: Dobrý den. Jo, chcete to kilo. Já vám ho prodám. Jo, dobrý budu určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
2: To by stačilo.
4: Není to blbý?
2: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste. Dnešní díl našeho pořadu bude věnován konkurzům všeho druhu.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Novákova, Nováková, Jiřina, Nováková, Saskia, Nováková, Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo, totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariete Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to chuť pěkný. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to
3: ještě... Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas no, tak
3: dát. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: se. Rozruším, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych... Jo, jako
3: ano,
1: příjdu,
3: jistě, to
1: že?
3: Prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte.
1: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Teď on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
3: slečno, to stačí,
1: jako teda...
3: To stačí, děkuji,
1: stačí.
3: To
1: stačí. Jsem celá z toho taková...
3: Ano, ano, ano. Jak? Jak byste ohlásila houslistu... Dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka... dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy.
1: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
1: A on jako s přípravy.
3: On bude hrát na housle.
1: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No, prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
3: No, tak my si zvykneme.
1: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hej, utekuše, hej.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
3: No prosím.
1: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zálovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu zfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištora, soudruhu
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudruh pištora Ignác a ucházíte Ignác. Se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ale já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy obor zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říci, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu náměstku.
2: A nejsem náměstek.
4: Ale vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: No, včera byla teplá voda přijela.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiňte, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore, co?
2: Ne, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedu? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím jsi si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla včasně celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Bylo dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako puk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Později, ano, později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom servu, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
2: Vůbec. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudruhu Pištoro, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že? No,
2: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, aby se tomu nic věděl.
4: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: To je běžné.
2: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapáli. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku. A abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Přesvědčím. Tak si to vezmete a...
4: Prkotiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru!
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány. Ale až po písničce.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, který se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat tu, ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říká, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. A se Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to slečno modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No, tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, jste... Říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhla, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franto.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Kluci, kdo jste mi vzal ten kapesní od otela?
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnuptycho. Vy ta bestie ho za to už krtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš. A vždycky, když uvidíš červenou kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
5: Tak prosím, sedajte se.
4: Chci
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, páni rozhodčí. Rozhodčí jsou také připravení, takže my můžeme začít. Ako první korčulě, kde se volně zvedl plukček. Škrtí na hudbu, proč by se sami těšili. Cestou probil iba jednu pirueta, celá jasna postrádá skoku. Ale škrtí pes a už jde se volat plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
8: Druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý salcho, promiňte dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahůdkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se neděla drasá holubička, vole, já ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
8: No kabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju si, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo... Protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Ne, režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem, a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě protože jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: otočí, jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný, a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopadl se špatně.
2: Já to připomněl. Režisérka

0: opatřením.
1: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
0: Jste to odhalil.
2: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
3: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
4: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
5: Odbouraté, pestiky, tyky, tyky.

0: že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
6: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
7: Polož mi ruku do klína a zavři oči.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř

0: a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
1: Tak koho pak tam máme dál?
2: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
1: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
2: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptry.
1: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
2: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
3: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
3: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
3: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní. Jmenuje se Bitva o kompetence. A celý se bude odehrávat v parlamentu.
3: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
3: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
3: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
4: Tak další. Další!
5: Marcelka.
6: Dobrý.
5: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
6: No bohužel.
5: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez tytiče?
4: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta tady člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil v soudružce několik otážek.
5: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. Vyť, no, macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
4: Slečno, prosím, no pro...
5: To bylo jen žertem. On žárlí,
7: ale
5: on
7: žárlí. To možte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
5: On se stydí, drahoušek malá. No, kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
4: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. Ale zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já, když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
5: Ne.
4: No, Václav, ne. Řekněte.
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
5: No. Ne.
4: Starý člověk. Tak prosím, jedem další.
7: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat?
5: Aha. Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
7: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
5: No, skočím mu pro okurku.
4: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
5: Ale.
7: Tak a teď vám něco nadiktuji.
5: No, když tak. Jinak nedáte.
7: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
5: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
7: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
4: Pane Václav, co tomu říkáte?
7: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
4: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
7: Výborný.
4: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak...
7: Ovšem, tak... máme tam ještě jednu, prosím.
4: Ještě jednu?
7: Ano.
4: Tak to vememe hopem.
7: Další vrš, soudružka!
8: Dobrý den, soudruzi.
7: Dobrý den.
8: Vy jste ředitel?
7: Ne, já jsem Václav.
8: Vy jste ředitel? Já... Tak mi nám skočte pro kafe.
7: No dovolte, já vám budu...
8: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
4: Machovou.
8: Lidušku.
4: Lidušku.
8: Ale jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpis a jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
7: Prosím to, kafíčko, jak...
8: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
4: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
9: Doktor Novotná.
10: Dobrý den.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
10: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
12: A on, navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
13: Je nějaká provokace, ne?
11: No.
10: Medvěda a budík. Ten budík chci dát do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
14: Logické, my tu denně všíváme budíky.
12: O čem poradit?
10: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
12: No, ne, to vám někdo přednášel?
10: Ne, to jsem četla v beletry u Taylora nebo Harriota.
12: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Koncerty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Na palačovskou spojku dnes lidé se dostali i bez auta. Z Valašského Meziříčí tam jezdili mimořádné autobusy. Sportovci Boskovicích dostanou od města dotaci na energie i na soutěže mládeže. Fotbalisté Zbrojovky v městském derby porazili Artis. Slovácko prohrálo s Bohemians. V noci čekejte polojasno s minimy až 6 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu vám přináší Markéta Janíková mladší. Nová silnice mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku, takzvaná Palačovská spojka, se dnes poprvé otevřela veřejnosti. Podle mluvčího Valašského Meziříčí Jakuba Mikuše lidé můžou využít k cestě na spojku mimořádné autobusy.
2: První autobus vyráží o 9:30 ze stanoviště městské hromadné dopravy u náměstí ve Valašském Meziříčí a staví ještě u školy Masarykova a také u Teska. Další jedou zhruba každou půl hodinu, jen kolem oběda je delší pauza. Poslední se do města vrací ve 3:45 odpoledne.
1: Bulharsku. Sportovní organizace v Boskovicích zaplatí elektřinu nebo náklady na soutěže s podporou města. O vypsání dotačního programu rozhodli na posledním jednání radní. Maximální částky zůstanou pro příští rok stejné jako pro letošek. Nejvíc peněz můžou žadatelé dostat na energie a nájemné. A to 1 800 000 korun, říká mluvčí Boskovic Martina Žižková.
3: Dotace budou poskytovány ve třech pilířích. Na nájemné a energie na sportovištích v majetku města, dále na nájemné a energie na ostatních sportovištích a na náklady na činnost soutěžních mládežnických sportovních organizací.
1: V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Informovali o tom tamní úřady, podle kterých nejsou hlášené žádné oběti. Sklad v provincii Gabrovo patří zbrojařské společnosti Emco. V uplynulých 10 letech zasáhlo areály a sklady této firmy několik výbuchů, naposledy v srpnu. Některé z nich bulharské úřady vyšetřovaly jako sabotáž. Firma patří obchodníkovi se zbraněmi Emilianu Gebrevovi. Uskladněné měl zbraně i ve Vrběticích na Zlínsku. V roce 2014 muniční sklad postihla ničivá exploze. Česko z ní podezřívá příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU.
0: Sport.
1: Fotbalisté Zbrojovky Brno v prvním městském derby po postupu obou týmů do nejvyšší ligy porazili Artis 2-1. O góly Zbrojovky se postarali v prvním poločase Vaníček a Penksa. Ve druhé půli Diade zvládl jen snížit. Zbrojovka je v ligové tabulce třetí, Artis 13. Ještě o příčku níž je Slovácko, které prohrálo na hřišti pražských Bohemians 0-2, když většinu zápasu hrálo bez vyloučeného hráče.
0: Počasí.
1: V noci čekejte na jižní a východní Moravě polojasno, k ránu přibývání oblačnosti, v údolích lokálně i mlhy. Nejnižší teploty 11 až 8 stupňů, v údolích až 6 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý nebo bezvětří.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Ve Vyškově došlo na křižovatce Brněnské a Nádražní ulice ke srážce dvou aut. Mezi Slavkovem u Brna a Křenovicemi je hlášena nehoda auta s motorkou. Doprava je zde řízena momentálně Kyvadlově. A na 236. kilometru D1 směr Brno je na vozovce porouchané vozidlo. Tolik zprávy. Příjemný den ve společnosti Českého rozhlasu vám přeje Markéta Janíková mladší.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobrý den, začíná další díl pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka a v něm spousta moudrých rad, díky kterým budete mít snad dušu v péří. Aspoň bych si to moc přál. Pohodlně se posaďte, začínáme. Spokojený poslech vám i tentokrát přeje Jožka Kubáník.
3: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem.
4: Chtěl bych začít.

0: Dnes mě zaujal příběh paní Vladany. Vlastně nemám žádné velké starosti, ale je tu jedna věc, která mě trápí. Často se přistihnu, že se přejídám. Přes den to ještě zvládám, ale večer přijde únava a já s ním skoro všechno, co doma najdu. Pak si to vyčítám a říkám si, že už to příště neudělám, ale stejně se to opakuje. Nerozumím tomu, proč to dělám a jak z toho ven. Paní Vladano, děkuji za otevřenost a za upřímnost. Přejídání je téma, o kterém se moc nemluví, ale řeší ho spousta lidí a třeba dnes s terapeutem Adamem Schmidtem na něco, co vám pomůže, přijdeme. A když jsem přemýšlel, kdo o vztahu k jídlu mluvil opravdu hodně otevřeně, vzpomněl jsem si na jeden zajímavý rozhovor. Před časem jsem ho na Pohovce Jošky Kubáníka vedl s profesionálním jedlíkem Radimem Dvořáčkem. Poslechněte si kousek.
1: Vy ale, jedlíke, nesoutěžíte jenom u nás, vy jezdíte také po celém světě. Na kterou ze soutěží rád vzpomínáte?
2: No, tak já už jsem byl zhruba nějakých 17 zemí, jenom jsem byl teda v Americe před pár lety. No a tam jsem jedl třeba, já nevím, 4,5-kilový sendvič. Ono to je těžší třeba sníst, když to je 3-4 kila, ale je to maso než ty knedlíky, jo, kterých je třeba více, ale nesytí to takhle. Já teda často, když jezdím do té ciziny, tak vyhledávám, kde teda tam jsou třeba ještě nějaké prémie, jako peněžní, no. Takže já jsem třeba vyhrál v Irsku. 5 let nabízela pizzerie vlastně, kdo sní jejich vlastně pizzu, která měla nějakých 85 cm vlastně přes celý stůl. 500 euro vlastně vyplatí, kdo usní za půl hodiny, no. Tak vlastně tam to zkoušeli, co jsem se dozvěděl, lidi z celého světa, a až já teda, až na druhý pokus teda se mi to povedlo, no.
0: To byl profesionální jedlík Radim Dvořáček a po písničce si o přejídání něco řekneme s terapeutem Adamem Schmidtem. Moc se na to těším.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Na první pohled nenápadné téma, o kterém se ale moc nemluví otevřeně. Přejídání. Pro někoho občasné selhání, pro jiného každodenní boj. Co zatím vlastně je a jak se z toho dá dostat ven? O tom si dnes budu povídat s mým hostem, s terapeutem Adamem Schmidtem. Ahoj, Adame.
1: Ahoj, krásný den všem posluchačům.
0: Jak často se ve tvé praxi setkáváš s něčím takovým, jako je zrovna přejídání?
1: Těžko asi zapátrám teď v nějakých jako konkrétních číslech, ale myslím si, že je to téma, které lidé v dnešní době řeší, nebo jako lidé řešíme vůbec. Hmm. Jako vlastně v tomhletom kontextu, o kterém si začal mluvit nějakým jako přejídáním, je podle mě důležitý jako říct, že jídlo vlastně není pouze nějaký jako palivo pro to, aby jsme dokázali fungovat, měli energii. Myslím si, že už ani tak dávno není vnímáno, že to vlastně má mnohem jako hlubší význam, protože krom toho, že je to palivo a ta velmi jako jedna z těch nejzákladnějších biologických potřeb pro to, aby jsme nějak jako přežili, což je pak zároveň v kontextu nějaký jako léčby nebo práce, ať už s poruchami příjmu potravy nebo s nějakou závislostí nebo s nějakým nezdravým vztahem k jídlu jako takovým, vlastně velmi těžký úkol s tím pracovat, protože my to jídlo vlastně k životu potřebujeme. Ale to, k čemu jsem se chtěl dostat, je, že je to vlastně taky jakási jako nejdostupnější, nejlevnější možná, no i když to nevím, jestli by teď úplně platilo, forma nějaký jako odměny, forma nějakého jako pohlazení, rychlého dopaminu, rychlého pocitu úlevy, je to určitě bych jako si troufl tvrdit, že je to vlastně nějaká forma úlevy vůči úzkosti, stejně tak jako třeba alkohol, tak i jídlo jako nějaká krátkodobá úleva. Hmm.
0: A kdy už nejde jenom o mám chuť na něco dobrého, ale kdy už je to problém?
1: Já myslím, že tak jako ve vztahu k čemukoliv vlastně, když začnu vnímat, že ten můj vztah k té dané opakující se činnosti, v tomhle případě teda mluvíme o nějakým jako přejídání nebo nezdravém způsobu stravování se, je nezdravý, nesvědčí mi, vím to, začnu nějak jakoby vnímat ty okolnosti toho, že mě to nějakým způsobem omezuje, nějak to do toho života vstupuje. A zároveň na to mám tak intenzivně upřenou pozornost, že nejsem jako schopný vidět ty ostatní věci v tom životě, ale je to jako nějaká jako věc, která ovlivňuje tam moje každodenní fungování. Taky vím, že se k té opakující se činnosti vracím ve chvíli, kdy mi není dobře a šahám potom jako po nějaký záchranný jako brzdě nebo něčem, co mi jako v tu chvíli uleví, tak je podle mě jako dobrý zpozornět.
0: Teď mě napadlo, že v televizi je oblíbený pořad Extrémní proměny, kdy lidi se opravdu z velmi vysoké váhy chtějí zhubnout. Myslíš, že k tomu pomůže jenom ta fyzička, jenom to, že budou dělat sklapovačky, běhat, plavat, anebo je důležité přepsat něco v hlavě?
1: Já bych se asi nerad pouštěl do nějakého jako hodnocení, nějakého formátu televizního. Myslím si, že ten výsledek a to, že někdo jako z nějaký jako morbidní obezity zhubne na nějakou zdravou váhu, je zdravý, prospěšný, takže v tomhletom slova smyslu mi to jako připadá vlastně nějak fajn. Mně se moc nelíbí to, čemu jsou tam ty lidi jako vystavený, jo, vlastně.
0: Je to dehonestující,
1: to
0: že se musí slíknout.
1: Mně nějak připadá takový jako jsem u toho hodnocení nějak zvláštní vytrhnout z kontextu jako příběhu toho člověka, nějakou jeho jako fyzickou schránku a postavit ji před nějaký jako hodnocení a teď se musíš cítit špatně, teď tady stojíš jako prostě nějak nahej a všichni na tebe koukají, je to jako vlastně blbý.
0: Protože, promiň, že ti vstupuji do řeči, protože my vlastně nevíme, jaký je ten jeho příběh. Mm-mm. My nevíme, co se mu přihodilo a proč začal takhle třeba tloustnout.
1: No, to
0: a
1: určitě.
0: To je samozřejmě důležité vědět.
1: To rozhodně. Já vím, že se tam oni baví s nějakým psychologem, že jo, Mike nějakého, takže abych odpověděl na tu otázku, určitě to nestačí. Myslím si, že je důležitý vnímat tu podstatu toho, proč to dělám, protože to, že denně s ním 3 tabulky čokolády nebo mám večer nějaký záchvatovitý jako stavy přejídání se, určitě není o tom, že mám hlad a určitě to není o nějakým nekontrolovatelným hladu, zatím 100% jako je nějaká jako psychologická složka. Často mluvíme o té biopsychosociospirituální složce nebo nějakým takovým jako celistvým tvaru, který nás nějak jakoby tvoří. Takže ta biologická složka za mě v tom samozřejmě hraje nějakou roli, je to nějaký návyk, asi se zvyšuje i nějaká biologická potřeba a kapacita. Tak jako když budu pít alkohol, tak po určitý době tréninku to zvládnu vypít mnohem víc. A jo, takže to se asi nějak umíme představit, ale určitě je důležitý zkoumat ty věci, které jsou zatím, a to mi připadá to podstatné.
2: A za chvíli budeme s terapeutem Adamem Schmidtem v povídání pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o tom, proč se přejídáme a jak s tím pracovat, povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: A proč si myslíš, že lidi sahají po jídle právě jako po něčem, co je může utěšit, anebo co jim může dodat ten dopamin, jak jsi říkal?
2: Je to vlastně to, co jsem nějak zmiňoval na začátku, a to je, že je to nějaká jako nejdostupnější, zároveň akceptovatelná nějaká jako věc v životě, která opravdu jako, když se budete cítit špatně a nebude vám jako psychicky dobře, budete cítit sami a smutní, tak pravděpodobně nešáhneme po brokolici, ale prostě ta čokoláda nebo nějaký tuky udělají vlastně v tu chvíli ve velkých uvozovkách dobrou službu.
1: Promiň, že ti skáču do řeči. Mm. On je to takový koktejl, jestli tomu dobře rozumím, který ten mozek nějak obelstí na tu danou krátkou chvíli, ale potom může přijít i výčitka.
2: Ano, to je velmi důležitý, co říkáš. A ještě tomu dám nějaký rámec. Jak jsem říkal, že to funguje dobře na úzkosti, tak jídlo v tomhle kontextu určitě funguje jako anxiolytikum. Stejně
1: to znamená.
2: To vysvětlím, stejně tak jako tímhle způsobem funguje i alkohol. To je lék, který se užívá jako na úzkosti. Vlastně jako pomáhá tomu, aby jsme se jako v úzkosti necítili, nebyli, nebo prostě nějak jako jí dokázali líp čelit. A právě vlastně potom, kdy já se jako najím, tak přichází taková jako rychlá úleva, rychlej dopamin. Fakt je to fyzická záležitost, jo, to opravdu myslím, že známe všichni, že v určitých situacích, kdy se jako cítíme fakt špatně a najíme se s ním nějakou jako čuňárnu, prostě něco sladkého, tak ta úleva přijde. Ale právě to kolečko těch výčitek je jako ten bludný kruh vlastně, do kterého se jako tu danou chvíli pak dostáváme, je to podstatný, protože já se najím, přijde krátkodobá úleva a najím se, protože mám nějaký stres, necítím se dobře, cítím se sám, přijde krátkodobá úleva. Zároveň za velmi krátkou dobu přijdou výčitky, které vygenerují další stres a na ten stres já zareaguju jak? Tím, že se zase najím. Takže jsem opravdu jako v kruhu, z kterého je jako velmi těžký vyskočit. Myslím si, že by bylo ještě asi dobré zmínit to, že přejídání patří mezi poruchy příjmu potravy, takže jako je to vlastně nějaký jako mechanismus, který je jiný třeba naproti bulimii, že tam není ta kompenzační složka třeba toho zvracení, protože při bulimii se taky jakoby přejídáme, ale pak nějaký jako binge eating se tomu říká, což je takové jako záchvatovité prostě přejídání se, a určitě to jako regulérně patří pod poruchy příjmu potravy a zároveň bych si troufl říct, že taky částečně to může souviset s nějakou jako závislostí na jídle.
1: Je to závislost na jídle, anebo je to závislost na tom dopaminu a na té krátkodobé odměně?
2: Já myslím, že je to vždycky závislost na tom, co je za tou látkou. To je nějaká moje jako fantazie k tomu, protože já využívám nějaký prostředek k tomu, abych se cítil líp, a umím si představit, že v tu chvíli mám pocit, že to je to, co je pro mě důležitý, ale zároveň jako vždycky jdu po tom pocitu, po tom, co mi to přináší, po tom, že se tomu díky tomu nějak cítím, že je mi díky tomu líp.
0: A po písničce se k povídání s terapeutem Adamem Schmidtem zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: čase být.
1: Terapeut Adam Schmidt, to je můj dnešní host, se kterým si na pohovce Jožky Kubáníka povídám o tom, jak si nastavit zdravější vztah k jídlu a jak zvládat chvíle, kdy nás to k němu táhne víc, než je zdrávo.
2: Ty jsi řekl větu, dostáváme se do začarovaného kruhu a je těžké z něj vyjít ven. Ale nějak to přece musí jít. Jde?
3: Jde, určitě to jde. Mně připadá jako taková dobrá věc být k sobě velmi laskavý, nechtít po sobě to, co v danou chvíli není možný, takže já bych byl velmi nerad, kdyby, a myslím si, že takový jako lidská přirozenost je se za to strašně jako linčovat, dělám něco, co jako je nezdravý, ale zároveň nedokážu z toho nějakým způsobem vyskočit, to znamená začít dělat malé kroky, začít o tom s někým mluvit, možná ve chvíli taková jako praktická věc, která mi teď přijde vlastně fajn a kterou bychom mohli všichni možná někdy zkusit, je, že když jdu do té ledničky a tak trochu tuším, že to není ta moje biologická potřeba, protože jsem prostě půl hodiny po obědě nebo po večeři. A tak je fajn se jako zastavit a zamyslet se nad tím, jestli mám vážně hlad, anebo jestli v tuhle chvíli je to pro mě nějaký únik z toho, že se nějakým způsobem cítím osaměle, což jako velmi často s přejídáním souvisí nějaký pocit jako prázdnoty, který potřebuji něčím zaplnit. A bylo by v tu chvíli možná na místě začít vlastně budovat nějaké jako jiné mechanismy toho, co mi uleví od toho, když mi není dobře, to znamená, nevím, můžu zavolat kamarádovi, můžu se jít projít, můžu se dát studenou sprchu nebo teplou sprchu, prostě začít zkoušet věci a zkoumat věci, které mě nějakým způsobem v tom dokážou podpořit jiným způsobem, protože tam pravděpodobně v tu chvíli kromě toho jídla nic dalšího nemám.
2: No jo, ale co když nás k té ledničce ženou nějaké emoce a ty emoce jsou tak silné, že v tu chvilku o nějakém zastavení nemůže být řeč, protože musíme letět, otevřít ty dveře a nacpat to do sebe, anebo si klidně říct, když já přece nejsem tak moc závislý, já si z toho dělám hezký rituál, já si to hezky uvařím, jenomže těch špageci udělám pořádnou hromadu.
3: Já myslím, že ten prostor na to se zastavit a malinko se nad tím zamyslet tam jako je vždycky, akorát možná ne v tu chvíli, kdy už jsem hlavou v té lednici a už se to jako děje, ale to, o čem jsi mluvil, mně přijde, že by možná mohlo v tu chvíli klidně taky stačit se zastavit potom a nějak si tu situaci jako zreflektovat, co se vlastně jako stalo, proč k tomu došlo. A nějak se vrátit k tomu svému pocitu a možná se začít zamýšlet nad tím, co bych skutečně potřeboval. Jestli je to opravdu o tom, že potřebuju sníst kýbl nutely, anebo jestli by možná nestačilo, kdyby mě někdo obejmul.
2: Ty jsi říkal, že je dobré mluvit k sobě laskavě, být k sobě laskavý. Jak? Já si myslím, že spousta našich posluchačů vůbec netuší, že to jde. A možná mu to přijde slabé, zbabělé, ale ono je to důležité pro to, abychom potom sami se sebou mohli vyjít a mohli vyjít i s takovými trably, jako je třeba přejídání. Tak jak na laskavost k sobě samým?
3: Mít možná větší pochopení. My jsme velmi často schopni mít pochopení pro spoustu věcí, pro spoustu lidí. Když posloucháme svýho kamaráda, tak reagujeme jako s velkým pochopením a nějak nám to připadá, jako on to nemá jednoduchý, cítí se v tom těžce. Tak možná si tam za toho kamaráda nebo nějakého blízkého posadit sebe a uvědomit si, že my sami si přece taky zasloužíme nebýt dokonalí, vždycky perfektně zvládat svoje emoce, perfektně zvládat stres, že máme nárok na to selhávat a že prostě každý volí jinou strategii a mám pocit, že když budeme budovat větší sebelaskavost a budeme se mít víc rádi, tak je to jako dobrá prevence oproti tomu, aby k těmhle věcem nedocházelo. A to je právě proto, že budu schopný přemýšlet nad tím, co mi v tom životě chybí a budu schopný u toho zůstat, neutíkat u toho a třeba si o tu potřebu nějakým zdravým způsobem říct.
1: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutem Adamem Schmidtem pokračovat.
0: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem a jeho hosty.
4: Kuchař je umělec a psycholog a strateg, štiplné mísy chytře vmísí do šarvátek, má v rukou argon.

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám dělá hodné, my dohodnem

0: O tom, jak porozumět přejídání, si dnes na pohovce Jožky Kubáníka povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: Může nám v tom pomoct partner, může nám v tom pomoct rodina nebo děti třeba, že není nutné rovnou se obracet na odborníka?
2: Já myslím, že možná není, možná já trošku zastávám takový ten názor, že máme tendence nárukovat ty své blízké kamarády a rodinu, jako buďte tady jako pořád nějak pro mě. Já si myslím, že je velmi fajn myslet na ostatní, umět si říct o nějakou podporu, když je rodina a moje blízký okolí podpůrný a nějak mě v těch věcech nenechává, je strašně důležitý a se mi to líbí. Zároveň bych ze všech chtěl trošku sejmout to přímě toho, že by oni měli zachraňovat. Myslím, že jsou tady odborníci. Že to je ten jako klíč k tomu, k té autonomii, nějak převzít tu zodpovědnost za sebe. Možná si tak jako ty svoje zdroje prostě hledat v životě.
1: Má smysl bojovat jaksi jako silou vůle, to znamená to, jak o tom teď mluvíme, nebo za pomocí těch nejbližších, nebo je potřeba jít jinou cestou v případě, že už je ten problém velký?
2: Pocit, že tam nějak funguje trošku takový to jako pozorování toho, jestli jsem schopný to v tu chvíli to nějak tou vůlí jako utáhnout v uvozovkách, ale zároveň jako víš co, ono kdykoliv budu zapojovat nějakou jako vůli, tak ono mi to možná krátkodobě pomůže, ale tam jako je stejně důležitý vnímat to, proč se ta věc děje a k ní se nějak obracet, jo, to, že se jako rozhodnu, že nebudu jíst čokoládu, tak možná nebudu, ale možná se budu cítit jako opravdu extrémně nešťastně a začnu kvůli tomu kouřit, protože budu potřebovat nějaký jiný stimul, jo, tak to mi připadá dobrý nějak vnímat.
1: Co když má člověk pocit, že ví, s čím je problém, ví, proč zajídá ty starosti, má podporu, ale přesto to nejde změnit?
2: Myslím, že by bylo možná fajn se na to dívat, že v tu chvíli danou je těžký to změnit. Možná je to zase nějaký jako nárok sám na sebe. Teď bych to měl úplně zastavit a otočit a chovat se zdravě a jíst brokolice a běhat a cítit se šťastně. To může být v tu chvíli fakt jako velký nárok. Tak mi by nějak připadalo fajn jít trošku krok za krokem. Protože mám v tu chvíli pocit, nejde to, je to jako beznadějný. To si myslím, že je součást toho procesu.
1: Takže když dojde k nějakému, řekněme, selhání během té cesty, tak bys nedoporučoval se za to trestat nebo napomínat, nebo aby to okolí upozorňovalo na to, že se ti to zase nepovedlo. Naopak být k sobě laskavý a přiznat, že se to nepovedlo, protože to k tomu zkrátka patří.
2: A nebo taky to, že mi v tu chvíli mnohem víc něco chybí, něco potřebuji a něčeho se mi nedostává, tak se vrátím k tomu známému starému způsobu, který mi na tu chvíli uleví. Mně přijde fajn dávat si v životě reálné cíle a reálná nějaká očekávání. To znamená, jako když někdo, kdo je, já nevím, velmi závislý na tomhle způsobu chování vůči jídlu, by si řekl, už se nikdy nepřejím, tak to je za mě nereálný cíl. Takže mám pocit, že je fajn si to odpustit a vrátit se na tu jako cestu zdravější z reflexí toho, proč se to nepovedlo, kde se stala chyba, co mi chybělo, co bych potřeboval jinak, co bych možná příště mohl udělat pro to, aby se to nestalo. Ale to je vlastně taky jediný, co pro to můžu udělat. Jo? Jako nějak se vinit za to, že jsem udělal chybu, to je lidské.
0: A o tom, jak mít dušu v péří, si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem opět povídat i po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Dáváte si pizzu, dám si též, v pizzerii mě už znaj, dávaj mi tam navíc rajčata a všechno.

Vařím dobře, vařím rád, hlavně když to rychle je, abych nakrmil to zvíře, co mi klidu dopřeje. A je tu ještě věc nutná, možná je to k

0: hlad.
1: Posloucháte pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém si dnes s terapeutem Adamem Schmidtem povídám o přejídání.
2: Co když si ten vztah s jídlem přehodnotím, respektive udělám si pořádek v životě, pochopím některé věci, ale ono se to tam plíživě zase vrátí. Jak reagovat na to, když se dostanu do pocitu bezmoci, že už jsem to přece udělal, ale stejně mě to nakonec

0: samotnému, tak zkoumat s někým, to je určitě jako potom psychoterapie jako fajn nástroj. Protože ono se to tam jako neobjeví z ničeho nic. Jo, ono je to vždycky v návaznosti na to, že je něco, čemu říkáme jako spouštěče, při jakémkoliv nějakým jako nezdravým chování, závislým chování nebo chování, který mi nepřináší jako nic dobrého do života, je fajn ty spouštěče identifikovat, jako co to je, co se mi to děje, jako proč se mi to děje, jo, to už pak jdeme nějak jako za to.
1: A co můžou být ty spouštěče teď pro naše posluchače, protože třeba někdo si říká, a pozor, možná, že mě to tam opravdu něco odstartovalo.
0: To třeba může být to, že přijdete z práce domů, kdy jste byli celý den mezi lidmi a doma na vás nikdo nečeká, ale ta tabulka čokolády tam pro vás nějak vlastně je vždycky. Takže samota, třeba.
1: Třeba. Ztráta zaměstnání?
0: Určitě, jakýkoliv stres, jakákoliv náročná situace, nějaký pocit selhání, bezmoci, já si myslím, že jako cokoliv, úzkosti a tak dále. Může to být nějaký situace v životě, s kterýma se setkávám, rozchod, rozcházím se, s někým se hádám, je to jako něco, co nejsem schopný ustát, tak mě to nějak jako spouští v tom, že potřebuju tu podporu, tak je to i to, no, i tenhle způsob.
1: A je možné, že se obejdeme bez tohohle toho vnitřního prozkoumávání, ale přesto se chci zbavit z toho přejídání. Je to reálné? Protože spousta lidí se toho zkrátka bojí.
0: No. Asi ne.
1: Když si nastavím nějakou dietu a budu důsledně něco dodržovat, ale přitom mě něco trápí, tak mě to vždycky dožene.
0: Já nechci tvrdit, že vždycky to asi může fungovat, ale zároveň já jako psychoterapeut se o tom bavím vždycky v kontextu toho, abych prožíval šťastný, nějaký jako spokojený život, ve kterém jsem schopnej ustávat i ty těžké situace pomocí nějakých zdravých strategií životních, ne abych prožil svůj život v úzkosti a na dietě. Jo, jakože budu sedět s tou mrkví a běhat obsesivně, ale bude mi špatně vlastně pořád. Tak to mám pocit, že taky není úplně cílem. Jo, jako nějak jako vnímat to, proč se to děje.
1: A může ta dieta ten problém krátkodobě jako vyřešit, že tu pozornost směřuji k něčemu jinému, než k tomu, že jsem osamocený, ale k tomu, že zrovna objímám mrkev?
0: Já myslím, že je to opravdu o tom, že tak třeba právě, kdyby se bavili o poruchách příjmu potravy, tak bychom do toho potřebovali vtáhnout jako mnohem víc složek, jo, jako v kontextu poruch příjmu potravy se pracuje vždycky s nějakým lékařem, s psychoterapií, která je v tom velmi podstatná samozřejmě, jako, ale samozřejmě i s nějakým jako nutričním terapeutem, který nastavuje nějaký režim. A to režimový opatření mi jakoby pomáhá. To určitě velmi pomáhá, ale nestačí to. Nevsázel bych na to tu celou kartu.
1: Co bys řekl někomu, kdo teď poslouchá a právě řeší, že se znovu přejedl a zase má ze sebe špatný pocit?
0: Aby na sebe dokázal být hodný a aby se to dokázal nějak jako odpustit, protože si zaslouží svoji nějakou jako laskavost sám k sobě a přál bych mu, aby byl schopen se podívat na to, co to jídlo pro něj vlastně znamená a představuje. Aby se toho nebál a aby byl odvážný a dokázal si to nějak jako uchopit, pojmenovat.
1: A může i tahle ta laskavost odstartovat tu dlouhou cestu?
0: Rozhodně. Rozhodně, tak myslím si, že to je jako velmi jednoduchá matematika. Když si budu umět ty věci odpustit a nějak si říct, kámo, děláš, co můžeš, prostě víc to teď nejde, tak pojďme to zkusit jinak, tak je to něco jiného, než když se začnu nadávat a pak skončím u nějakého jako nihilismu. Ono je to vlastně stejně jedno, takže půjdu a ten vzorec zopakuju. To je vlastně dost jako jednoduchá matematika.
1: Tak vám, milí posluchači, přejeme, ať jste k sobě laskaví.
0: Ano.
1: Dnes jsme otevřeli téma, které se týká mnohem víc lidí, než se na první pohled zdá. Je to přejídání a hlavně to, co se za ním skrývá. Povídal jsem si o tom s terapeutem.

Šaty koprový a gulášový, fyží nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučký.

Dnes jsme si na pohovce Jošky Kubáníka povídali o přejídání, o tom, proč vzniká a jak s ním bojovat, aby nás neovládalo. A příště probereme opět něco, co vás trápí a s čím potřebujete pomoct. Pokud byste se rádi svěřili, napište mi na adresu napohovce@rozhlas.cz a slibuji, že něco spolu vymyslíme, protože je pro mě důležité, abyste měli dušu v peří. Přeji vám ji a těším se na setkání zase za týden. Váš Jožka Kubáník.

0: si povstát.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Jak rychle umíte psát na počítačové klávesnici? Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín bude student, který tuhle dovednost povýšil na tu nejvyšší úroveň. Stal se totiž vicemistrem světa. Povídat si budu i s jeho trenérem a pedagogem Robertem Sigmundem. Rozhovor s hosty z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí si budete moct poslechnout už 15. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Kvůli buracím pracím na mostě dálnice D1 je o víkendu v Brně uzavřená ulice Kaštanová. Na dobrovolnictví dále to Zlínský kraj 1 milion korun. Radnice Brno střed otevřela novou galerii v bývalém starožitnictví. Zítra čekejte oblačnost maximy až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková. Dobrý večer. Z důvodu bouracích prací na dálničním mostě je od dnešního rána do zítřejšího večera uzavřena ulice Kaštanová v Brně. Uzavírka platí pro všechny účastníky provozu, včetně chodců. Omezení se týká také autobusových linek 40, 48, 64, 74 a N95, které mezi Komárovem a Tuřany projedou odklonem přes Chrlice a Holásky a linky 109, která projede odklonem přes Slatinu. Na akreditované dobrovolnictví rozdělí letos Zlínský kraj 1 milion korun. Podpoří 13 projektů, které budou pomáhat seniorům, nemocným, dětem a mladým lidem. Lidem se zdravotním postižením nebo dospívajícím, kteří opouštějí dětské domovy. Podpora se týká organizací napříč regionem. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
2: Patří mezi ně například Maltéská pomoc či ADRA, Charita Uherské Hradiště, Charita Uherský Brod nebo Charita Luhačovice. Mezi podpořenými projekty je také dobrovolnická činnost v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, mezigenerační aktivity nebo pomoc dospívajícím, kteří odcházejí z dětských domovů.
0: Bývalé starožitnictví na radnici Brno střed nahradila galerie. Výstavní prostory jsou nově otevřené v místech, která sloužila i dominikánskému klášteru. Veliká je zhruba jako byt, má rozměry 65 metrů čtverečních. První expozicí je výstava děl z veřejné soutěže. Vedení radnice chce v galerii dát prostor začínajícím umělcům, říká mluvčí městské části Michal Šťastný.
3: Otevřeno bude každý den kromě neděle, a to od 10 do 18 hodin. Městská část počítá s tím, že galerie bude hostit další výstavy, společenské akce i kulturní události. Například 16. září se zde uskuteční veřejné čtení v rámci Noci literatury.
0: Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle něj jsou české úřady v kontaktu s rodinou zemřelého. Podle deníku El Dauphiné Liberté zhruba 40-letého muže zasáhlo padající kamení při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem na hoře Mont Blanc. Sport. Brněnské derby vyhráli fotbalisté Zbrojovky nad Artisem, zvítězili v 8. kole šance ligy 2-1. Do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který porazil Mladou Boleslav 3-0, a vyhráli i Bohemians. Slovácko zdolali 2-0. Počasí. Zítra čekejte na jižní a východní Moravě oblačno, od západu odpoledne občasný déšť či slabší přehánky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, vítr slabý až mírný západních směrů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Ulici Porgesova v obci Brno je hlášeno porouchané vozidlo. Zprávy Českého rozhlasu jsou u konce a začíná pořad Blahopřání s písničkou. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Rozhlas Zlín.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali polku Antonína Koníčka Anny Žilkové Kominíček, kterou pro nás hrála Boršičanka Antonína Koníčka, a já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Marie a Mia a na Slovensku slaví Mária. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu telefon 726 46 5200. Budu se na vás velice těšit, ale teď už si dáme přání. Tak dnes slaví svůj svátek milá maminka paní Marie Dýňková z Babic u Uherského Hradiště. Milovaná maminko, nepotřebujeme slunce, které září, stačí nám úsměv na tvé tváři. Jsi jako růže, která kvete, jsi ta nejlepší maminka na celém světě. Krásný sváteční den ti ze srdce přejí dcera Marcela a syn Petr s rodinami. Pravnoučátka Meliska, Tobísek a Matyášek posílají sladkou pusu. Moc vám děkuji a přeji spoustu spokojených posluchačů Marcela z Božínkova. No a pojďme dál, máme tady další přání. Dobrý večer všem ve studiu a posluchačům tohoto skvělého pořadu. Dnes 12. září s námi vzpomeňte na paní Marii Marčíkovou z Březí, rozenou Janíkovou ze Syrovína. Oslavila byste narozeniny. Dcery Marie, Františka a Věra s rodinami vzpomínají. Děkujeme. Tak to byla vzpomínka a já mám tady ještě jednu vzpomínku, kterou si přečteme. Prosíme o pěknou písničku jako vzpomínku pro paní Marii Homolovou z Popůvek, která by dnes slavila svátek. Vzpomíná dcera Marie s manželem a vnučkami a děkujeme za písničku. Ano, rádi pošleme. Kteráže to bude? Srdéčko z lásky. Miloslav Procházka, Josef Dufek a Stříbrňanka.

0: přátelé, pojďme na telefony. Halo, halo, prosím, tady blahopřání s písničkou, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý, tady Jirka.
0: A odkud, prosím, pane Jirko, voláte?
1: Ze Slušovic.
0: Ano, Slušovic. Vítejte.
1: Já bych chtěl nechat moji přítelkyni zahrát krásným 33 letům nějakou pěknou písničku a chtěl bych jako poblahopřát samozřejmě a hodně zdravíčka, štěstíčka a hlavně božího požehnání.
0: Výborně. Je to všechno?
1: Ano.
0: Ano. Tak přeji pěkný večer a nashledanou.
1: Mějte se, nashle.
0: Tak a pojďme tady na e-maily, které tu máme. Prosíme o poslání pěkné písničky do chorvatské Nové Vsi, kde oslaví svůj svátek paní Marie Halangová. Pevné zdraví, trochu štěstí, rodinné pohody a radosti z vnuka Eliáška přejí Dostálkovi z Kněžpole. Dobrý večer, další přání. Dnes má svátek moje maminka, paní Marie Uhrová z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky a božího požehnání přejí syn Miroslav a s rodinou syn Broněk, syn Radek s rodinou švagrová Jiřina, s rodinou neteř Petr, s rodinou z Anglie a rodina Zapletalova a rodina Uhrova. A další přání ještě připojíme. Dobrý večer, dnes má svátek paní Marie Světinská a její dcera Marie Smatanová z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání přejí syn Antonín s rodinou, dcera Veronika s rodinou a rodina Světinská a rodina Smetanova. Takže taky jsme to tady předali a já ještě další přání tady ještě jedno připojím. Dobrý večer, dnes má svátek paní Marie Kročilová z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí sestra Františka, rodina Baronova a rodina Zapletalova a rodina Uhrova. Tak a pojďme na písničku. Dojdi večer, milí, a mistříňanka. Český

0: Vítám ve vysílání paní Kropáčkovou z Petrova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová, a všetci posluchači, a zdravím vás tam v Brně. Já bych sem chtěla taky popřát dnešnímu svátku tým Mariím. No, je to Marie, moje sestřenica, Marie Fordinálová, Marie Hartmanová, Šebestová, Péťová a ještě na Suchov Marie Tomčalové. Tak, děvčata, hlavně vám přeju zdravíčko a štěstíčko, ať se máte dobře a boží požehnání. To vám přeje kamarádka Bětka. A moc krát vám, paní Navrátilová, děkuju.
0: Ano, také. Ať se vám daří. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a já tady připojím e-maily. Dobrý večer, dnes má svátek paní Marie Hanáková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Jaroslav, dcera Marie s rodinou, syn Jaroslav s rodinou, Ludmila Švagrová s rodinou, rodina Háková, rodina Bobčíkova a rodina Ješkova a kamarád Broněk. Takže to je tady toto přání a pojďme dále. Další. Dobrý večer. Dnes má svátek paní Marie Šimíčková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel František, syn Jaromír s rodinou, syn Jaroslav s rodinou, dcera Blanka s rodinou, švagrová s rodinou, rodina Chadilova a kamarád Broněk. A já pokračuji, milí Luboši, tak to začíná e-mail. K narozeninám ti z celého srdce přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a spoustu krásných chvil. Ať se ti v životě daří, máš kolem sebe samé fajn lidi a každý den ti přinese něco, co tě potěší a vykouzlí ti úsměv na tváři. Užívaj si své narozeniny krásně, pořádně si je oslav a hlavně si ten tvůj den užij podle sebe. Měj se moc hezky a všechno nejlepší, srdečně zdraví Jarda. A přání je pro Luboše Macha z Veverské Bytýšky. Tak pojďme na písničku, kterou tady máme. Valašská lidová, Kyčera, Kyčera a Jarmila Šuláková.

0: Vítám ve vysílání paní Lenku ze Zbraslavy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát po 60 nám jako paní Jarce Pokorné ze Zbraslavy u Brna a jejímu partnerovi jaký popřát, aby byli zdraví, štěstí, všechno, co si budou přát, a tě chrání paninka Marie Andělíček strážný, vidí u kostela. A pak bych chtěla dát ticho vzpomínku na pana Karla Coufala, který dneska, to by tomu bylo 9 měsíců, co je umřel, tak vzpomíná, jo, přítelkyně Linka, sestřenice Elznerová s rodinou a spolužáci. A to byl nejhodnější muž, partner a milující přítel života, tak takových je málo. Děkuju a vám jste zdravá.
0: Ano, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a já tady připojím ještě e-mail. Dobrý den do rozhlasu, prosím, zahrajte písničku k svátku pro Marii Stalčíkovou z Uherského Hradiště, rodačku z Jalubí. Přejeme hodně zdraví a osobní pohody za celou rodinu Oharkovou z Napajedel. Jana Oharková, děkuji, s přáním pěkného dne. Tak ano, my děkujeme a já budu pokračovat tady v psaných přáních. Dobrý večer, vážení posluchači. Chtěl bych popřát svému tatínkovi, který oslavil v úterý své 63. narozeniny. Přejeme mu hlavně zdraví, štěstí, klid a spoustu lásky od jeho dětí, Marušky, Jarušky, Barunky a Jeníka, jeho manželky a všechna jeho vnoučata a vnučky posílají pusinku. Jeho 3 dcery a syn Jan ze Strání takto vinšuje. Tak, předali jsme, bohužel tu není jméno, ale to je na vás. Já jsem psala, ale nikdo mi neodpověděl. Takže jdeme dále. Prosím o písničku k svátku pro paní Marii Hrušákovou a Marii Zapletalovou z Počenic. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a tak to přeje Zdeněk s rodinou. Tak také jsme předali a pojďme tady na další přání. Dnes je pro celou rodinu Petrželových dnem hluboké úcty a velké oslavy. Své nádherné 90. narozeniny totiž slaví paní Ljuba Petrželová z Rostání, která se narodila 12. září roku 1936. Život paní Ljuby nebyl žádný lehký a v mládí musela projít i těžkou životní zkouškou v koncentračním táboře Terezín. O to víc si celá rodina váží její neuvěřitelné síly, odvahy a stálého životního optimismu, kterým dodnes všechny kolem sebe inspiruje. Za všechnu lásku, obětavost a hřejivou náruč jí ze srdce děkuje a pevné zdraví do dalších let přeje manžel Karel, dcera Hana s rodinou, syn Karel s rodinou, vnoučata Mirek, Víťa, Aleš, Jana a Dominika a také její největší radost pravnoučata Matyášek, Eliška, Emička, Martínek, Jáchymek, Stelinka, Emma, Stella, Adámek a Alex. Vše nejlepší, babičko, a ať ti tato písnička v rozhlase pohladí srdce tak, jako ty každý den hladíš ta naše. Tak to bylo krásné přání a my posíláme písničku. Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák, Usedl si ptáček malý a Šartičanka.

0: Vítám ve vysílání paní Krejčí Stišnova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych vás poprosila o písničku, já vás všichni tam zdravím a taky i posluchače. A poprosila bych vás o písničku pro Marušku Ježíkovu ze Špití Hněvy a Jarušku Hradilovu z Napédel. Obě dvě pochází z Velkých Karlovic jako třetinové za Svobodna. A chtěla bych jim popřát, Jaruška měla 90, není to dlouho, Maruška má dneška svátek, popřála bych jim zdraví, zdraví, zdraví, spokojenost a všecko, ať je dobrý. A celá rodina, a co zdraví. A děkuji vám moc za písničku.
0: Ano, rádi pošleme písničku, ano.
1: Děkuji.
0: Naschledanou a pěkný večer. Já tady připojím e-maily. Je tady přání pro paní Marii Miklášovou ze Strání k jejímu dnešnímu svátku. Přeji těch svátku hodně štěstí, zdraví a lásky, ať máš stále úsměv na tváři, ať pevné je tvé zdraví a dostáváš jen dobré zprávy. Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu přeji Zámečníkovi a Dana. A pokračujeme. Mám tady přání pro milou babičku k svátku paní Marii Minaříkové z Hrušovan u Brna. A je v tomto znění toto přání. Máme tě moc rádi a děkujeme ti, že tu jsi. Pravidelná posluchačka vašeho pořadu přeje Helena s Radimem a syn Petr a vnoučata Faninka, René a Kokeš. Takže další přání. Tak je pro prababičku paní Marii Balákovou k jejím dnešním narozeninám. Přejeme vše jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a vinšuje pravnučka Emilka s rodinou. Tak a já mám tady ještě přání pro, zahrajte prosím k pondělním narozeninám paní Janě Tlachové ze Šumic. Zlato, cituji, přejeme ti vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky a to ti přejí kamarádi. Tak dáme písničku, přátelé. Modré zvonky Vladimír Pfeffer, Marie Veselá a Moravěnka.
2: Český rozhlas

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a pojďme přivítat pana Švacha ze Šidbořic. Vítejte.
3: No, ještě jednou dobrý večer. Chtěl bych dnes popřát naši potřebnice paní Marii Svobodové z Křepic k jejím svátku. Všechno nejlepší do dalších let. Přeje Švachová rodina ze Šidbořic. Děkuji. Naschledanou.
2: Naschledanou, ať se vám daří. Tak a pojďme na e-maily. Budeme přát milé mamince paní Marii Šlesové a mamince od mé manželky Marii Mašové. Ještě popřeji dalším Mařenkám z Jezeřan Maršovic, a to Ulrichové, Popelové, Minaříkové, Čápové a také spolužačkám Veselé a Badinové. V Dolních Dubňanech teď je Mařence Novotné. Všem i těm, které jsem nejmenoval, přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. S pozdravem Radek Šles, Jezeřany, Maršovice. Předali jsme a pokračujeme. Dobrý den, prosíme o písničku k 50. výročí od svatby našich rodičů Hany a Jaroslava Malinových z Popovic u Uherského Hradiště. Přejeme hodně zdraví a lásky a přeje celá velká rodina, ať to pěkně oslavíme v kulturáku v Popovicích. Tak ať se vám to všechno vydaří a nebo daří. Tak a já pokračuji dále v přáních. Dobré poledne, posíláme blahopřání do Ostrožské Lhoty paní Ludmile Hanáčkové k jejím 74. narozeninám a jejímu manželovi panu Josefu Hanáčkovi, který nedávno rovněž oslavil své narozeniny. Vše nejlepší, pevné zdraví i do dalších let přeje rodina z Uherského Ostrohu. A ještě tady pokračuji dalším přáním. Prosila bych o přání pro syna a vnučku k narozeninám. 10. září oslavil narozeniny náš syn, pan Vlastík Štopol z Holešova, a 11. září jeho dcera, naše milovaná vnučka, slečna Natálka Štoplová. Oběma přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a Natálce úspěchy ve studiu. Za celou rodinu děda a babička Štoplovi takto vinšují. Takže předali jsme a hrajeme písničku V sobotu či v nedělu. Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská a Gloria.

0: Přátelé, pojďme přivítat pana Josefa Kropáče z Třebíče. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Prosím.
1: Já bych prosil o zahrání nějaké pěkné písničky pro moji manželku Mariu do nebíčka. Skladbu je tež určena švagrové Marieně Kolárové z Lohovce. Dále rodinám Kováčovým, Kopániovým, Enderlovým a Andrusovým z Lohovce a rodině Ličkové z Limbachu. Také vám jako moderátorce přeju všechno nejlepší zvukovému mistru a všem, kteří se měli rádi, to vám přeju jak Josef Kropáč z Třebíče.
0: Dobře, přeji vám pěkný večer a hodně zdraví, ať se daří. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuju pěkně.
0: Tak a pojďme zase na e-maily, které tady mám. Dobrý den, prosím o písničku k svátku Mariím, sestře Marii Ševčíkové, její vnučce Marušce, Marii Kašpárkové a Marii Tvrzníkové. Holky, hodně štěstí a hlavně zdraví, přeje Růža Pěničková. Tak to bylo jedno přání, které jsme tady předali. Pojďme tady na další, které tady mám. A dobrý den, prosím o písničku pro pana Jaroslava Kotona ze Starovic u Hustopečí u Brna k jeho 68. narozeninám. Má rád dechovou hudbu, tak tedy Jarouši, cituji. Přeji ti k tvým 68. narozeninám pevné zdraví, štěstí, spoustu smíchu, zážitků s lidmi, které máš rád, úspěchů v tvých životních plánech a splnění tvých životních snů. Přeje Marie. Tak předali jsme tady toto přání. Tak a já tady ještě mám e-mailovou poštu, budeme se věnovat. Tak pojďme na to. Dobrý den, přeji všem v rádiu Brno i posluchačům a prosím o hudební blahopřání k dnešním jmeninám našim milým. Marušce Bízové z náměště nad Oslavou, Marušce Macháčkové a Hovězákové z Rohatce, Marušce Hůňákové a Stehlíkové z Hodonína, Sovové z Hovoran, Marii Panáčkové z Čejče a Marušce Daňkové z Prušánek. Krásný sváteční den, hodně zdraví a plnou náruč štěstí vám všem ze srdce přejí Majka a Jenda Hochmanovi. Tak to jsme odvysílali a hrajeme písničku Dojdi šohajku a Legruti.

0: Přátelé, pojďme na e-maily, které tady mám. Mám tady vzpomínku. 12. září by oslavila svůj svátek moje prateta paní Marie Varmužová z Otrokovic. V roce 1937 se vdávala, vychovala dvě dcery, Ladu a Marii. No a paní Marie, předpokládám, se dožila 98 let, jezdívala do Brna za tchýní, jmenovala se Anna, rozená Kubínová, a zemřela ve Zlíně. Moje prateta žila v penzioně ve Zlíně a je tam také pochována, vzpomíná prasinovec Honzík. Takže to jsme tady dali a pojďme na další přání. Dobrý podvečer, prosím, zahrajte pěknou slováckou písničku pro naši milou maminku, rodačku z Boršova Kyjova, Marii Kouřilovou, k jejím dnešnímu svátku. Milá maminko, přejeme ti k dnešnímu svátku vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu a ochranu Panny Marie. To přejí dcery Barbora, Marie a Lenka s rodinami a vnoučata a pravnoučata. Tož naša milá mamko, na zdraví, ať slouží. Ano, ano. Dáme další písničku, kterou tady máme. Javorina a Moravanka.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak dozněla nám parádní polka s názvem Javorina, dohrála Moravanka. Pojďme tady ještě na další e-mail, který tady mám. Tak milá Maruško, cituji, k tvému svátku ti přeji z celého srdce hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a pohody. Ať máš kolem sebe stále samé hodné a upřímné lidi, kteří tě mají rádi. Užij si svůj sváteční den krásně podle svého přání a ať ti každý den přinese něco hezkého. Posílám ti veliký srdeční pozdrav do Morkůvek a přeji krásný svátek. A přání je pro paní Marušku Ševčíkovou z Morkůvek a posílá toto přání Jarda Wolf. Tak, přátelé, pojďme na poslední zpívanou písničku, kterou tady máme. Karel Hašler, Strahováček, Josef Zíma, sbor Jana Svatoše a orchestr Slávy Kunsta.

0: Tak, polka dozněla, Karel Hašler, Strahováček. Pojďme se loučit, protože skončil pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těším opět já. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miloslav Richard Procházka, Večerní klid, a Kumpánovi muzikanti nám hrají. Přeji vám krásný a pokojný večer.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Slovanské hradiště v Mikulčicích otevřelo novou expozici s dochovanými dřevěnými loděmi. Silnice mezi Prlovem a Pozděchovem na Vsetínsku je po měsíci oprav zase plně průjezdná. Vůli výměně kolejí bude o víkendu omezený provoz MHD v Rooseveltově ulici v Brně. Zítra čekejte na jižní a východní Moravě oblačnost maximy až 23 stupňů. Zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobrý večer. Dva rozměrné dřevěné čluny a další menší nálezy z 9. století si lidé můžou prohlédnout v nové expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Právě tam bylo jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy. Nová expozice přibližuje hlavně to, jak se v tehdejším velkomoravském centru žilo běžným lidem, říká vedoucí Slovanského hradiště a archeoložka Gabriela Dresslerová.
2: Dokonce i jako rekonstruuje tu krajinu, která se během posledních tisíciletí tady výrazně proměnila, protože kdysi tady byly jednotlivé ostrovy mezi jednotlivými říčkami a těmi toky. No a tady ta expozice přiblíží tu představu o tom, jak to mohlo vypadat.
1: Řidiči můžou bez omezení využívat silnici mezi Prlovem a Pozděchovem na Vsetínsku. Stavbaři tam pracovali zhruba měsíc a semafory, které provoz řídili kyvadlově, už odstranili. Oprava vyšla na 16,5 milionu korun bez daně.
3: Silničáři z místa odstranili semafory, které tam měsíc řídili kyvadlový provoz. Úsek je teď plně průjezdný. V příštích dnech přijdou na řadu už jen drobné dokončovací práce. Jde o vytížený tah, který vede přes Horní Lideč na Vsetínsku, dál na Slovensko. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Kvůli výměně kolejí je o víkendu omezený provoz tramvají a autobusů v Rooseveltově ulici v Brně. Tramvajové linky 1 a 10 jezdí mezi Moravským náměstím a hlavním nádražím odklonem přes Masarykovu ulici. Autobusové linky 67 a noční N90, N91, N92 a N93 pojedou přes Jezuitskou ulici.
4: Tramvajové linky 1 a 10 kvůli výluce neobslouží Malinovského náměstí. Linka 1 zastaví na hlavním nádraží v Masarykově ulici, linka 10 před nádražní budovou. Autobusy obslouží Malinovského náměstí před Mahenovým divadlem. Omezení trvá od dnešního rána do zítřejší 16. hodiny pro tramvaje a 20. hodiny pro autobusy. Krištof Podaný, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé po výhře nad Řeckem. Porazili taky Švédsko. Zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italské Modeně v pondělí výběr Slovenska.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na jižní a východní Moravě oblačno. Od západu odpoledne občasný déšť či slabší přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, vítr slabý až mírný západních směrů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Aktuálně nemáme na dálnicích ani silnicích jižní a východní Moravy hlášenou žádnou dopravní nehodu. No a tolik zprávy Českého rozhlasu. A teď už následuje tradiční pořad Folklorní notování. Příjemný poslech následujícího pořadu vám přeje Markéta Janíková mladší.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Jinak honí se no koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Kočky.
1: Koně slaví svůj světový den 11. července. Ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských spřežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech, Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokladští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokladské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokladubských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a v nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starogardskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starogardského koně, tak kladubského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím heřmanoměstských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání, takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starogorobských vraníků, o který se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáji a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starogorobské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně? Jak...
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokrobští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokrobských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starokorupských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně 2 mladý koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladu do pští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy.

0: peníze v pekle, budeme čerta mlátit. On nám je musí vrátit a budeme čerta mlátit. On nám je musí vrátit.
1: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
2: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský ceremoniál a podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
1: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
2: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
1: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
3: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
1: No já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
3: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady píděla po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. A to byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laň už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už věděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita. Yes.

0: Pořádáte tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Je tradicí, že v Heřmanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce třetí zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend v září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goranka Oljača. V pořadu uslyšíte ještě jednoho z hostů, kteří cítí, že patří do České republiky, ale zároveň i do své původní vlasti. Bruno Skokard se narodil v Belgii a v České republice žije 20 let. V rodné zemi pracoval 6 let jako zvukař v belgickém rozhlasu a tady se zabývá překladatelstvím z francouzštiny a angličtiny. Poznala jsem ho ve sdružení MIGACT, které se snaží o aktivnější začlenění expátů do české společnosti. Začlenit se do nového prostředí

0: ne statistiky, ale je to jasný pro mě, že jsou velmi kontrastní názory a vidíme lidi, kterou jsou úplně nadšený a na druhou stranu lidi, kteří nesnáší monarchii. Ale mám pocit, že hlavně lidi mají rádi monarchii a monarchii v Belgii je to důležitý zase jedno, to sjednocuje.
1: A vztahuje se to i k mladým lidem?
0: Žiju už tady 20 let a nevím, jak to je teď.
1: Ano. Nerada bych zapomněla na fakt, že Brusel je sídlo Evropské unie. Velice často slyšíme, jak vlastně je Brusel symbolem vztahu k jednotlivým zemím, které musí poslouchat ten Brusel. Jak Belgičané vnímají tu centrální část Evropské unie, která je u nich?
0: Když jsem tam žil předtím, o tom jsme moc nemluvili, tak asi předtím to nebylo moc téma, nebo to bylo současný život a asi transparentní, jako aspoň z mého perspektivu to bylo samozřejmostí, jo. Ale nevím, jestli další lidi to taky.
1: Jak často jedete do Belgie a jaké vztahy udržujete?
0: Chtěl bych jít častěji, ale dvakrát, třikrát za rok. Ale teď po 20 let chybí mě Belgie, protože je to samozřejmě, když jsem žil 30 let, protože jsem 50 a se cítím, že patřím tam i tady a chtěl bych mít ideálně mít nomadský situace. Je to těžko žít současně na víc než jedno místo, ale no ideálně chtěl bych být víc tam, ale ještě i tady.
1: Tak to nějak dost migrantů vnímá. Někdo z toho má problém a někdo to cítí jako bohatství. Vy jak to vidíte?
0: To jsou samozřejmě oba, ale já mám rád se podívat na pozitivní, tak já vidím oba dva, ale radši se podívám na lepší část.
2: My a oni.
1: Jak jste slyšeli, Bruno Skokart žije v Česku už 20 let. Jeho první výlet do východních zemí je spojený s návštěvou kamarádce. Ta studovala v Praze v rámci Erasmus programu. Shodou okolností se Erasmus znovu objevil v jeho životě po návratu domů.
0: Potkal jsem mladou ženu českou, která připravovala na Erasmus program v Belgii. No, zamilovali jsme se a potom po 6 měsíců ona musela jít zpátky do Čech, aby ukončila studie.
1: Ano.
0: No a proto jsem se rozhodl se stěhovat. To bylo taky, když jsem už neměl práci v Rozhlasu kvůli tranzice digitální.
1: Nějaká jiná země vás nenapadla?
0: Ne, já jsem pořád měl rád Anglie, Velkou Británii. Tam jsem žil trošičku, jako 2 měsíce. Ale když jsem potkal ta žena, tak samozřejmě to nebylo otázka, na jaký zemí. No a dokonce jsem hodně rád, Praha jsem hodně líbila. To bylo pro mě, i místo bylo pro mě motivace.
1: Když jste se už tak rozhodl, přemýšlel jste o tom, kde budete pracovat, co budete dělat?
0: Samozřejmě ona byla a ještě je překladatelka a tlumočnice.
1: Ano.
0: Kvůli jazyk to bylo pro mě těžké něco vymýšlet. Samozřejmě jsem vůbec neumil češtiny, tak začal jsem učit francouzsky, což je pro nás klasika. Ale pak jsem se taky všiml, že můžu taky překládat, ale to bylo už úplně online. Našel jsem klientů

0: nějaký texty v angličtině a já jsem překládal do francouzštiny a takhle jsem začal pracovat jako překladatel. Začínal jsem pracovat na volné noze.
1: A s nadsázkou řečeno, tady by příběhu příslušela metafora o růžové zahrádce. Ve slibném začátku společného života hrála důležitou roli jazyková vybavenost partnerky Bruna Skokarta.
0: Je to dobrý, když máte přítelkyně, která může mluvit a všechno pořídit česky.
1: No. Tak vám byla velice nápomocná na začátku, že jo?
0: Ještě dodnes, jako jak slyšíte, mluvím docela dobře, ale ještě ne tak dobře. Samozřejmě je to mnohem lepší dneska, ale je to ještě těžký dobře komunikovat s lidmi. A kultura je samozřejmě jiný tady a v Belgii, ale ne tak hodně. Máme docela společně rozdíl mezi Češi a Belgičany. Nejsem jistý, ale pro mě to vypadá trošku, že rozdíl není větší než mezi vlámský lidi a valonský lidi.
1: My jsme se seznámili na schůzce MIG aktu. Mm-hmm. Tam byla skupina lidí pocházejících z různých zemí a to, co jim bylo společné, je, že si přejí více začlenit do české společnosti. Byl to a je to vaším cílem?
0: Určitě. Pro mě je důležitý žít s lidmi, kteří už žijí tady dlouho. Chtěl bych žít mezi Čechy a nejenom mezi takzvané expats.
1: Cizinci.
0: Je to těžký ještě jednou kvůli jazyk. Proto jsem se učil češtinu. Je to pro mě velmi důležitý. No.

0: se angažma cizincu na komunální úrovni. A znáte svoje sousedy?
1: Moc ne. Vždycky jsem se taky stydil. Je to pro mě těžko najít lidi, kteří mají společný zájmy. To bylo takhle taky v Belgii pro mě. Ale mám tady dobrá kamarádka Češka. Je to pro mě jednoduchý kamarádky, kteří jsou cizinci, protože je to pro nás přirozenější se spojit. Jinak mám i další kamarádi, kteří jsou Češi. Je to super. I nedávno jsme byli na kulečník. Hodně zábava, samozřejmě taky na pivo. A potom taky procházky pro nás i pro Češi. V přírodě okolo Prahy. To hlavně spolu mluvit a trošku turistika.
0: Co byste vy v tom běžném životě chtěl, aby lépe fungovalo?
1: Zase jednou jazyk. Rozumím skoro všechno, ale někdy je to ještě moc těžký, když musím mluvit pro administrativní věci. Potřebuju pomoc a to ještě já zeptám na bývalou přítelkyni. Pro cizinci to by bylo dobré mít všechno překládáno v angličtinu.
0: Jak to vidíte teď v bezprostřední budoucnosti? Vidíte budoucnost v Čechách?
1: Mám tady dceru, bude jí 16 brzo a ještě mám dobrý vztah s bývalou přítelkyní, matka ty dcery a další kamarády a tak mám koření.
0: Už
1: po 20 let. A proto jsem řekl, že pro mě ideálně chtěl bych být na ty dvě místa najednou, ale takhle cítím, že chtěl bych zůstat tady i být v Belgii, když mám taky rodinu a kamarády a mám tam 30 let života.
0: Říkáte, máte 16-letou dceru. Jakým jazykem komunikujete?
1: Oba, hlavně český, protože samozřejmě jsme v Čechách. Je dvojjazyčný a umí perfektně francouzsky, taky anglicky a učí se španělštinu. Když člověk se učí aspoň dva jazyky od dětství, tak mozek má víc schopností na jazyky.
0: Tím uzavírá náš rozhovor Bruno Skokart. Děkuji mu za věnovaný čas a otevřenost, se kterou přistupoval i k tématům, která nejsou úplně příjemná. Na příští sobotu a pořad Mie Oni se jako obvykle těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do pardubických ulic se vrátí pomocníci strážníků na přechodech. Nový pavilon nemocnice v Turnově bude kompletně hotový až začátkem příštího roku. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí až na 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Městská policie Pardubice vybrala 6 budoucích asistentů strážníků u přechodů pro chodce. Budou společně s hlídkami pomáhat dětem před začátkem vyučování přecházet. U vybraných škol by se měly objevit už koncem září. Nejprve ale musí projít výcvikem, doplňuje mluvčí Jiří Sejkora.
2: Projdou si teoretickým zácvikem, projdou si školením o bezpečnosti práce, dostanou i ten praktický nácvik. Od nás budou vybaveni, dostanou smlouvu pracovní a budeme se s nima domlouvat pro jednotlivé dny, aby jsme dokázali tu situaci v tom městě právě uřídit s jejich pomocí.
0: Nemocnice v Turnově začne po víkendu vybavovat přístroji novou jednotku intenzivní péče. Sloužit bude pacientům všech oddělení nemocnice po náročných operacích. Jednotka vznikla v nové přístavbě nemocnice za 200 milionů korun. Kromě ní bude v novém křídle ještě urgentní příjem a několik ambulancí. Ty zatím na dokončení čekají, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
3: Ještě dojde přestavění stávajícího ára pro zázemí intenzivní péče a zbývá ještě dodělat patra pod a nad náma, kde nad náma bude spousta ambulancí a po patru níž bude takový menší urgentní příjem. Ze smlouvy by to mělo být hotový do Vánoc, stavebně pak se počítá, že ještě počátkem roku se to bude vybavovat nábytkem.
0: Jihlava se zapojuje do Evropského týdne mobility. Lidé můžou navštívit ode dneška do 24. září různé sportovní akce.
4: Letošním tématem týdne mobility je mezigenerační spravedlnost. Akce se proto zaměřují na různé věkové skupiny. Pro nejmenší bude v úterý připravený dětský den na dopravním hřišti. Ve čtvrtek budou týmy ze základních škol soutěžit v branném závodě v areálu na Stoupách a v pondělí 21. září chystají pořadatelé v parku Skalka pochod proti Alzheimerově chorobě. Šoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili také Švédsko. Zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italské Modeně v pondělí výběr Slovenska.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 54. kilometru se dojíždí do kolony, provoz brzdí omezení. Na 52. a 5. kilometru se jede levým pruhem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště opatrně v Pucholovických kopcích. V 6. zatáčce stojí porouchané vozidlo. Na místě se vybočuje. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu je pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjockey, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala Hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoř ji nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa Popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu Popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

0: Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlakování.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáč,

0: do zámku nepasuje viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
0: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Ústí nad Labem začala víkendová uzavírka v přístavní ulici. Kamiony musí omezení objet přes dálnici. Sokolovská uhelná bude s městem Karlovy Vary spolupracovat dalších 20 let. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Ústí nad Labem dnes ráno začala uzavírka v přístavní ulici. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřou úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice Předmostí. Kamiony musí uzavírku objet přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Karlovy Vary a Sokolovská uhelná prodlouží spolupráci na dalších 20 let. S rozhodnutí karlovarského zastupitelstva budou těžaři dál dodávat teplo do lázeňského města prostřednictvím dálkového přivaděče z Vřesové. Přivaděč postupně zmodernizují a zároveň zajistí teplo vyrobené z různých zdrojů, tak jak bude pokračovat útlum těžby hnědého uhlí, říká předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a uskupení SUAS Group Pavel Tomek.
2: Je to o dlouhodobé spolupráci, bavíme se tady opravdu o nějaké době 20 let plus nějakou opci 3 roky na možné prodloužení. Pro nás je to samozřejmě v tuto chvíli ten závazek plnit parametry vysoce účinné soustavy, to znamená zajistit, aby do těch horkovodních soustav vstupovalo teplo z poměrné části obnovitelných zdrojů a bylo postupně utlumováno to teplo, jehož původem jsou pevná nebo plynná fosilní paliva.
0: V Hradci Králové dnes začaly podzimní mobilní svozy odpadu. Sběrná auta během 4 nadcházejících víkendů postupně zastaví na 80 stanovištích po celém městě, odkud odpad odvezou k dotřídění a ekologické likvidaci. Zájemci o službu můžou odevzdat například barvy, oleje, žárovky, baterie, elektroniku, nábytek nebo koberce a další odpad, který nepatří do popelnic.
3: Mobilní svozy odpadu ve městě zajišťují pracovníci hradeckých služeb. Kompletní přehled termínů zájem si najdou na webových stránkách odpadové společnosti Marius Pedersen. Výjimku ze svozu tvoří odpady ze zahrad a zbytky stavebních materiálů. Ty je nutné odvést přímo do sběrných dvorů nebo do městské kompostárny na letišti. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
0: Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Townsendovou dámskou čtyřhru na US Open. Stala se tak historicky první ženou, která ovládla všechny 4 grandslamové turnaje se 2 různými partnerkami. Poprvé se jí to podařilo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu za exitem na Loket se srazilo osobní auto s nákladním a na D8 za exitem na Petrovice ve směru na Drážďany se porouchalo vozidlo. Počítejte se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
1: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
2: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
3: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
2: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
3: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
2: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
3: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
2: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
3: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
2: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
3: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
2: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
3: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
2: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
3: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy, zase v závislosti na použitém mořidle, a používá se náť nebo samostatná květenství.
0: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Lubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listů žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný, že?
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až 1,5 metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vídávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat. Až přijde čas řezu jádrovin, což nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura, a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladný.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dále je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom přílučském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kg na litr 100%, tak okolo 17 kg na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skoro vůbec netečou, a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediný štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skoro 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do

si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce. Malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas. Zprávy.
1: Dopravu na cyklistické Slezské magistrále omezí uzavřený most u Kravař na Opavsku. Na pomoc rodinám zasaženým požárem v Bezvěrově vznikl transparentní účet. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Mezi Kravařemi a Mokrými Lasci na Opavsku bude dnes a zítra uzavřený most přes řeku Opavu. Je to na cyklostezce číslo 55, známé jako Slezská magistrála. Podle radnice v Kravařích budou dělníci dokončovat plánovanou renovaci mostní konstrukce. Práce by měly skončit v neděli v 16 hodin. Obec Bezvěrov na severním Plzeňsku zřídila finanční sbírku pro lidi, kteří při srpnovém požáru přišli o střechu nad hlavou. Do výzvy k pomoci se postupně přidávají i další obce a lidé v regionu. Vybrané peníze pomůžou zasaženým rodinám s obnovou domovů a návratem do běžného života.
2: Při ničivém nočním požáru 26. srpna vyhořely v Bezvěrově 4 rodinné domy. Přesná příčina neštěstí zatím stále není známá. Konečná výše škody zřejmě překročí původně odhadovaných 18 milionů korun. Číslo transparentního účtu pomoci najdou lidé na webových stránkách obce. Z Bezvěrova Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na průřez nejlepšími díly fotografické soutěže se lidi můžou podívat v Jindřichově Hradci. V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií začala výstava 64. ročníku Českobudějovického mapového okruhu. K vidění jsou různé fotografické žánry a autorské přístupy, říká zástupce ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec Petr Soukup.
3: Do letošního ročníku se zapojilo celkem 12 fotoklubů z Česka a Slovenska, které návštěvníkům představí to nejlepší ze své současné tvorby. Každý se zastoupený fotoklubu zde prezentuje 6 svých nejlepších fotografií, čili je výstava tvořena celkovým počtem 72 kusů fotografických děl. Sport.
1: Fotbalisté pražské Sparty zdolali v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Derby brněnských týmů vyhrála Zbrojovka, nad Artisem zvítězila 2-1. Uspěli i Bohemians nad Slováckem 2-0 a Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0, dostal se tak do čela neúplné tabulky. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají i občasný déšť nebo přehánky. Ty na Moravu a do Slezska dorazí až později odpoledne nebo večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni na horách kolem 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Praze 10 na křižovatce Vršovické a Petrohradské ulice ve směru do centra se srazila tramvaj s osobním autem. A další nehodu máme hlášenou v Ostravě, v Janové, v Ostravské ulici se tam srazilo osobní auto s motorkou. Průjezd je na místě možný se zvýšenou opatrností. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Právě začínají hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
5: Co říkáte, Praze? Nazdar. Praze vždycky říkám nazdar.
4: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
6: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
4: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
6: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
4: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
7: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: A co začít brněnskou skupinou Syncopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let, a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafane jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác! Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. Straka marná tvá námaha, nálada žádná. Astraka začala nadávat. A pak kaprlata má mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky, tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl. Dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovný pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. Wow. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tuhle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel. Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle. Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas. Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme. Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu. Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, já jdu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bysme trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kum štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá, říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bysme mohli jít letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska. Představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Kadlička. A Kadliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Kadličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motýky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

přesně do krámu, abych si tam koupil kousek salámu. Prodavač se vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím taky veselý případ, utíká muž a má ruku takhle nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Are, are, are, are, kdo ti má každý rád? Are, are, are, are, kdo si dovedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Ale, ale, ale, kdo má každý rád? Ale, ale, dovedou rozesmát. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Ale, ale, ale, ale, kdo ti má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý, já nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, ale, ale, ale, kdo ti má každý rád? Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafe mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, ale, ale, ale, kdo má každý rád? Ale, ale.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivostí a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žertovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli.
4: Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal.
2: A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
5: Počkej, to je prima, jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, počkej, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a on už byl člověče mrtvej, ne, nebo jo, protože no zkrátka lidi říkali, že

0: Šmitková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
1: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Vole, co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well, léto jsem čas, totiž drazí kluci a holky. Vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy, ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl. A ten zavolal restauratéře, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. Ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pembertonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pemberton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl, John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl, John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord, šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal, mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: je s tebou.
1: Hej!
0: Pohni sebou, ty sukně vysoukej si, mama, a spoď se jak myš, hej, slyš. Mama, spoď se jak myš, ber kde ber, vypoď pro psinu plnej čber. Děti tvých synů i tvej

to, co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ne, ne, ani džin, džin, džin. S vodou můj miláček, plete si právo rápak. Takhle floj, flojdoj, flojdoj, flojdoj, flojdoj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by, co neměl, měl, měl, měl by, co chtěl, měl.

0: sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zmink.

0: věděl snad víc. O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes budeme mluvit o chvílích, které asi nikdo z nás nechce zažít. O konci vztahu, rozchodu nebo rozvodu. O okamžiku, kdy se společné my najednou změní na já a člověk musí hledat cestu dál. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Plánujeme společnou budoucnost, zvykáme si na přítomnost druhého, máme společné vzpomínky, místa, přátelé, děti, celý kus života. A potom může přijít chvíle, kdy je najednou všechno jinak. A právě na to se vás dnes chci ptát. Jak se po rozchodu nebo rozvodu dá znovu najít radost a naděje? Máte zkušenost vy, svůj vlastní, nebo znáte dobře příběh někoho vašeho blízkého, kdo si něčím takovým prošel? Co vám nebo někomu pomohlo v době, kdy bylo nejhůř? Rodina, přátelé, práce, začíná člověk víc sportovat, cestovat, změní prostředí, najde si nový koníček? Vzpomínáte si na okamžik, kdy jste si poprvé uvědomili, už je mi zase dobře, že se ráno probudíte a první myšlenka už nepatří tomu, co skončilo, že se zase dokážete na něco těšit? Dnešní noční linka bude nejenom o koncích, bude také o nových začátcích, o tom, že člověk může přijít o vztah, který pro něj znamenal celý svět, a přesto si časem vybudovat svět nový. 731 800 900, to je telefon na mě. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Tak do toho. Jsem Jarka Barboříková a budu moc ráda, když dnešní noc strávíte se mnou do 1 hodiny.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Nechceme zůstat sami, nechceme prožívat rozchod ani rozvod, loučit se s člověkem, se kterým jsme plánovali společnou budoucnost. Jenže život někdy rozhodne jinak. A když se to stane, stojíme před otázkou, jak se s novou situací vyrovnat a především, jak začít znovu. A právě o tom si budeme dnes povídat ve vysílání Českého rozhlasu. A vítám paní Lidku, která volá z Jižní Moravy. Liduško, vítejte. Vy už jste mi říkala, že to nemůžete říct, protože by to bylo nedlouho. No, musíme se dostat do 5 minut. Tak.
1: No, to my jsme kecali do ráma.
0: Zkusme to nějak zhrnout. Povídejte.
1: No, tak moje první láska začala v útlém věku, protože nás seznámila jeho sestra, s kterou jsem chodila do školy. Ano, jmenoval se František a ta jako ta láska byla tak než dosilná. Já jsem ho vždycky a do smrti a budu ho vždycky, pokud žiju a budu třeba mít ještě nějakou známost, srovnávat s ostatníma. Že jsme se znali vlastně od 15 let až vlastně do smrti, protože nevzali nikdy, ale chodili jsme spolu, pohádali vás, zase zasedali dohromady.
0: Liduško, já vás poprosím, stlumte to rádio.
1: Ano, ještě.
0: A potom nám teda vysvětlete, co se dělo. Vy jste se teda nevzali, kamarádili jste se, nebo jste byli partneri?
1: Ne, jsme spolu chodili, jak opravdu, to byla první a nejčistší.
0: Liduško, prosím, stlumte to rádio. Musíte stlumit rádio.
1: Už se stalo, no.
0: Dobře.
1: Takže, znáte to, první zamilování, že to vám nikdo nevene.
0: A teď mi teda řekněte, proč jste se rozešli.
1: Nikdy neumírá. No, protože já jsem to netušila nikdy až pár let před smrtí jeho, že jsem se to dověděla, co jsem byla vdaná dávno. A jsem chodili, nespolu chodili, ale on se ke mně nikdy nedovolil, jak dneska ti mladí, znáte to. Mají se 2 hodiny šup do postele, že? Takže ne, to pak za ručičku a pusu, to bylo všechno,
0: no,
1: jo?
0: Co jste se teda
1: ale
0: dozvěděla?
1: Ale opravdu jsme se měli rádi.
0: Později.
1: No, když já se potom poznala manžela, s kterým jsme byli 43 let, a toho mě vzal covid, bohužel, před 5 lety, no a potom, když se ta přišla, když ta jeho maminka mě měla radši, jak vlastní dítě, to sama řekla.
0: Tak už nás nenapínejte, Liduško. Co jste se dozvěděla?
1: Ta mě řekla vlastně, ještě je chudina, ta mě řekla, že můj otec tam byl u nich a že si prostě nepřál, aby jsme my dva spolu jako chodili. Nevím teda, proč on mě říkal vždycky František, že oni byli chudí jako proti nám, že my jsme byli jako jenom 2 sourozenci a jich bylo, on byl 9 dětí, druhý nejstarší, jako ne úplně nejstarší, ale druhý. No, a já jsem vždycky srovnávala s ostatní barka, protože maminka mě strašila. Říká, uděli si někde přivřeké stromu a uvidíš, jak znáš to. Já říkám, to je špat, že vidět, že ho nevzali. Takže jsem vždycky srovnávala s ostatní barka.
0: No, takže vy jste se rozešli, ale skutečný důvod jste neznala a po letech jste zjistila, že za vaším přítelem přišel tatínek a řekl mu, že si nepřeje, abyste spolu byli. Tak to muselo být po tolika letech silné zjištění, máte to hodně teda v srdci, na paměti, když vás to napadlo i právě u tohoto tématu a právě tento příběh sdílíte, tak to chápu, že je teda silná káva. Ten důvod teda možná ty finance, jak říkáte, říkáte, že to řekla jeho maminka, takže vlastně vy jste o tom spolu nemluvili.
1: Nikdy. Ne, mě to potom, on to potvrdil, a mě sám říkal, že jako jsme byli vždycky chudí proti vám, já říkám, ne, pak naopak si myslím, že jste byli bohatí o to, že vás bylo tolik. Sourozenců, že já jsem, to mě vždycky chybělo, já jsem vždycky mamince říkala, mami, ale to je nespravedlivé, víš, jsme jenom dva vedle, jako byli sousedovi děti, tam měli čtyři, jo, a tři babičky měli ještě, tak jsem vždycky říkala, naopak tě jsi byl bohatší jak já, protože mě právě ti sourozenci chyběli, my jsme byli jenom dva. Taky. To jste mě se nevzali, no, dala jsem z jiného, toho bral taky, jako měl nás rád, kde se stíkali, když jsem dojela do Karolinky domů, tak jsem ho nešla navštívit s manželem, takže nás bral.
0: No tak, Liduško, děkuju moc, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Bylo v něm kus smutku nad tím, co mohlo být, kdyby tehdy do vašeho vztahu nezasáhl tatínek. Tak vám přeju, ať na to dávnou lásku vzpomínáte s úsměvem na to, co je hezké, co jste prožili, jak říkáte, svého manžela potom jste našla. Tak opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Láska v mém životě.
0: Naslyšenou, paní Liduško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. Možná právě váš příběh ukáže někomu, kdo dnes prožívá těžké období, že i po konci jednoho vztahu může přijít nový začátek. Teď zaspívá Karel Gott, Darinka Rowlingsová, krásnou písničku Zvonky štěstí. 23 hodin, 13 minut, s vámi je Jarka Barboříková. Krásnou noc přeju.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ta dnes patří příběhům o chvílích, kdy v našem životě skončila láska, o které jsme si možná mysleli, že vydrží navždy. Jak jste se po rozchodu nebo rozvodu dokázali znovu postavit na nohy vy? Teď se ptám paní Lenky, která volá od Brna. Halo, halo, slyšíme se, Leni?
1: Neslyšíme, to se ztratilo.
0: No, tak byla jste s námi ve vysílání, ale jenom na moment, pak se to opravdu ztratilo, tak zkusím to tady napravit.
1: No, to se ještě já, to se
0: ano,
1: ztratilo.
0: Výborně. Teď vás slyšíme a slyšíme dobře, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Dobrý den, já mám takový příběh, že jsem poznala přítela, byli jsme spolu 20 let, jenomže já jsem ho ztratila, on mě umřel v necelých 63 letech. Ale on to tady nejde, předtím byl ženatý, manželka se na něho vykašlala, lítala za chlapama a prostě nevařila mu neprala nic a já jsem se ho ujmula.
0: Mm-hmm. Tak dnešní téma zní, jak jste se dokázali vypořádat s rozvodem nebo s rozchodem, tak váš muž tady odešel nikoli od vás, ale odešel tady do nebe, jestli jsme to pochopili dobře. Tak jaké ano. To potom bylo překonat tady tu
1: ztrátu,
0: těžkost?
1: To je těžký, protože to zemřel loni v prosincu a je to teprve 9 měsíců, co zemřel, tak to doposavat mi jsou těžko.
0: A kdo vám pomáhá? Nebo co vám
1: Nikdo,
0: pomáhá?
1: Nikdo, já jsem na to sama.
0: Jak to, nemáte žádné blízké? Rodinu, ne, přátelé?
1: Nemám. Protože se brácha se na mě vykašlal kvůli tomu, že on z začátku pil a teď se vůbec se mnou mluvit a já jsem ho to odnaučila.
0: No a naučila jste se tedy časem být sama? Nebo pro vás ta samota zůstává těžká?
1: Ano, tak mám problémy s chozením a s rukou. Já jsem po mozkové příhodě. Já jsem spadla a měla jsem krvácení silný do mozku.
0: Jsou chvíle, kdy se s manželem v duchu ještě povídáte?
1: No, jsou, mám tady jeho fotku a třeba rozjímám svíčku a povykládám si s ním a...
0: A dokážete si udělat radost i sama pro sebe? Máte nějaké cesty, jak se dostat vždycky z nějakého splínu? Co vám pomáhá?
1: Hrob každý den a... No, je to škoda, no, mohl žít. On spadl a zvolil si obratel jako v pátech, stavit zadu ten atlas a přestal mu fungovat mozek a srdce. Jenomže sanitka přijela, po druhý večer se mi volala, přijela ve 3:45, a on spadl na záchodě a oni otáhli jak slona a prostě mu oblížili, no.
0: Přemýšlela jste někdy nad tím, že by do vašeho života mohl vstoupit ještě někdo další?
1: Nepřemýšlela, zatím je to čerstvá rána, zatím ne.
0: Tak buďte tomu otevřená, protože ať to bude kamarád, partner nebo kamarádka, tak jakákoliv lidská blízkost je pro člověka dobrá, hlavně v těch chvílích, které prožíváte vy. No tak vám přejeme, aby každý ten den byl o něco veselější.
1: Mám přijet, že umírá, jak byl zapojený na těch přístrojech, tam byla ale 6,5 hodiny a při té příležitosti řekla jsem, Miláčku, já jdu brzo za tebou. Slyšel to doktor, no. Marika, co neděláte?
0: Leni, tak děkuju moc za tu otevřenost. Přeju vám, aby i život, kterým teď kráčíte sama, byl pořád hezký. Abyste našla spoustu důvodů k úsměvu a abyste kolem sebe našla ty, kteří vám pomohou. No, když budete chtít, jsme tady my, Noční linka. Kdykoliv zavolejte, my si popovídáme rádi. Ať se vám daří. To byla paní Lenka, která volala od Brna, toto je Helenka Vondráčková, která zaspívá písničku Taneční střevíce a pak se budu těšit opět na někoho z vás. Pojďme připomenout téma, to zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě více nevrhají žádný stín.
1: Moc hezká písnička, Helena Vondráčková. Za okamžik bude zpívat třeba Daniel Landa nebo kapela Damiens, ale teď textové příspěvky, které píšete na e-mail linka@rozhlas.cz nebo na naši webovou stránku nočnilinka.cz. Tak paní Alena, 58 let. Po 22 letech manželství mi muž oznámil, že odchází za jinou ženou. Myslela jsem si, že se mi v tu chvíli zhroutil celý život a už nikdy nebudu šťastná. Nejhorší byly večery, kdy jsem zůstávala sama doma a pořád přemýšlela, co jsem udělala špatně. Hodně mi pomohla moje sestra, která mě doslova vytáhla mezi lidi. Začala jsem s ní chodit na výlety, později jsem se přihlásila na kurz angličtiny. Najednou jsem zjistila, že se zase dokážu na něco těšit. Nového partnera nemám, ale po několika letech můžu říct, že jsem spokojená i sama. Kdybych mohla něco vzkázat člověku krátce po rozchodu, řekla bych mu, nechtějte po sobě, abyste byli v pořádku hned. Dejte si čas. Paní Aleko, děkujeme za ten příběh. Možná ta poslední věta stojí za zapamatování. Některé věci zkrátka potřebují čas. A pan Petr z Prahy nám poslal, po rozvodu jsem zůstal sám v domě, kde jsme s bývalou ženou vychovávali dvě děti. Ze začátku mi každý kout něco připomínal a vážně jsem přemýšlel, že dům prodám. Nakonec jsem to neudělal a místo toho jsem začal měnit věci kolem sebe. Upravil jsem zahradu, pořídil si psa a po letech jsem zase vytáhl kolo. Právě na cyklistickém výletě jsem poznal partu lidí, se kterými jezdím dodnes. Novou lásku jsem nehledal, ale před 2 lety přišla sama a dnes mám vedle sebe ženu, se kterou je mi moc dobře. Zpětně vidím, že rozvod nebyl konec mého života, i když mi to tak tehdy přepadalo. Byl to konec jedné jeho části a začátek jiné. Děkujeme i panu Petrovi, je to hezká připomínka toho, že nový začátek někdy přijde právě ve chvíli, kdy už ho třeba přestaneme usilovně hledat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ono se říká, že čas zahojí všechny rány, jenže ve chvíli, kdy nás někdo opustí, tomu často příliš nevěříme. Kdy jste vy pocítili druhou radost ze života? Volejte noční linku.

0: Dobrý večer, máme 2 minuty po 11:30. Někdy za sebou zavřeme jedny dveře a dlouho netušíme, jestli se před námi vůbec nějaké další otevřou. Co vám po konci vztahu pomohlo uvěřit, že život může být zase hezký? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A povídat se s námi bude paní Marie z Pardubického kraje. Vítejte.
1: Dobrý večer. Mně před 13 lety zemřel manžel. Nikdy bych si nepomyslela, protože už mě bylo 70 roku, tak nikdy jsem si nepomyslela, nebo 70, ne, ještě nebylo, 68. No a nikdy jsem si nemyslela, že bych s někým znovu začala prostě nic, protože byl hodný, byli jsme spolu 48 roku skoro a říkala jsem si, teď už bych si s nikým prostě jako nezačínala, nemá to cenu v těchto letech. A po 4 letech úmrtí byla jsem z toho taky celá pryč, jak ta paní Lenka říkala, nešťastná. No a šla jsem na rehabilitaci a tam byl pán, který měl po operaci druhý kloub. No, tak jsme tam jako začali chodit na venek, ale nejenom my dva. Taková ta naše partička, jako jsme chodili na kafe a na zákusek. No a on mi řekl tenkrát, byl taky vdovec a byl vdovec rok. No a on mi tenkrát říkal, že až přijede domů, že se přijede podívat, kde bydlím. Já jsem tomu nevěřila, protože to bylo 50 kilometrů. No a on opravdu za 14 dní přijel. Měli jsme spolu krásných 9 let, opravdu pěkných, ale jako jsme spolu nežili, nebydleli. On měl barák a bydlel tam s dcerou a já jsem u syna taky, jako máme barák, tak jsem bydlím se synem. No bohužel, co vždycky přijel v sobotu, protože měl i slepičky a to, tak to tam nemohl nechat samotný. Tak buď to jsem tam třeba já, když pro mě přijel na týden, třeba jsem tam byla týden, uklidila jsem mu tam všechno a vyprala prostě. Jako se mě to líbilo, že ani spolu nebydlíme, že prostě mám takový jako volnost, nemám takový povinnosti už. No a co čert nechtěl, oslavil v září loni 80. a přesně za měsíc umřel. Bylo to další rána, protože normálně jsme s tím nikdo nepočítali, ale jako dobrých těch 9 měsíců...
0: Počkejte,
1: jako pěkné,
0: let nebo měsíců?
1: 9 let, já říkám měsíců. Ne?
0: Jednou jste řekla let a teď měsíců, tak
1: ne,
0: jenom abychom si to upřesnili.
1: 9 let.
0: To zní
1: líp. 9 roku krásných. No,
0: přesně tak, to je vlastně krásný příběh o tom, že láska může do života přijít ještě jednou, i když ji člověk vůbec nehledá. Mrzí mě, že tady odešel, ale byl to vlastně zázrak, že jste potkala 2 takové muže svého života.
1: No, ano. Říkám, nikdy nikomu...
0: To někdo nepotká třeba ani jednoho za celý život.
1: Aby neostával sám, teď nemusí s ním bydlet, prostě povypráví si toho za celý týden spolu dost a zas to jde dál a prostě už teď bych nikoho nehledala, že jo, protože mě přes 80. A kdyby ta paní Lenka chtěla na mě číslo telefonu, tak ho klidně dejte. Já bych ji z toho rozmluvila trochu. A ona je ještě po mně, zase proti mně mladá. A nikomu nedoporučuju. Když by měl možnost, ono dneska je těžko sehnat v tomhle letech někoho. Jako prostě, když je někdo už starší, tak ať to je pán, nebo akor dneska v té době, když jsou sami ty takový podvodníci a všechno možný. Ale prostě najdou se. Tohle to bylo, jakože jsme se přímo viděli a jinak nechtěla jsem nikdy nikoho, prostě kdyby mě někdo někdy řekl, budeš někoho mít, nevěřila jsem tomu a opravdu příjemné všechno, prostě jsme si tam asi padli do oka a opravdu přijeli, když jsem tomu nevěřila, bylo to 50 kilometrů, tak jsem tomu ani nechtěla věřit. Ale opravdu každý týden semka jezdil.
0: No, možná právě toto si z vašeho příběhu můžeme odnést. Nezavírat dveře předem tomu, co ještě může přijít. Člověk nikdy neví, koho potká a jakou hezkou kapitolu mu život ještě nachystá.
1: A kdyby ta paní Lenka se mě ozvala, byla bych ráda.
0: Tak vydržte na telefonu, já si od vás vezmu telefon a uvidíme, jestli vás dokážeme propojit. Naslyšenou, paní Maria.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

dýchať zapomenú, srdce bolaví. Hora a síť od rána

0: To byl potlesk pro Daniela Landu. Za 3 minuty máme 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes si povídáme o tom, co přišlo potom, když první smutek z rozchodu a zklamání začaly pomalu mizet. Přinesl vám rozchod nakonec do života něco, co byste bez něj možná nikdy nepoznali? Paní Marie je s námi, dnes je to sama Marie. Tentokrát voláme, nebo voláte někde od Prahy, pamatuju si to dobře?
1: Ano, z Černošic ubytovny.
0: Vítejte ve vysílání a povídejte, co máte k tématu.
1: Já vás všechny zdravím, přeju příjemný večer nebo dobrý den. Já vám teďka povím, opravdu se to stalo. Já prostě, abych byla třeba včas v práci, tak jsem byla různě po podnájmech a privátech. A ten první, to jsem byla u rodiny, kde měli 2 holčičky, 2 chlapečky. Ta paní neměla kus ruky po úraze a ten pán měl, tím se narodil, dětskou ruku. A já jsem jim tam jako pomáhala, jo, a ten pán časem začal pít. Prostě tu rodinu už nemohl zabezpečit, začali se hádat. Jo, a co teďka? Takže i policajti tam kolikrát byli a dopadlo to tak, že nakonec ten jeden policajt si tu paní vzal a měl s ní, ona mu dala syna potom ještě. Takhle to dopadlo. To je opravdu pravda. Tohle se stalo. Tak tam dlouho chodili dělat pořádek, až si ji odvedl i s těma dětskama, vzal si ji a měl s ní kluka. Takže ona začala úplně nový život, úplně jiný, a pak se měla dobře. My jsme nechodili po bazarech, aby jsme sehnali na dítě kočárek a tak dále a tak dále. A pokud jde o mě, když umřel partner, já jsem se z toho nikdy nedostala, bohužel byl to druhý partner, ale držela mě práce a prvnímu partneru, ale jsem vděčná, i když jsme se rozešli, vypadalo to všechno, že to klapne, neklaplo. V tom druhém případě to vypadalo, že to bude špatný, počítala jsem, že se třeba rozejdeme. Vydrželo to 25 let do jeho smrti. Ale tomu prvnímu partneru jsem vděčná, protože já jsem předtím měla napadení. 2x, 3x to bylo takový horší. Byla jsem prostě v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Jo, to ranní stávání, ty noční a chození kolem ty trati a takhle. A, takže já jsem...
0: Paní Marie, máme to pochopit tak, že ten manžel vás napadl, ten první partner, anebo někdo cizí?
1: Ne, to byl cizí. Mm-hmm. První partner byl dobrý, ale nechtěl moji matku, když byla nemocná. Já jsem se ho neptala, já jsem si ji dovezla do jeho bytu, měli jsme před svatbou a prostě jsme se radši pak rozešli. Buď on nebo matka, tak matka. Matka to vyhrála.
0: No to
1: takhle,
0: je
1: jo, ale stejně tomu prvnímu jsem vděčná za to, jo, že to takhle se mnou zkusil, protože jak říkám, já jsem předtím byla napadená, nedošlo teda úplně k tomu nejhoršímu, jo, ale já jsem byla vyšokovaná, já jsem se těch mužů bála. Teď jsem nebyla nic moc, byla jsem nespolečenská, takže já bych zůstala úplně sama. A on mě vlastně z toho vytáhl. Jo, ale potom bohužel jako se to stalo s tou maminkou a já jsem se musela rozhodnout. Předtím jsem stála při něm, no ale pak, když bylo tohle, tak jsem se postavila na stranu té matky. Sehnala si svůj byt.
0: Dobře, paní Marie, a mluvili jste potom s tím partnerem někdy v pozdějším období? Řekl vám třeba někdy, že toho lituje?
1: No takhle, on byl o 14 let byl starší než já. Nebyl vyžilý, já jsem se tenkrát hodně spletla. Já jsem chtěla někoho prostě, aby byl na tom podobně jako já. Jo, no my jsme se vydávali, ale radši jsem nechtěla. Já jsem pak měla velice hodního partnera. Já jsem vydržela být akorát rok sama po tom rozchodu. Jo, a pak jsem měla toho druhého a ten mi to úplně všechno vynahradil. Ale bohužel dávali mu 3 roky života a byla jsem s ním 25 let, ale nevzali jsme se nikdy. Děti jsme neměli. Jo, takže já jsem se začala tahat po těch ubytovnách, privátech, mě držela ta práce akorát. No, já jsem se toho nedostala. A pokud teda, tak ať se ty ženský toho nebojejí. Jo, ty starší pánové, tam už musí být opravdu láska k tomu chlapovi. To už není na nějaký sex. Akorát u někoho třeba jsou výjimky. Jo, ať se toho nebojejí, ono je spoustu jiných prostě...
0: To je hezké povzbuzení, Marie. Já myslím, že vám rozumíme. Můžou si prostě najít nějakého parťáka do života. Jste teda důkazem toho, že když jeden vztah skončí, vůbec to neznamená, že člověka už nic krásného nečeká, a právě naopak. Krásných 25 let na vás čekalo. Děkujeme za milé povídání, za návštěvu. Zachovejte dál přízeň Noční lince. Poslechněte si kapelu Damians a taky příběhy ostatních. Loučíme se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Asi každý se s rozchodem, s rozvodem vyrovnává jinak a žádný univerzální návod neexistuje. Co zabralo právě u vás a co byste dnes doporučili někomu, kdo má čerstvě zlomené srdce? Volá pan František ze Židlochovic. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlase a zdravím všechny posluchače do Čelinkýho rádia.
0: Děkuji, no. Povídejte.
1: Dívejte se, já vám to řeknu asi tak, podle mě, my už jsme s manželkou 64 roku, my jsme se nikdy nehádali, nebo nedohadovali jsme se o nějakým rozvodu, nebo jo, to u nás nikdy nepadlo. Já si myslím, že jsme si každý dělali v té rodině svou práci, manželka doma, já zase se po té práci, jo, po těch kuškách, tak jsme si každé dělali svoje a hlavně si myslím, že nám to pasovalo v ložnici, v posteli. To, víte, kdo by se tomu zasmál, ale je to důležitá věc. Neodporovat si někdy něco takového, jo, když by to na nás přišlo. Takže tam já podle mě to byl hlavní důvod, že nám to vydrželo, ale samozřejmě už nás to opustilo, tady ty hradovánky v posteli, ale dávám tomu takový prostě důraz, tam to musí pasovat, v každém případě. Myslím si, že hodně lidí se rozvedlo kvůli tomuto, jako jo, kvůli tomuto důvodu, no, takže takhle to vidím. Moje jako to dlouhé trvání toho našeho manželství, jo?
0: Dobře, Františku, můžete si stlumit to rádio? Já jsem si říkala, až bude nějaký příznačný moment, že vás o to poprosím a než to stlumíte, tak řeknu, no tak, jak bych to řekla, tak kulantně, partnerská chemie zkrátka musí podle vás fungovat.
1: Ano. Tak furt si máme rád, já si myslím, já mám babičku rád, protože když vidím, že jak chátráme, jako majo, už ještě bych rád překonal všechny ty nemoci starých lidí, jo, no už začínáme trochu hůř chodit, víte, a doby, co nás ještě čeká, necítím si na to, že bych měl zítra umřít, jo, ale může se stát všechno. Ale klidně bych rád překonal všechny ty nedohy starých lidí, no, prostě být tady co ne, když už, už je nám taky do roku, že 84, no, tak takový ty, víte, já to, když to sledu, ty lidi z kulách spadne, zlomí si kliční kost, zlomí si takhle a pak s tím marodí, jo, no. My zatím těch nemocí, těch tady lidí nemáme, takový ten cukr trochu cholesterol a to chození, jo. No, jinak si myslím, že dobře vidíme, dobře slyšíme a...
0: A dobře se k sobě chováte, Františku. Já bych možná ještě dodala jedno pravidlo, nikdy nenechat slunce zapadnout, když ještě nezapadla hádka. Do západu slunce by měl být doma, zase mír se říká. No. Tak děkuju za to sdílení, za tu hezkou upřímnost. Ať se vám daří, ať u vás doma všechno funguje.
1: No, snažím se manželce stále hodnej, víte, a když to trochu najevo, že mám rád, no a tak, no. Tak jo, tak děkuju, dobrou noc, ať si, Jarušku.
0: Je minuta po půlnoci, za okamžik odstartujeme další hodinu noční linky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je před námi druhá vysílací hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barbuříková a budeme si opět povídat o tom, jak po konci jednoho vztahu znovu najít radost, naději a časem otevřít dveře i někomu dalšímu. A už první hodina ukázala, jak rozdílné mohou být vaše příběhy. Někdo zůstal sám, někdo potkal novou lásku ve chvíli, kdy ji vůbec nehledal. A zazněla tu i jedna pěkná rada, nezavírat dveře tomu, co nám život ještě může přinést. Jak to bylo u vás? Co vám pomohlo znovu se těšit, důvěřovat, žít naplno a třeba se i zamilovat? Volejte mi do noční linky 731 800 900. Druhá hodina našeho společného povídání začíná právě teď. Je s vámi Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci. Konec vztahu může člověku na nějakou dobu vzít pevnou půdu pod nohama. Kdo nebo co vám tehdy pomohlo najít jistotu a chuť jít dál? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Václav, který volá do zlínského studia z Berouna. Václave, teď jsme ve vysílání, až teď. Začínáte.
1: Takže poprvé jsem se ženil v 21 letech. Měli jsme syna a dceru. A po 12 letech manželství, první manželka, zjistila, že si v životě nic neužila. Takže po takovým dalším dvouletým trápení jsem požádal o rozvod a okresní soud tenkrát za hlubokého komunismu mi do vlastní péče přisknul 8letého syna a 11letou dceru. 17 měsíců jsem byl máma, táta na plný úvazek.
0: Václav, můžu se doptat, i když je to teda brzo, obvykle se ptám na konci, jak to, že vám je dali do péče? Nebylo to tehdy běžné, ne?
1: Prosím, ano, nebylo to běžné, ale říkám znovu, že manželka po 13 letech zjistila, že si v životě nic neužila. Takže začala užívat.
0: Takže nejevila jakoby zájem, takže šli k...
1: Tak no moment, já budu povídat chvíli, vydržíte.
0: No, promiňte.
1: Ano, já vám vydržím. To vysvětlím za chvilku poznáte proč. Jo?
0: Dobře.
1: Takže po 17 měsíců jsem byl máma, táta, vařil jsem, odolával v paneláku se 7 bytama útokem různých babiček a tak, který se pak dokázali, nebo kterým jsem dokázal, že umím uvařit i dobrou kaši a další věci. A pak jsem se jednou dostal do takového trošku mírného povídání, možná trochu i sporu s paní učitelkou mého syna. Byl jsem za ní ve škole, chvíli jsme si povídali, půjčil jsem jí kapesník, pak jsme se sešli na druhé povídání o knihách, o takovýchhle věcech. Nakonec vám můžu říct, že s tou paní učitelkou jsme letos na MDŽ 8. března oslavili 41. rok manželství. Manželka měla dvě děti, já jsem měl dvě děti a naše další druhé manželství mělo dohromady 4 děti. Dneska jsou to teda dospělé lidi, ale celou dobu, co jsme spolu žili nebo co žijeme, jsme neměli jediný problém v tom, že moje děti, tvoje děti, byly to naše děti. Všechny manželka, díky tomu, že byla učitelka, krásně vychovala. Děti mají dneska velice slušné povolání a já vám můžu říct, že jste se ptala, proč tenkrát soud rozhod? Můžu odpovědět?
0: Ano.
1: Když vám řeknu, že jsem 40 let ženat a manželka, respektive máma, no máma, já říkám rodička, prvních dětí je 40 let neviděla.
0: No, to mě teda teď úplně posadilo.
1: Takže,
0: na zad... no.
1: Takže tady máte to vysvětlení, víc povídat nebudu. Hmm. Já nemusím a nechci. No, to už jsem dávno všechno zapomněl.
0: Rozumím, jsem... ale toto je teda něco. Vy jste nespojili jenom dva životy, ale rovnou dvě celé rodiny. Vy dvě děti, ona dvě děti a najednou vás bylo 6. To musela být velká změna. Z nuly na 100.
1: Tak jsme tak báječně, tak jsme si to užili. Dneska máme teda všechny děti vdaný, dvě jsou, nebo daný ženatý, jsou v cizině, ale všichni mají velice slušné životní postavení, takže to všechno zase díky té mé manželce, s kterou teďko žiju a s kterou se připravuju a zítra ráno odjíždíme na 4 týdny do lázní.
0: Teda.
1: Jo.
0: Tak vám přeju, ať vám ta vaše velká rodina dělá pořád radost a děkuju, že jste zavolal do dnešní noční linky. Moc si užijte s manželkou lásky.
1: To je divadlo, ale i cestování, takže jsme za těch 40 let poznali 21 států světa.
0: Klobouk dolů. Václave,
1: no.
0: Opatrujte se, zavolejte
1: tak
0: zase.
1: Já ještě musím říct jednu větu. Já jsem pracoval a manželka vychovávala.
0: No.
1: A do dneška jí za to musím být vděčný, stejně tak, jako jsou děti.
0: Fungovalo to, dokázali jste se zžít a bylo to asi podle představ
1: vás tak.
0: A tak
1: ano,
0: to má být. Každému
1: tak.
0: Pasuje něco jiného.
1: byli jsme jedna rodina, která měla čtyři rovnocenné děti. Děti dneska mají bráchu, ségru, ani nevíme, jak tady komu patří.
0: Dobře. Opatrujte se a přeju krásné.
1: Vidíte, že se ten váš dnešní název toho povídání skutečně naplnil celým životem.
0: Mm-hmm. Ano, já jsem za to moc vděčná. Snad tady někdo bude absorbovat tu naději a tu inspiraci do svého vlastního života. Vám přeju ještě spoustu společných radostí s manželkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte, přejeme vám krásnou noc.
1: Dobrý večer, já jsem se zbudila na vás dneska dost dlouho. Slyšela jsem poslední příběh.
0: Ale dovolala jste se, to je dobře. Mluvíme o tom, co nás dokáže po rozchodu nebo po rozvodu opět vrátit do života. Tak jaký je váš recept?
1: I byl teda nádherný ten příběh, ale vůbec mu ho nezávidím, pánovi, přeju ho. Já to řeknu krátce. Já jsem měla to štěstí, že jsem se svým manželem žila 62 let. Od 63 by láska trvala, od 6 měšťanky. A nikdy nás nenapadlo, nikdy. Opravdu nikdy. Ne, že by bylo, nebyly nějaký dohady nebo něco, obyčejně kvůli hloupostem nebo kvůli dětem něco. A řekl, že nás jsem všecko doma zkazila, děti a kočky, psi. A já jsem vždycky se smála a říkala jsem nejvíc tebe nebo takový. Ale jenom to řeknu krátce, že když jsme spolu 62 let, když mě zemřel, šlo to strašně rychle. A v té době už by mě, když mě nám bylo přes 80 let, tak mě jako nikdy už nenapadlo, že bych něco scháněla. Ale víte co, je to štěstí, když se to povede po druhý, ale já si myslím, že nejlepším štěstím pro mě bylo, že jsme to tak dlouho vydrželi, i když teďka to je. Teďka už to je takové, na to vzpomínáte, ale opravdu je na to dobrý všecko, i když jsme opravdu
0: rozumíme,
1: jsme si pocestovali, prožili jsme to krásně a nelituju toho, musela jsem si na to zavolat. Je to nádherný, když se to dá vydržet. Já nevím, jestli bych měla odvahu něco dalšího začínat. Ovšem, věřím tomu, že kdyby mě bylo málo, že asi bych, ale měla bych z toho strach. Přeju každému, komu to vydrží. O to horší to pak je, když se musíte rozloučit. Když člověk pak je 6 let už vdovou a musím schánět kamarádky a mám 7 pravnoučat a takže mám teda starosti, radosti a myslím si, že dneska ty mladí lidi to berou lehčejc, já nevím. Já když vzpomínám na svou třídu, na svý spolužáky, tak abych vám řekla pravdu, tak většina z naší třídy, nebo snad nepamatuju, asi jeden nebo dva se rozvedli, jinak to prožili všechny. My jsme byli snad jinakši tenkrát. Nevím, nedovedu to pochopit, ale bohužel. Tím bych asi skončila.
0: Dobře. No tak vy jste vlastně tu svou velkou lásku našla, prožila, dnes už nikoho hledat nepotřebujete. Důležité je, že jste našla způsob, jak být spokojená i sama se svou širokou rodinou.
1: Ano, ano. Musí mít ovšem oba dva, nesmí být jeden, že se hnedka urazí a hned je konec, ne. A naučila jsem se to, že jsem věděla, kdy nemám mlčet, ale můžu mlčet a kdy jako prostě si to říct, až když se to srovná za chviličku. A nikdy to netrvalo dlouho. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám, když se stačím zbudit. Obyčejně se budím na 11:00, dnes to bylo na půlnoc.
0: Dnes jste se vzbudila, ještě k tomu i dovolala. Tak zase příště. Naslyšenou, paní
1: Mějte Marie. Se moc hezky, nashledanou a všem přeju dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce Králové, toto je Věra Špinarová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Povídáme si o žárlivosti. Povídáme si o tom, že znovu někomu otevřít svoje srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali třeba tu žárlivost nebo strach, nebo to, že další vztah může skončit stejně špatně? Jak znovu najít radost po rozvodu nebo po rozchodu? Na to se ptáme i...
1: Jaruško.
0: Ano, paní Vlastinky. Už jste ve vysílání, povídejte, co máte k tématu. Co jste prožila, nebo někdo z vašich blízkých, o čem chcete vyprávět?
1: Paní Jaruško.
0: Ano, už jsme ve vysílání, povídejte.
1: Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře.
1: Já vás špatně. Tady je Vlastina z Krnova.
0: Povídejte.
1: Já vás zdravím všechny. A pozdravuju, prosím vás, Pepina na Valachy a vítám jeho paní zpátky z nemocnice. Operace dopadla dobře, přeju hodně zdravíčka a radosti s manželem. A teď bych k tomu tématu. Brala jsem se, nežme... Já jsem měla 22 roku a byli jsme spolu 22 let. Po 22 letech jsme se rozvedli, protože manžel si našel přítelkyni a mě zůstalo 4 děti a jeden je 6000 chlapec, kterého jsem vychovávala. No... Tak jsem si našla druhýho, asi po 8 letech, ale bohužel to se mi zabil v autě a zůstal mě syn po něm. No, tak jsem to doklepala, jsou na důchodě, jsou na vozíku, je mi velice smutno a nejbýt Českého rozhlasu Olomouc a vás noční linku, tak nevím, co bych dělala, protože vy mě držíte při životě.
0: Můžeme dělat společnost, že nám to dovolíte. Hlavně jsme také rádi, že se zapojujete, že třeba teď voláte do noční linky. Soutěžíte taky s námi, vyhráváte?
1: Ráda bych, kdybych ještě potkala nějakého přítele, ale dostala se na vozíku, tak nevím, jestli by někdo měl zájem. Jestli by se toho neleko.
0: Já myslím, Vlastinko, že určitě ne, protože nějaké takové vzájemné sdílení nemusí být o fyzické kráse nebo fyzických schopnostech, ale úplně o něčem jiném, o té lidské blízkosti. Takže
1: bohužel.
0: Nějakou cestu, kdybyste našla, jak na to, tak to by bylo prima.
1: Špatně slyším, Darunko, já vás neslyším skoro.
0: My slyšíme každé vaše slovo, nebojte, Vlastinko, slyšíme moc dobře.
1: Jo.
0: Tak kde vám najdem toho parťáka? Co? Kde se hledá parťák? Podle vás.
1: No, přijmula by partnera, jako by to neodluje alkoholu. To je největší nesvár. Proto jsem se rozvedla a se 4 dětma, zůstaly mi 4 děti. A pak kolem panáku se batol takovej opuštěný chlapeček, měl 3,5 roku. Já jsem se ho ujala, nakonec mi říkal maminko, vyučil se a šel do světa, že jeho tatka je v Ostravě, že mu našel práci, on se vyučil jako zedník. No a bohužel dostal s ním, a nevím vůbec, kde zůstal, jak zůstal, co se s tím stalo, vůbec nevím nic. Ani on, ani ten otec nedal vědět.
0: No, tak to by bylo krásné vypátrat ho a třeba se s ním znovu sejít. Třeba dokážete najít způsob, jak to udělat. Vlastníko, překročili jsme čas, musíme se rozloučit, dopovídáme si to příště, co říkáte? A se mi teď řeknete, že mě neslyšíte, jako skoro pokaždé, tak víte co, pustíme si písničku a já zkusím ještě mimo éter si s vámi popovídat, jestli ta spojení bude lepší. Jaromír Nohavica, jiné to nebude. V noční lince Českého rozhlasu.
2: Zdá se mi, jako bych házel hrách na stěnu, ať dělám, co dělám, včerejšek nedoženu, a to, co mi zítřek přinese,

Jeden rok a nebo už jen den, na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncem nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

0: krásně mu to hraje a zpívá. To byl Dalibor Janda, Vchází bez vyznání. Posloucháte dál Noční linku Českého rozhlasu a pokračujeme v tématu, co nás dokáže po rozvodu nebo po rozchodu vrátit zpátky do života. Rozchod neznamená jenom ztrátu partnera. Často se s ním mění celý náš dosavadní svět. Jak dlouho vám trvalo, než jste se vytvořili život, ve kterém vám bylo zase dobře? Na to se teď ptáme paní Ivetky z Olomouce. To je další naše posluchačka, další volající.
1: Ano, děkuji. Já zdravím všechny lidičky, krásnou noc a chtěla bych říci, co má se státi, stane se. Já jsem se vdávala v 19. Jo, už jsem to říkala do noční linky jedno, měla jsem dvě holčičky, manžel studoval 5 let, já jsem fakt živila rodinu, pak měl rok vojnu. Já jsem ten vztah držela 32 let, protože jsme žili za komunismu a tenkrát se opravdu to tak bylo, že děti z rozvedených manželství se nedostaly na žádnou školu. Tak já jsem držela ten vztah, já jsem se vdávala z lásky tedy a myslela jsem si, že vydržíme spolu celý život. Ale to jsem si jenom myslela, bláhově, jako mladá holka. Já jsem to držela 32 let, kvůli těm dětskám, jo? Aby ty holky se dostaly na školy. Taky se dostaly. Díky mně. Oni to nevidí, nechápou, jo? Oni to dnes nevidí. To je jedno. Oni vystudovali obě dvě vysoké školy. Ta jedna má 2 univerzity v Americe. Právnickou univerzitu. Vystudovala trestní právo. Druhá vystudovala, ta plakala, že se nedostala na práva, protože byly dvojčata, že? Takže ona, jedna se dostala, ta druhá plakala, 3 roky byla doma, brečela, že se nedostala taky na práva. Já říkám, tak umíš anglicky, tak zkus něco jiného. No,
0: tak zkusme se vrátit říkám, k tématu. Říkám,
1: k tématu, ano. Uh-huh. Takže nakonec jsme se teda rozvedli, já to zkrátím. Holky vystudovali, obě dvě mají výšky. Vysoké školy, mají dobré zaměstnání. Nakonec jsme se tedy rozvedli, já jsem se nechtěla rozvádět, ale manžel si dělal, co chtěl, řeknu to do éteru, ten si dělal, co chtěl, na nic se mě neptal, lítal po světě a tak dále, surfoval, no, tak jsme se rozvedli a teď chci říci, já jsem zůstala sama, jo, a teďka taková ta nejistota, že, v té duši. A potkala jsem jednoho pána, a s ním mě seznámil můj Belgičák černý, když jsem byla v tom stěhování, jo, tak mě s ním seznámil, v hospodce bylo vedro tenkrát, léto červen, to byly vedra, tak já jsem si šla tam do jedné hospodky dát pivo, říká si dám pivo, já už na všechno kašlu, už jsem ten život vzdávala. A ten Belgičák na něho vyskočil, já říkám, co to děláš? Jo, na něho vyskočil v dobrým, ne, že by ho chtěl pokoucat. V dobrým. A říkám, co to děláš dolů? A ona se známil a my jsme potom žili několik let s tím pánem. Jo, my jsme se vytáhli z Brindy oba dva. Já jsem byla sama, on byl sám. Já jsem ho vytáhla z ubytovny a potom říkám, nebudeme žít spolu, že bychom dali ty příjmy nějak dohromady, ať co nemáme všechno tak drahý, tak jsme spolu žili asi, já nevím, 13 let nebo 10 let. A potom on furt taky lítal, jo, on byl takovej nevyrovnaný, hrozně, já jsem chtěla zázemí, jistotu a on byl takový rozlítaný, on měl takový nálady, on vždycky utekl třeba na 4 dny, pak se zase vracel a já jsem byla taková nejistá. A teď jednoho dne jdu do železářství, poslouchejte, co se mně stalo. No. Fakt, co má se stát, stane se. Já jsem si šla kopit lavor, stála jsem v tom železářství a říkám, berete karty? Ona říká, ta vedoucí. Ne, nebereme, naproti máte bankomat. Říkám, dobře, tak já tam půjdu. A tam stál jeden pán a on říká, nikam nechoďte, já vám ten labor koupím. Říkám, no to nemůžete. A ta vedoucí, no to nemůžete udělat, to nemůžete udělat. Stál 176 korun. On říká, ne, já ji ho koupím. Světle zelený, krásný labor. On mě ho koupil a do dneška jsme spolu, jakože se navštěvujeme, já jsem ve svém, teda on je ve svém. On si mě chce vzít za ženu, ale já pořád váhám a já jsem kozorov od nás, to je takový svobodomyslný znamení, jo, že mám ráda ten vzduch, tu volnost, jo, přitom hledám zázemí. Takže do dneška jsme spolu, on mě strašně pomáhá, má mě rád, i finančně mě jako drží, jo. Když potřebuju peníze, on mě fakt jako půjčí, dá, ne půjčí, on mě dá prostě nějaký finance. Já mám 3 pejsky, jo, navštěvujeme se, prostě mě má rád, jo. Takže tak jsem dopadla a když poslouchám ty příběhy těch lidí, úplně pláču, jo, to je nádherný, co říkal ten pan František, jo, 64 let spolu. Tak jsem si to představovala, když
0: takže
1: jsem si brala
0: pochopila jsem to, že vy jste vlastně dala šanci hned několikrát, 3x.
1: Mm-hmm.
0: Každý z těch vztahů byl úplně jiný, možná ty 2 si byly malinko podobní, ti muži.
1: No,
0: takový,
1: no. Ne, ten druhý, ten byl nevyrovnaný hodně. Mm-hmm. A teďka mám muže, co mě fakt má rád, opravdově, a pomáhá mi. Sice nejsme jako manželé, já žiju ve svým, já jsem tady u lesa sama, s pejskama na dědině, on žije ve svým, jo, on bydlí ve Slavonině.
0: Máte každý to svoje. Takže to chtělo několik životních pokusů, ale nakonec přišel ten pravý. To je krásné. Já děkuju, že jste se nám svěřila, že jste zavolala. Bohužel jsme přetáhli čas, Ivetko. Já jsem se vás snažila trošku popohánět, ale myslím si, že jsme řekli všechno. Vidíte, dobrali jsme se cíle.
1: No.
0: Tak to je hlavní.
1: Děkuji.
0: Krásný noční čas přeju. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Znovu někomu otevřít srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké.

0: starší ženy. Ve 20 letech jsem potkal starší ženu, bohužel, ale mě využívala jenom, protože chtěla získat majetek po mém otci a prostě peníze z vejplaty a podobně. Po 8,5 letech prostě jsem se s ní rozešel. Potkal jsem kamarádku invalidní, ve vztahu přímo nejsme, ale ona je invalidní, protože přežila vlakové neštěstí, které zažila v 95. roce u Poličky. Aha. A pomáháme si vzájemně a jsme si dost blízcí, jako. Takže jako na vztah jako takovej už nemám i díky mému zdravotnímu handicapu, který bohužel mám po létech, ale vrátil jsem se k svému otci, když mě bývalá přítelkyně rozkmocila a máme dobrý vztah. S celou rodinou jsem se dal dohromady. No a jsem docela až na to zdraví teď relativně spokojen.
1: No tady až já můžu se zeptat teda na tu osobní otázku, o kolik let byla starší ta paní?
0: O 29.
1: No tak teď bylo trošku ticho. No. To je dost,
0: no. A dneska říkám, mám tu kamarádku a jsme spokojení, no. Pak mám svýho tátu, který ho mám moc rád, jako. A mrzí mě, že právě jsme byli rozmocení a dokonce jsme spolu vedli i soudní spor o nemovitosti a všechno se zahladilo, jako.
1: Mm-hmm. A to teda
0: klobouk dolů. Táta věděl, že zatím já nejsem a prostě mě přijal s otevřenou náručí opět.
1: Tak to je moudrý tatínek. Protože to musela být pro něj velká rána, prožívat teda nějaké takové trauma, ale on se na to dokázal teda povznést a dokázal
0: říkal,
1: to vidět
0: pro mě nabrečil.
1: No tak to chápu a je úžasné, když se dají takové vztahy napravit. Já si myslím, že to je obrovskou inspirací pro naše posluchače, protože mnozí nemají ideální vztahy se svými dětmi, my o tom mluvíme často tady. Tak je krásné slyšet, že to jde po letech napravit.
0: A ta kamarádka Markéta z toho vlaku osudného, který 24. června 1995 havaroval u Poličky, tak je velkou oporou.
1: Ano. To si myslím pamatujeme. Tak děkuju vám za vaši přízeň. Zavolejte zase příště, když bude téma, které vám sedne. Vytočte noční linku a přijďte.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: To byl pan Tadeáš. Je 1 hodina ráno a naše dnešní noční linka se uzavírá. 2 hodiny jsme společně sdíleli příběhy o lásce, které skončily o ztrátách, samotě, ale především o odvaze znovu se nadechnout a jít dál. Děkuji vám za otevřenost, za vaše vzpomínky i za chvíle, kdy jsme se společně zasmáli. Možná si z dnešní noci odnesete jedno. Nový začátek nemusí přijít hned a nemusí vypadat tak, jak jsme si představovali. Ale nikdy nevíme, co hezké nás ještě někde čeká. Od mikrofonu ve zlínském studiu se s vámi loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou, krásnou noc, milou neděli a hlavně, ať máte ve svém životě pořád na co a na koho se těšit.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
2: Už je to tady.
1: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
2: Já jsem bás. Bás.
1: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
2: No, mám jednu dceru.
1: To jsem ani nevěděl.
2: A ty máš nějaké děti?
1: Já bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
2: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
1: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že? Je to všecko?
4: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil, kde no, pláte.
4: Tak tedy aspoň stopečku gruzináč.
2: Ne, děkuju. Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je, moment. Usmějte se ještě jedno.
4: Zuby. Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, tak, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já se...
3: Že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel na tu peněženku.
3: Seďte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a hezky, možná, že to bude... Chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli. Vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak? Já se jenom chviličku zapsu, tak...
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano. Já neslyším, to mi řeknete až potom.
4: No, je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že jo?
5: Ještě.
6: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Zagrejmo a vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou, jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby slibně. Aby si se narodil Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimopražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dát si špenát.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté Přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: Dobrej wieczór, Baluśko. Kołkam, że sem cię nauczył przepięknie przyjść.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Ludě Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Máca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička jak na utahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Márca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Márca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: Tak to šok. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký nadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo.
2: No a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... Letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdyby se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelez.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál tady.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
6: A mě pošlou soudruho vedoucí tam makam jako kat.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
7: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
7: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
7: Kde pak ne?
5: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
4: No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
7: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
7: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte. Běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
8: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chrán, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
8: Pochopitelně.
5: Ano.
8: Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, tak víte co? Hezky se vyspěte, no a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
8: A jestli je tam někde máca, tak mě zavolejte.
5: Zajste, soudru, že řediteli, zajste.
9: Někam vyrazíme, soudru, řediteli?
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
9: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
9: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky, Mác. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
10: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připravte. Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to je... Náš ženich, náš host.
3: Ano. Děkuji.
2: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly, optejte se, prosím, příští týden. Ano. Naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi... Od pána pozornost.
3: Ano,
2: tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano.
3: Ano.
2: Kvůli kybernetu. Ano,
3: aha.
2: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul.
3: Ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
3: No.
2: Tady, prosím, bohatá,
3: no.
2: Hezká,
3: no, no, no.
2: Moudrá,
3: jo, jo.
2: Jen trošičku starší.
3: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Kašlete na nic.
3: Jo.
2: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady. Mladička,
3: no.
2: Skoro zajíček,
3: no, no, no.
2: A už bohatá,
3: jo, no, no, no.
2: Ano, hezonka,
3: jo.
2: Trochu docela nepatrně hloupá.
3: A jej, to není nic pro mě, na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne, co s takovou hloupou tou, že ano, tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
3: no.
2: Hezká, chudá, kašlete.
3: A je, no jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá,
3: no.
2: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
3: Já vím,
2: kašlete, no. Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle
3: no.
2: Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá,
3: no?
2: Cizí státní příslušnost.
3: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
3: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty mostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát? Jak je vám? Milostivá paní.
4: Evelino.
2: Jak je vám?
4: Mohl mě zabít.
2: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
5: Soudruhu vedoucí.
6: Ano.
5: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
5: Identifikovat.
6: Ano.
5: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, jde, pozor.
5: Dovolení. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 66/53/4. Ano, 66/53/4. Prosím.
5: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
5: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
5: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
6: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici. Jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydáhnu anebo přendává sláma.
5: Račte. Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím. Jak jste mohla připustit takovouhle blamáč?
7: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
5: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

mez, kdo zhojí naše duše hladovějící, kuchař s bílou čepicí. Jsme lidé různých názorů, jsme z rozdílného těsta. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodném.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světlu takhle, od koho kostela přichází pan fará, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velký pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz. Já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno. Pan farář už na vás čeká v zákristii. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a po mně zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumí. A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšala, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No, je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Anděl, opravdický
6: anděl. No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám odřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
7: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
7: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
7: Víte.
4: A ještě proč jsem přišel?
7: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
7: ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
7: No, počkejte. To jako to... ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
7: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji.
7: Co nejsrdečněji, to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
7: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že... Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
7: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum, bum. No.

0: Či dílo, takhle, víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to, ukažte to. Teofil, prášek, hoř, hoř, svíčko mýho milování.
1: Hoř, hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
0: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
1: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
0: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
1: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
0: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volný až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
1: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
0: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž. Te...
1: To je švagrova.
0: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
1: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
0: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
1: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy. A ono je to světový?
0: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
1: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
0: To je rybářka určitě, že?
1: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
0: Člověče, vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou.
2: Já vidíte?
0: Si, ale já si snad kvůli vás, jsme mu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
2: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
3: Na sklonku života začal Ludě Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.